léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Uhelnický folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

První skladbu Legenda o Cheyenne zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregular Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo nikdy dřív. Máme tak dlouhou cestu a sval, jako by byl z cílu. Dám plný plyn, až po strop plný plyn. No tak sešlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli zapijem to všichni zároveň. Dám plný plyn, motor chytá slinu,

musíka ho po autě vězením. Tak prosím tě chvíli někam uhni, pak mi v té dízlové výhni řekni, že to peklo, že není. Dám plnej plyn, motor chytá svět.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vyje a chtěl.

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářích svých očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já.

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slepe z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody nám je, představte si, jukl kapr fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlato chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abychom to řekli normálně, bude se to jmenovat Fouskův svět,

0: budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paliček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
0: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
0: a je
1: že?
0: To můj domov,
1: no,
0: že?
1: Jasně.
0: A tak a z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
0: no,
1: v tom všem.
0: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
0: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
0: o škole.
2: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to taká špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viník a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknu, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž. Má také něco o škole. Jsem s tím.
0: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dával jí rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
0: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z vět, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
0: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scházím
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To
7: je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali na
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se.
9: Prosím vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek, prosím vás. Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, díku vás zatáhnu na těž. televize divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávny do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička. Takhle je vagon, tamhle to jede. Zhasněte, hrajem!
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, moje místo, vždycky. Tak sedíte u vokínka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si kupte busta, ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo? Vyjíždíme z ranžíru, šíbujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupil.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam opět pryč.
12: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechate mě spát.
12: Zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý den.
4: Pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Canfrňouska a Čeru.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauca.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Matíš, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlíku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, jo, ano. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal jsem, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska... Čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andulo, No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
7: To bude Karel.
8: Ty jsi vylákal Freddy.
7: Co?
8: To Karlínku.
7: Moment, kdo to přišel?
8: Já povídám, tady, už je tady.
7: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady. Zlázni.
8: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
7: Nebo žádný, že já se nedívám, já nevidím.
8: Pojď, no to nevadí. Počkej, lžičku, druhou.
7: Jaký vám mě připravila lžička překvapení? Pořád si nebohu do hlavy o něco.
8: Já mám nápad, Karlínku, já mám nápad. My půjdeme na večeři.
7: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkerek doma.
8: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
7: Dáme si šampaňský.
8: Šampus ne.
7: Proč ne?
8: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, přehoď to. Tak jsem to přehodila.
7: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
8: No to je nemožný.
7: Tohle snad není možný.
8: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Tak, kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalejvala denně. Karle, denně.
7: To jsi zalejvala vermutem?
8: No dovol, jak by se tam...
7: Je z toho cítí vermut.
8: Vermut.
7: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
8: Já to uklidím, to...
7: Co je tohleto?
8: No co by to byla pánev?
7: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
8: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vlky.
7: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
8: Je hodně.
7: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, kvasnice, tohleto. No tak mluv!
8: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
7: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
8: Ne, to byl ještě plný, Karlo.
7: Ano.
8: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Srdečně zdravím vás. Srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočestné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování. Pro
1: Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Na moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm-hmm.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme, děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co jsem rád.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, uh-huh. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růžena z Lichnovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí Návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokud v bahně. Přitom na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš, jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo.
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karlí.
9: Na předschodu bydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní, ne. Já bahno, bahno, bahno.
10: Já bych to tak malinko, malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou, pečou, pečou, pečou! Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty, ty...
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: Když tam nejsou, když
9: jsi přijel,
10: jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: On to mě řekne, to je zajímavé.
10: To ti řeknu a to tě bude zajímat. Tak,
9: Tanya!
10: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No, jak si ho pořád jistu. Ale prosím tebe, fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Pejsáviček
10: to byl. No a potom přišli holky.
9: Karlo, Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pak z bajháku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový je tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud, co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravý? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal, bačkoli skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnkatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil o 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštíhnu.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hurvínek převzal na zlínském filmovém festivalu ocenění Zlatý střevíček. Ve Vlčnově na Uherskobrodsku bude o víkendu tradiční jízda králů. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Dnes očekávejte převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Druhým dnem pokračuje zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe dva držitele ceny Zlatý střevíček. Získala ji i loutka Hurvínka.
3: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
4: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen. Opravdu chtěl bych poděkovat všem, kteří mi tuhletu nádheru umožnili, říkal Taťulda.
5: Jojo, kluk je čelej po mně.
3: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla. Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: V neděli se ve Vlčnově na Uherskobrodsku pojede jízda králů. Krále, který podle legendy představuje uherského panovníka Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad, bude chránit družina tvořená takzvanými legruty. Ve Vlčnově jde o chlapce, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich na koních pojede 11, říká jeden z nich Martin Darek Franta.
6: Naším hlavním úkolem je chránit krále. Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legruti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je totiž takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli, ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Národní tým v průběhu zápasu dotahoval manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
7: Vlažný začátek, podle mě s obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, o to pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šancí, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
2: Do semifinále poprvé postoupili Norové, kteří porazili 2-0 Lotyšsko. Dále Kanaďani zvítězili 4-0 nad Spojenými státy americkými a domácí Švýcarsko vyhrálo 3-1 nad Švédskem.
1: Počasí.
2: Během dneška očekávejte v našem regionu převážně jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 2 stupni, nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu osobního auta se zvěří si dejte pozor na silnici 57 v úseku mezi Ústím na Vsetínsku a Vsetínem. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Poslední májový pracovní den, to znamená, že se vítáme do pátku s datem 29. května.

0: Zdravím vás, milí posluchači u vstávání, přeju pohodový průběh celého rána, které společně začínáme a hudebně začneme z vesela. Skupinou Wooty, která nám zaspívá o Krtkovi. Mezitím chystám kalendárium. Za chvíli se projdeme kouskem zajímavé historie i mimo hudební mantinely. Teď je 5:05, za mikrofonem nepřekvapivě Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré páteční ráno. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do 29. května. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1855 bylo zrušeno vězení na brněnském Špilberku. Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století. Vězení pro nejtěžší zločince v 17. století zřídil Josef II. Před 83 lety Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay provedli první zdokumentovaný úspěšný výstup na nejvyšší horu světa, Mount Everest, nebo Everest, chcete-li. 66. narozeniny dnes oslaví český jazzový kytarista Rudy Linka. Když v roce 85 odcházel z totalitního Československa, bylo mu 19 a na kytaru se teprve učil hrát. Dnes žije v New Yorku a mezi jazzovými kytaristy patří ke světové špičce. V roce 1974 byl na trh uveden první stírací los v historii. Stalo se tak ve státě Massachusetts, vymyslel ho počítačový expert. První stírací los tehdy stál 1 dolar a maximální výhra byla tehdy 10 000 dolarů. Před 51 lety byl Gustáv Husák zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. Funkci zastával do prosince 89. A dnes je to 38 let, kdy zemřel Vladimír Menšík. Už od dětství patřil k milovníkům humoru a lidové zábavy. Nejprve ale vystudoval průmyslovou školu a nějakou dobu pracoval v brněnských strojírnách. Teprve později absolvoval JAMU. Uměl hrát na piano a mandolínu a také hrál závodně házenou, rekreačně fotbal. Miloš Forman ho označil za posledního ze Svaté trojice Vlasta Burian, Jan Werich, Vladimír Menšík. Všichni ostatní jsou jen apoštolové.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Někdy se této skladbě říká taky Davidův song a byl to každopádně první zásah do hitparád skupiny Kelly Family. To se psal rok 1978.

0: Před 2 minutami bylo 6:15. Řekneme si pár důležitých vět k dalšímu vývoji oblačnosti a celkovému průběhu pokročilého jara. Krátkou předpověď začnu způsobem obvyklým ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 6 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, tam ještě přidáme Valašské Meziříčí. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 12 Maruška Hostýnské Vrchy. Pouhé 2 stupně to je Hošťálková a Štítná nad Bláří. 5 stupňů vidím ve Zlíně, v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 4 stupně uvádějí Vizovice, Luhačovice, Strání, Vsetín, Valašská Senice a Horní Bečva. A jenom 1 skromný plusový stupeň, to je aktuální situace ve Velkých Karlovicích. Dnes bude převládat jasno nebo jenom malá průsvitná oblačnost, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr povane rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu, u toho máme dobré rozptylové podmínky a mohly by být případně i velmi dobré. Biozátěž mírná na 1.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme za pražským Jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám už za chvíli nabídne Martin Písařík.
2: Jméno Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V blízkosti Bike Areny v Setín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chaty Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz Bike Areny v této době přerušený nebude. Město Vsetín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. Na několika koupalištích ve Zlínském kraji začne zítra letní sezóna. Mezi prvními otevřou areály v Uherském Brodě a ve Vlašském Meziříčí. Zahájit provoz plánují v sobotu také v Otrokovicích a v Chropini na Kroměřížsku. Tam však provozovatelé ještě čekají na vývoj počasí. Chystaná platforma s názvem Pro výstup má vězňům po propuštění z vězení pomoct zůstat na svobodě. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zaštiťuje vývoj platformy. Ta má bývalým vězňům pomoct s hledáním bydlení, práce, oddlužením nebo třeba závislostmi a navazováním lepších vztahů s rodinou. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji převážně jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 1 stupněm. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehodu osobního auta se zvěří máme hlášenou na silnici mezi Plešovcem a Kroměříží. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dnes pro vás máme poslední díl seriálu, ve kterém sledujeme životy dětí z dětských domovů. Podíváme se za 18-letou Anou. Má za sebou hereckou zkušenost, díky které se podívala i do Spojených států. Teď už je v dětském domově nebydlí, je těhotná, těší se na své první dítě. Za chvíli si poslechneme detaily. Teď je 17:30.

0: Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má 18-letá Anna, kterou sledujeme v časozběrném seriálu Českého rozhlasu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
1: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
2: Si pro mě přijela sociálka a vzala mě do auta a jeli jsme. Bylo to těžké si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi na to tak vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
1: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
2: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný, točit všechno 20krát není úplně nejlehčí, ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
1: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
2: Dobré ráno, takže jsme na letišti, už jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově, ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku.
3: Dobrý den, je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdeme to tady projít, jdeme to prozkoumat. Ubytování máme veliký.
2: Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí, lidi na to mají strašně dobrý názor, bylo to úžasný, já jsem si to užila.
1: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrášku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
2: Den už jsem podepsala nějaké papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
1: V pronájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
2: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň, já jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako na všem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka a 3 děti.
1: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
2: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mě furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
1: Přeje si 18-letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:45. Pravidelně se dívám do předpovědí meteorologů. Správný čas na malý průzkum je tady a začnu přehledem ranních teplot údají měřících stanic.
1: Počasí.
0: 6 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, Holešově, Bystřici pod Hostýnem a ve Valašském Meziříčí. 8 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy dokonce 12. Naproti tomu v Hošťálkové a ve Štítné nad Bláří jsou to 2 stupně. 5 stupňů vidím ve Zlíně, v Bojkovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 4 stupně uvádějí Vizovice, Luhačovice, Strání, Vsetín, Valašská Sednice a Horní Bečva. Z Velkých Karlovic přišel pouhý 1 plusový stupeň. Dnes by mělo být převážně jasno, snad jenom s malou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu, takže vánek. Rozptylové podmínky jsou dobré, případně by mohly být i velmi dobré. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Zeithamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

0: Za necelých 10 minut bude 6 hodin, je 29. května, Český rozhlas Zlín přeje dobré páteční ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude rozebírat. Už posloucháme napjatě.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.

0: Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj podpořil konání letošního ročníku Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež částkou 3,5 milionu korun. Hejtmanství také přispělo na vznik snímků, které jsou letos zařazeny do hlavních soutěží. Jde třeba o hraný film Máma a táta jsou boží, který se natáčel v Archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku, říká hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO.
1: Který kraj podpořil 2 miliony korunami a animovaný film o příbězích Brouka Pitlíka a Ferdy Mravence, který kraj podpořil 1,6 miliony korunami. Od roku 2018 Zlínský kraj podpořil vznik filmové tvorby, která je vázaná se vznikem a natočením i na našem území Zlínského kraje částkou už 50 milionů korun.
0: Dělníci v těchto dnech dokončili výstavbu nového parkoviště v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. 9 stání vzniklo v prostoru za kostelní zahradou. Pokračuje starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní.
2: Chybí nám neustále parkovací místa, jednak v době týdne, kdy tam v blízkosti je vlastně základní škola a paní učitelky a rodiče nemají kde parkovat, s tím, že vlastně zase přes víkend nebo v době konání bohoslužeb zase to bude využité vlastně pro tyto účely.
0: Vybudování nového parkoviště stálo zhruba 400 tisíc korun. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu.
3: V Pentagonu Macinka jednal se 2 klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
4: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
3: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček oznámil, že po konci sezóny ukončí ve 34 letech kariéru. Jeho posledním zápasem tak bude nedělní domácí odveta baráže o účast v příští prvoligové sezóně, ve které bude Slovácko proti Artisu Brno hájit náskok 4-1. Daníček spojil s klubem z Uherského Hradiště celou svou profesionální kariéru.
5: Fotbalista Vlastimil Daníček působí ve Slovácku téměř nepřetržitě už od mládežnických let. Pouze v sezóně 2014-2015 hostoval v tehdy druholigové Karviné. S týmem z Uherského Hradiště tak zažil největší úspěchy klubové historie, včetně zisku českého poháru v roce 2022. V první lize odehrál defenzivní univerzál 352 zápasů a vstřelil 39 gólů. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
0: Během dneška očekávejte v našem regionu převážně jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 1 stupněm. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se Zlínským krajem podle dopravních serverů projíždí bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kalendář ukazuje pátek, pro mnohé posluchače okolnost příjemnou a vítanou. Jenom doplním, že 29. května oslaví svátek Maximilián a přeju všem probuzeným dobrou náladu na startu nového dne. Teď si uvědomuju, že v tomto měsíci se potkáváme vlastně naposledy, protože o víkendu si dávám pauzu a v pondělí začneme od červnové jedničky. No ale nebudu zbytečně předbíhat, věnujeme se aktuálnímu stavu. Je 6 hodin 5 minut, posílám písničku z Valašska a za chvíli už nabízím zajímavou historii v kalendáriu.
6: Český rozhlas Zlín.

0: vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré páteční ráno. Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do 29. května. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1855 bylo zrušeno vězení na brněnském Špilberku. Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století. Vězení pro nejtěžší zločince v 17. století zřídil Josef II. Před 83 lety Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norkey provedli první zdokumentovaný úspěšný výstup na nejvyšší horu světa Mount Everest, nebo Everest, chcete-li. 66. narozeniny dnes oslaví český jazzový kytarista Rudy Linka. Když v roce 85 odcházel z totalitního Československa, bylo mu 19 a na kytaru se teprve učil hrát. Dnes žije v New Yorku a mezi jazzovými kytaristy patří ke světové špičce. Gratulujeme k narozeninám. V roce 1974 byl na trh uveden první stírací los v historii. Stalo se tak ve státě Massachusetts, vymyslel ho počítačový expert. První stírací los tehdy stál 1 dolar, maximální výhra byla 10 000 dolarů. Před 51 lety byl Gustav Husák zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. Funkci zastával do prosince 89. A dnes je to 38 let, kdy zemřel Vladimír Menšík. Už od dětství patřil k milovníkům humoru a lidové zábavy. Nejprve ale vystudoval průmyslovou školu a nějakou dobu pracoval v brněnských strojírnách. Teprve později absolvoval JAMU. Uměl hrát na piano a mandolínu a také hrál závodně házenou, rekreačně fotbal. Miloš Forman, tento velikán, ho označil za posledního ze svaté trojice Vlasta Burian, Jan Werich, Vladimír Menšík. Všichni ostatní jsou jen apoštolové, prohlásil. Kalendárium je kompletní a jdeme zpátky do regionu. Vlčnov na Uherskobrodsku bude o víkendu žít jízdou králů. Vedle samotného krále jsou hlavními postavami této lidové tradice zapsané na seznamu UNESCO i takzvaní legrůti, kteří tvoří jeho družinu. Jak se mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let, na jízdu připravují, uslyšíme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Francouzský šarm a noblesa, to je v popisu dvěma slovy úžasná zpěvačka Mireille Mathieu. Dáma, která své písničky naspívala v 11 jazycích, v převážné míře se jednalo o šanzony. Letos v létě oslaví 80.

0: Za minutu bude 6:45, kalendář prozrazuje 29. květen. Vítáme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín do pátku. Už v neděli se ve Vlčnově pojede jízda králů. Její hlavní postavou je samozřejmě samotný král, který podle legendy představuje uherského krále Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad. Neméně důležitá je ale jeho družina, tvořená takzvanými legrůty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčnově pojede jízdu králů 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále a jít prostě i takzvaně přes mrtvoly, jak se říká.
2: Vysvětluje jeden z legrůtů Martin Darek Franta.
1: Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrůt, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů. Já jsem byl v roce 2018, brácha byl, takže si to tam jako v tom folkloru pěstujeme.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrůtů Honza Heinrich, který je také členem folklorního souboru Vlčnovjan. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si zvykne na toho koně, než se přestane bát, protože to je nejdůležitější, nebát se na tom koni, protože ten kuň to vycítí, když se člověk bojí a pak si ten kuň s tím jezdcem dělá, co chce, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají prý kluci z únavy. Jet 5 hodin v kuse v kroji na koni prý nebude žádná legrace.
3: Protože jenom po chvilce, jak teď zkoušíme na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na jízdu králu dost horko, takže ještě to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no, udržet tu energii po celý den, ale odjedeme to až do konce a hlavně s hrdostí.
2: Nervozita nějaká z těch davů lidí, přece jenom tady opravdu bývá vždycky hodně lidí.
3: Nervozita, ta bude vždycky, ale po chvilce to opadne a začne si to spíš člověk užívat, jak se z toho stresovat.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčnově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice, líbí se jim celkově jízda králů, takže velmi podporují.
2: A co se týče třeba spolužáků a tak, ví, že to pojedete. Máte nějaké reakce z okolí od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčnova?
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit a spíš jsou takový, že si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové. Ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat. A dojedu na štamprlu, na řízek, na vdoleček.
2: Přestože jsou legrůti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít. Normálně s náma jakože navazovat konverzaci, zapojovat se i do naší konverzace. Máme našeho krála rádi a jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králů, to ve Vlčnově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
4: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: za 8 minut půl sedmé. Jak to bude s počasím, co nám přinese finále pracovního týdne a taky celý víkend, o tom si řekneme podrobně. Do vysílání se nám teď přihlásí meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Páteční ráno ve Zlínském kraji. První otázka, jaký je momentální stav?
1: Tak máme převážně slunečno, s malou oblačností, jedná se o vysoké patro hlavně. Teploty se nám pohybují nejčastěji od 8 do 4 stupňů, ale na kopcích máme i kolem 10 stupňů teďka aktuálně. Vítr, ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jak to na dnešek vypadá s maximálními teplotami a oblačností, když zhrneme celý průběh pátku?
1: Tak převládat by měla jasná obloha, případně jenom malá průsvitná oblačnost. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 21 do 24 stupňů, ale na západě kraje tam čekáme trošinku tepleji, tam to může vystoupat až 26 stupňům. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu.
0: A když si doplníme biozátěž?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Jdeme na víkend. Sobota a neděle nám uzavírají květen. Jak vypadá předpověď na májovou rozlučku?
1: Tak sobotu zahájíme hlavně tu noc malou oblačností, jasno až polojasno, ale tam nám potom postupně od severozápadu té oblačnosti začne přibývat, nejčastěji na oblačno až zataženo. Ze začátku čekáme jenom lokální přehánky, ty zejména teda na Vsetínsku, ale potom odpoledne od severu ty přehánky a déšť budou četnější, můžou se tam také vyskytnout bouřky a na večer by nám postupně od severu zase mělo začít té oblačnosti i srážek ubývat, ty nejnižší teploty, nejčastěji od 13 do 10 stupňů, ale v údolích mohou klesnout ojediněle k 6 stupňům a ty nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na Vsetínsku trošinku chladněji, kde je šance, že bude těch srážek více, spíše jenom kolem 22 stupňů maximální teploty. Vítr, ten ze začátku slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu a ten nám v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a také se tam mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu. No a neděle, tam ta noc a dopoledne vypadá, že by mohlo být spíše trošinku méně oblačnosti, polojasno až oblačno, ale potom zbytek dne pak bude převládat hodně velká oblačnost, nejčastěji oblačno až zataženo a hlavně teda večer se nám potom od západu začnou rozšiřovat srážky. Můžou tam být i bouřky, ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 23 do 27 stupňů. A vád nám k tomu bude vítr slabý, během dne zase přechodně mírný, západní až severozápadní do 20 km za hodinu a v těch bouřkách a přehánkách nám může přechodně zesílit.
0: Jak to vypadá v krátkém výhledu na začátek příštího týdne, v pondělí, úterý, kdy už přivítáme červen? Naznačte ještě prosím další vývoj.
1: Tak to pondělí zahájíme velkou oblačností s deštěm, přehánkami, mohou se tam vyskytnout teda i bouřky. Ty srážky by potom měly začít ustávat spíše až té druhé části dne, na večer i nějaké ubývání oblačnosti a také by se nám mělo ochladit ty nejvyšší denní teploty nejčastěji od 16 do 20 stupňů a nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů a úterý také vypadá s takovou větší oblačností a šanci na přehánky, případně i bouřky.
0: A na závěr vaše pravidelné historické teplotní porovnání. Rádi si poslechneme o rekordech pro 29. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 1,2 stupně Celsia je z roku 1957 a naměřili jsme ji na stanici Halenkov a maximum máme z roku 1931, kdy jsme na stanici Zdonky zaznamenali 33 stupňů Celsia.
0: O počasí prozatím poslední věta. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i poslední květnový víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
0: Když si už jenom upřesníme čas, za 3 minuty bude půl sedmé. Louis Armstrong nám teď předvede Blueberry Hill a hned potom nové zprávy s Lukášem. Dobré páteční ráno.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Mezinárodní den dětí oslaví zítra několik měst a obcí ve Zlínském kraji. V Kroměříži program začne v 9 hodin ráno a jeho součástí budou prezentace tanečních klubů, vystoupení klaunů či interaktivní hry. Oslavy v Luhačovicích začnou ve 14 hodin. Akce ke dní dětí připravují také organizátoři ve Slavičíně na Zlínsku a v Koryčanech na Kroměřížsku. Zlín navázal oficiální spolupráci s ukrajinským městem Krivý Rih v Dněpropetrovské oblasti. Memorandum podepsali online primátoři obou měst Jiří Korec a Jurij Vilkul. Spolupráce se má týkat krizového řízení, bezpečnosti, energetiky, digitalizace, vzdělávání nebo kultury. Ukrajinský primátor ocenil podporu Zlína. Spolupráce by se měla rozvíjet i po skončení války. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Počítá s tím vládní novela, o které by dnes měli rozhodnout poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Státní agentura Czech Invest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firem. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. Czech Invest ho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Ve Zlínském kraji dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 3 stupni, nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 21 až 24 stupňů, na západě kraje čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jednou větou návrat do roku 1988 do pravidelného provozu na trati Řím-Milán byla tehdy poprvé nasazena elektrická vlaková jednotka Pendolino. S aktivním naklápěním vozové skříně označená jako ETR 450. A teď už pozdrav na moravské cesty, všem za volantem přeju klidnou jízdu, ostatním posluchačům dobré páteční ráno. Je 6:30.

0: Za necelé 4 minuty, 3/4 na 7, dnes je pátek, Český rozhlas Zlín připomíná 29. květen a přeje dobré ráno. Ruční přepis Bible, cestopisné přednášky nebo zdobení kaše. To všechno je možné zažít při noci kostelů ve Zlínském kraji. Jaká je historie této iniciativy a jaký program si farnosti pro návštěvníky letos připravili, to nám řekne reportérka Tereza Chrastinová před 7:30. A také dnes budeme dopoledne i odpoledne vysílat v rámci Zlín Film Festivalu ze speciálního festivalového studia v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Kristýna Fuchsová předpoledne přivítá herce Josefa Trojana, kterého se bude ptát například na to, jak se připravoval na roli československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. A nebo jestli chodí pro užitečné rady ke svému slavnému otci Ivanovi. Rozhovor s hercem Josefem Trojanem začne krátce po 11. hodině. A já za chvíli přidám počasí krátkou páteční předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 6:45, počasí na poslední pracovní den, posuny v teplotách, míře oblačnosti, to všechno si teď upřesníme v další krátké předpovědi. A nejdřív nahlédnu do ranního regionu.
1: Počasí.
0: Teploty se ve Zlínském kraji teď pohybují mezi 3 a 12 stupni, ovšem nejčastěji je to tak kolem té šestky, tak to řeknu. Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy z 10, respektive 12 stupni vybočují. Prozatím. Celková předpověď nás ale připravuje na jasnou oblohu nebo jenom malou průsvitnou oblačnost. Takže slunečno a teplo. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24, na západě kraje místy až 26 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr, rychlost do 4 metrů za sekundu. Teď ráno máme ještě mírně nepříznivé rozptylové podmínky podle posledního zkoumání, jinak by měly být dál dobré a případně až velmi dobré. S biozátěží mírnou na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Od začátku června pro vás máme nový pořad Osobnosti Česka. Už za chvíli si k němu řekneme víc.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
3: Ale Jenehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
6: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Je 29. května, od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess, před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
2: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
3: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, beru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
2: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
3: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
2: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
3: Vždycky stejně. Snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu. Ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
2: A co tréma? Bojujete s ní?
3: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
2: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
3: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
2: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Na zlínský filmový festival přijedou tisíce školáků. Ve Vlčnově na Uhersko-Brodsku bude o víkendu tradiční jízda králů. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Dnes bude převážně jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček.

0: neděli se ve Vlčnově na Uhersko-Brodsku pojede jízda králů. Krále, který podle legendy představuje uherského panovníka Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad, bude chránit družina tvořená takzvanými legrůty. Ve Vlčnově jde o chlapce, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich na koních pojede 11, říká jeden z nich Martin Darek Franta.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále. Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
0: Zítřejší diecezní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se jí ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikátní mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
2: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
3: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
0: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 0-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále také Norsko. To zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy. Počasí. V našem regionu dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 3 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 21 až 24 stupňů. Na západě kraje pak čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se podle dopravních serverů jede na cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za chvíli budeme soutěžit v oblíbené disciplíně moravského nářečí a ještě před naší malou slovní zkouškou vítám vás všechny probuzené posluchače do pátku. Dobré ráno si přejeme k 29. květnu, svátek slaví Maximilián, a to máme aktuální řádek v kalendáři. Teď už se dívám na knihu, kterou věnuje případnému výherci, výherkyni, vydavatelství Kazda. Má název Žena bez promile. Kultura pití, alkoholový průmysl mířící právě na ženy, pohled na život z malinko jiné strany, naznačuju obsah na necelých 400 stránkách. Valdemar Matuška nám taky zaspívá o holkách všeho věku. Petr Uhřík přeje pohodu na pátečním startu. Je 7 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to se nám hudebně za svého života vyznal Valdemar Matuška. 7 hodin, 7,5 minuty a my jsme na začátku pátku 29. května. Některá slova, která známe ze spisovného jazyka, můžou mít v nářečí úplně jiný význam. To je i případ dnešního soutěžního výrazu, za kterým se vydáme do Stříbrnic na Uherskohradišťsku. Za správnou odpověď věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Žena bez promile. A tady je naše telefonní číslo, stále stejné.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slovo, které nám za chvíli prozradí paní Vlasta, jste možná už někdy dřív slyšeli třeba v pohádce nebo lidové písničce a bylo to pojmenování pro chlapce. Může znamenat ale i něco jiného, no tak schválně pojďme k samotnému zadání a nejdřív se ptám, koho máme na telefonní lince, kdo bude soutěžit. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Tady Ludmila Přerov.
0: Paní Ludmilu samozřejmě zdravím a ještě jednou hezké páteční ráno. No, otázky jsou někdy jednoduché, jindy těžší. Já bych tu dnešní zařadil mezi lehčí. Určitě chcete vědět, jak zní, tak jdeme na to?
2: Ano.
0: Dobře, pouštím.
3: Čemu se dříve říkalo pachole v domácnosti?
0: Pachole, čemu se tak říkalo?
2: Pachole?
0: Ano, pachole.
2: Nebo pacholek?
0: Ne, pachole.
2: Pachole.
0: Bezk
2: tak prosím, já ti dám nápovědy.
0: Vybírejte z následujících možností. Pachole je buď, nebo byla, buď kolébka, nebo zouvák, nebo věšák na klobouky. Takovéto předměty dáváme na výběr dnes. Pachole, kolébka, zouvák a věšák na klobouky.
2: Tak to mě vůbec nic neříká.
0: A vidíte, mně to přišlo jednoduché dneska, no, tak
2: vidíte to.
0: Budeme trošku zápolit, zápasit, no, vybírejte. Kolébka, ano, ano, ano.
2: Kolébka,
0: zouvák, věšák na klobouky.
2: Tak já dám ten zouvák, ale nevím, vůbec netuším.
0: Zouvák.
2: Pachole, to bych věděla,
0: To určitě víme všichni, ale pachole, pachole.
2: Pachole.
0: Pak byl ještě pacholík, myslím, že se tak jmenoval ten smetanový krém, že? Za bývalého režimu. Pacholíček, nebo tak nějak to bylo. No.
2: Tak já to změním, já dám polévku, ale vůbec netuším.
0: Takže chcete to změnit na Ačko, ano? Kolébka.
2: Jo, nevím vůbec, co to je.
0: Původně jste chtěla zouvák, chcete kolébku teď?
2: Ano.
0: Dobře, dáme Ačko. Paní Vlasta ze Stříbrnic na Uherskohradišťsku nám prozradí, co to bylo pachole a k čemu se používalo, k čemu to sloužilo.
3: Pachole je dřevěný vyzouvák na vysoké boty.
2: No,
3: no a stařiček to používali, když si vyzouvali boty, jednou nohou si přišlápli to pachole a druhou zachytli za patu a vyzouvali. A zase opačně. A tomu jsme říkali pachole. Vždycky říkali, podej mě to pachole.
0: No, vidíte, paní Ludmilo, tak vy jste měla zůstat u té původní myšlenky.
2: Jo, jo. Tak nic, hezký den vám přeju všem.
0: A než se rozloučíme, můžu ještě vyzvídat, používáte takový nástroj, zouvák?
2: Ale vím, o co jde, ale já to nepoužívám, ale vím, že se to používalo na to. Hlavně na třeba na vysoké boty nebo tak, když se člověk důle nemohl dostat.
0: Hmm.
2: Vím to, jak to bylo.
0: Tak vám každopádně děkuju, paní Ludmilo, za soutěžení. Snad to vyjde příště. Mějte se hezky, pěkný pátek. Naslyšenou, naschledanou, ano. No a co při obouvání? Šněrování bod, ten opačný postup. Pan Menšík, když má dnes to výročí úmrtí, kdy si popisoval tento postup jako, když lovíte perlorodky, že? Nadechnout. Přes to bříško jdeme pod vodu, šněrujeme a pak vydechneme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Ve filmu Horečka sobotní noci je tolik muziky, že se na jednu desku nevešla, no a proto celý komplet vyšel na dvou vinylech, později i na dvou CDčku. Jeden vzorek si teď pustíme od skupiny Bee Gees, vracíme se do roku 77.

0: Přesně 7:15, řekneme si pár důležitých vět k dalšímu vývoji oblačnosti a celkovému průběhu pokročilého jara. Krátkou předpověď začnu způsobem obvyklým, ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se teď pohybujeme mezi 5 a 12 stupni, ve většině případů je to ale do 10 stupňů Celsia, jenom vybočuje Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské vrchy. Celková předpověď nám říká, že bude převládat jasno nebo jenom malá průsvitná oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 24, na západě kraje místy až 26 stupňů, takže zhrnuto do jedné věty, slunečno a teplo. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr bude mít nepatrnou rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno ještě mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré, případně až velmi dobré, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ruční přepis Bible, cestopisné přednášky nebo zdobení kaše. To všechno je možné zažít během dnešní noci kostelů ve Zlínském kraji. Jaká je historie této iniciativy a jaký program si farnosti pro návštěvníky letos připravili, uslyšíme už za chvíli od reportérky Terezy Chrastinové.
2: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

s veselou teď krátkou milé kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci, nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Za 8 minut půl osmé máme tu páteční ráno, ale hned přejdeme samozřejmě záměrně až do závěrečné fáze 29. května. Hned si to vysvětlíme. V Česku je dnes večer noc kostelů, která veřejnosti otevře brány stovek sakrálních staveb. Desítky z nich přivítají návštěvníky také v našem Zlínském kraji. Podrobnosti teď probereme s reportérkou Terezou Chrastinovou, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Na úvod si řekněme, která místa ve Zlínském kraji se letos zapojí?
1: V regionu se letos otevře celkem 72 sakrálních objektů. Nejvyšší zastoupení má Zlínsko s 23 místy. Vedle Zlínského kostela svatého Filipa a Jakuba se například zapojí i kostel svatého Josefa v Lukově. Kroměřížsko je zastoupeno 17 objekty, včetně kostela svaté Anny v Holešově. Na Uherskohradišťku se veřejnosti otevře například bazilika na Velehradě. Vsetínsko pak láká na návštěvu evangelického kostela ve Valašském Meziříčí.
0: Jaká je vlastně historie Noci kostelů?
1: Iniciativa vznikla v roce 2005 ve Vídni a v Česku začala o 4 roky později. Zatímco tehdy se zapojilo pouhých 25 kostelů, dnes mluvíme o celorepublikové síti s více než 18 objekty. Lidé mohou během dnešního večera nahlédnout do míst, kam se běžně nedostanou, nebo si užít speciální kulturní a duchovní program.
0: Na jaký program se tedy konkrétně návštěvníci mohou těšit?
1: Program je letos velmi pestrý, například ve Slavičíně na Zlínsku se lidé mohou zapojit do ručního přepisu Bible nebo si poslechnout cestopisné vyprávění o putování Gruzií, Arménií či Mexikem. V Karolince na Vsetínsku se program ponese v duchu poutních cest. Děkan Tomáš Žurek tam přiblíží své zážitky z pouti do Santiago de Compostela. Ve Zdonkách na Kroměřížsku zase návštěvníci mohou ochutnat a sami si dozdobit tradiční africkou kaši s názvem Likuni Fala. Kostel svatého Ducha ve Starém městě na Uherskohradišťku pak nabídne koncert pěveckého sboru Chrpa, složeného ze zaměstnanců tamní charity.
0: Návštěvníci mohou letos využít také mobilní aplikaci Poutnický pas. Jak tato technologie funguje?
1: Oficiální aplikace nabízí elektronický pas, do kterého si uživatelé ukládají navštívená místa a navíc si v ní mohou sestavit vlastní program podle osobních preferencí. Pro ty, kteří preferují papírovou formu, je na obecních úřadech a v informačních centrech k dispozici tištěný leták, kam mohou sbírat návštěvnická razítka.
0: Letošní noc kostelů ve Zlínském kraji jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou. Za to díky a hezký den.
1: Děkuju, hezký den všem.
0: Já ještě doplním, že na noc kostelů dnes vyrazí i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Konkrétně se vydá do Hvozdné na Zlínsku, odkud se přihlásí do podvečerního vysílání, tedy po 17:30, taková je domluva. Teď máme 4,5 minuty do 7:30. Dobré páteční ráno.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Oprava vytížené silnice 1/49 omezí od pondělí 1. června přibližně na 2,5 měsíce dopravu ve Zlíně. V místě prací lze očekávat vznik kolon. Uvedla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Stavbaři budou nejprve pracovat v úseku u prodejny Lidl a křižovatky nedaleko krajské nemocnice Tomáše Bati. Oprava vyjde na 25,8 milionů korun bez DPH. Na 4 místech Kroměříže budou nové veřejné zdroje pitné vody. Jde o návrh z participativního rozpočtu města s názvem Vaše Kroměříž. Pítka navrhli sami obyvatelé města a radnice teď tento vítězný návrh zrealizovala. Ještě do konce května se mohou obyvatelé Kroměříže svými návrhy zapojit do letošního ročníku participativního rozpočtu. Češi od dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. 2 lidé jsou lehce zranění. Uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Rusko ani Ukrajina zatím událost nekomentovali. Ve Zlínském kraji dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 3 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 21 až 24 stupňů. Na západě kraje čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli údržbě kanalizace bude dnes uzavřen jeden jízdní pruh na silnici 54 Ústrání na Uhersko-Hradišťsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Už za chvíli doplním seznam kulturních akcí, které se chystají, a dopředu můžu říct, že nabídka je opravdu bohatá. Před písničkou Žlutého psa už jenom připomínám 29. květen a přeju pohodové páté.

0: Za 6 minut 3 čtvrtě na 8 tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pátečního rána. Na řadu se dostávají kulturní pozvánky. Dnes je tedy, jak už jsem prozradil nebo připomenul, pátek, na řadě míst se koná muzejní noc. Přijít můžete třeba do knihovny Boženy Benešové a muzea v Napajedlích na Zlínsku. Těšit se můžete na tvořivé dílničky a spoustu krásných knih, časopisů a her k vypůjčení. Dále je na programu také módní přehlídka nebo aktivity pro děti na nádvoří. Akce se koná v muzeu Napajedla od 17:30 do 21 hodin. Muzejní noc dnes oživí také Valašské Meziříčí a okolí. Oblíbená akce otevře brány více než 20 místních institucí a nabídne jejich návštěvníkům neobvyklé zážitky v netradičních hodinách. Zastavit se můžete také do poboček Muzea regionu Valašsko, tedy zámku Kinských a kostela Nejsvětější Trojice. Otevřeno bude od 18 do 23 hodin. V Otrokovicích dnes pořádají oslavu Dne dětí v parku u městské polikliniky. Po celé odpoledne budou pro děti připraveny kartičky s úkoly a různá stanoviště. Navíc budete moci jezdit na ponících, dát si cukrovou vatu nebo si nechat udělat třpitivé tetování. V 16 hodin vystoupí oblíbený klaun Brdík a od 17 hodin se představí děti z kroužků Domu dětí a mládeže Sluníčko. Program potrvá u polikliniky v Otrokovicích až do 18. hodiny. Hudební a zábavní akce Bystřice žije se uskuteční dnes a zítra v Bystřici pod Hostýnem. Můžete se těšit na koncerty, dětský program i doprovodné atrakce. Začátek je v Zámecké zahradě v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku dnes v 17 hodin. Dnes večer bude v rámci doprovodného programu na Zlín v Film Festivalu promítání snímku Stevena Spielberga Dobyvatelé ztracené archy. Indiana Jones v něm vyráží po stopách tajemné archy úmluvy, aby ji získal dříve než nacisté. Akční, dobrodružné konání plné humoru, napětí uvidíte od 9:30 večer v letním kině. A v parku Komenského rozhodně navštivte dílnu Českého rozhlasu Zlín, kde si celý týden můžete natočit vlastní rozhovor se známými osobnostmi nebo festivalové zprávy a setkat se s našimi moderátory. Budeme se na vás těšit každý všední den od 9 do 13, od 14 do 19 hodin, o víkendu pak od 10 do 20 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. This is the story of my baker.

0: Před minutou bylo 7:45. Pravidelně se dívám do předpovědi meteorologů. Správný čas na malý průzkum je tady a začnu přehledem ranních teplot údají měřících stanic.
1: Počasí.
0: 9 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a ve Vizovicích. 10 stupňů, to je situace v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání. Kateřinice Ojčná hlásí 11, Maruška Hostýnské Vrchy 12 stupňů. Hošťálková, Valašské Meziříčí, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva uvádějí 7 stupňů. Ze Zlína, Bojkovic, Luhačovic a Rožnova pod Radhoštěm přišlo číslo 8, takže 8 stupňů Celsia. Když se podíváme do Štítne nad Váří, tady je to 6 a ve Vsetíně 5 stupňů. Převládat bude dnes jasno nebo jenom malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na západě kraje místy až 26. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr povane rychlostí do 4 metrů za sekundu. Takže slunečno a teplo. Když se podíváme na rozptylové podmínky, ty jsou teď ráno ještě mírně nepříznivé, jinak dál už by měly být dobré, případně až velmi dobré. S mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Čeští hokejisté obsadí na světovém šampionátu 5. místo. Konec ve čtvrtfinále je neúspěchem a turnaj ukázal, že má národní tým dobrý základ pro budoucnost. Více informací nabídneme už za chvíli.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu neprobojovala. S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přesto přineslo, a to účast šestice mladých hráčů. Teď to rozebereme.
1: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galvas hrál skvělý zápas, Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslip. Matyáš Milovský taky obrovský příslip. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří si na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galva, Chmelař, Milovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
1: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře, budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
4: Určitě je to motivace, je to do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Milovský s Cibulkou. Galva se čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi

napiš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek. Pojď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí slepý.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Nedělní festivalové běhy ve Zlíně podpoří charitativní spolek Korunka Luhačovice. Ve Valašském Meziříčí zítra otevírají zrekonstruované koupaliště a vstup je po celý den zdarma. Návrat na svobodu má vězňům od letošního podzimu usnadnit nová platforma pro výstup. Dnes bude převážně jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Na nedělní festivalový půlmaraton se přihlásilo rekordních 2200 běžců, nejvíc v historii závodu. Vyprodané jsou také další tratě, včetně běhů na 10 a 5 kilometrů nebo rodinného běhu. Festivalové běhy mají i letos charitativní rozměr. Výtěžek podpoří spolek Korunka Luhačovice, který peníze rozdělí mezi dva mladí.

0: starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO taky modernizovanou sluneční terasu.
1: To je to místo, kde se pohybují plavčíci. Tento objekt mimo jiné doplní světelná tabule s informacemi o teplotě vzduchu a vody v bazénech. Náklady na rekonstrukci, respektive rekonstrukci druhé etapy koupaliště jsou více jak 50 milionů korun.
0: Vstup je zdarma, a to do naplnění maximální kapacity areálu. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
2: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
3: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
2: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy. Pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
4: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
2: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: V Bruselu dnes bude maďarský premiér Péter Maďar jednat s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby unijní exekutiva uvolnila fondy, které Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu. Brusel kroky učinil za vlády premiéra Viktora Orbána. Celkově Brusel blokuje Maďarsku zhruba 18 miliard eur.
5: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 5 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 21 až 24 stupňů. Na západě kraje čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu tří osobních aut si dejte pozor na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vlčnov na Uherskobrodsku bude o víkendu žít jízdou králů. Vedle samotného krále jsou hlavními postavami této lidové tradice zapsané na seznamu UNESCO i takzvaní legrůti, kteří tvoří jeho družinu. Jak se mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let na jízdu připravují, to uslyšíme už za chvíli. A pak se vydáme na výlet. Dnešek nabídne jednu opravdu atraktivní pozvánku. Dostaneme se k ní před 8:30. Takové jsou nejbližší plány, včetně podrobné předpovědi počasí, a už posílám další nestárnoucí písničku Heleny Vondráčkové s Jiřím Kornem Na dobré páteční ráno. To i 5 minut po 8 hodině přeje Petr Uhřík do 29. května.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Je pátek 29. května. Už v neděli se ve Vlčnově pojede Jízda králů. Její hlavní postavou je samozřejmě samotný král, který podle legendy představuje uherského krále Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad. Neméně důležitá je ale jeho družina, tvořená takzvanými legrůty, tedy mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich ve Vlčnově pojede Jízdu králů 11.
1: Naším hlavním úkolem je chránit krále a jít prostě i takzvaně přes mrtvoly, jak se říká.
2: Vysvětluje jeden z legrůtů Martin Darek Franta.
1: Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Že bude legrůt, bylo u něj dopředu dané.
1: U nás v rodině je to tradice, měli jsme dohromady snad 5 králů. Já jsem byl v roce 2018, brácha byl, takže si to tam jako v tom folkloru pěstujeme.
2: Souhlasně přikývuje i další z legrůtů Honza Heinrich, který je také členem folklorního souboru Vlčnovjan. Nejtěžším úkolem pro něj bylo naučit se jezdit na koni.
3: Já jsem na koni vůbec neuměl jezdit. Chce to nějaký čas, než si zvykne na toho koně, než se přestane bát, protože to je nejdůležitější, nebát se na tom koni, protože ten kůň to vycítí, když se člověk bojí a pak si ten kůň s tím jezdcem dělá, co chce, ale naučil jsem se to.
2: Největší strach mají prý kluci z únavy. Jet 5 hodin v kuse v kroji na koni prý nebude žádná legrace.
3: Protože jenom po chvilce, jak teď zkoušíme na těch koních, tak vím, jaký jsou unavený z toho, takže doufám, že to zvládnu. No.
1: Tady bývá na Jízdu králů dost horko, takže ještě to slunce, jak bude vysávat tělo, tak to bude takové náročné, no, udržet tu energii po celý den, ale odjedeme to až do konce a hlavně s hrdostí.
2: Nervozita nějaká z těch davů lidí, přece jenom tady opravdu bývá vždycky hodně lidí.
3: Nervozita, ta bude vždycky, ale po chvilce to opadne a začne si to spíš člověk užívat, jak se z toho stresovat.
2: Jak to vlastně vnímají v rodině? Je tam taková ta pýcha, že to pojedete, že už jste vlastně tím pádem dospělí ve Vlčnově?
1: Určitě celá rodina je pyšná, jsou hrdí na to, že udržujeme ty tradice, líbí se jim celkově Jízda králů, takže velmi podporují.
2: A co se týče třeba spolužáků a tak, ví, že to pojedete. Máte nějaké reakce z okolí od kamarádů, kteří třeba nejsou z Vlčnova?
3: Tak ví já o tom, že budu jezdit a spíš jsou takový, že si z toho dělají srandu. Furt říkají, a pojedeš na koníčkovi a takové. Ale ono to chce jako dojet se podívat a zjistit si, co to obnáší. A jsem je zval, ať určitě dojedu se podívat. A dojedu na štamprlu, na řízek, na vdoleček.
2: Přestože jsou legrůti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
3: S králem jsme kámoši.
1: On je sice mladší, ale je super, on se nebojí za náma dojít. Normálně s náma jakože navazovat konverzaci, zapojovat se i do naší konverzace. Máme našeho krála rádi a jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
2: Jak jim to společně půjde při samotné Jízdě králů, to ve Vlčnově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Český

0: bude s počasím, co nám přinese finále pracovního týdne a taky celý víkend, o tom si řekneme podrobně. Do vysílání se nám teď přihlásí meteoroložka Andrea Kvapilová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak to na dnešek vypadá s maximálními teplotami a oblačností, když zhrneme celý průběh pátku?
1: Tak převládat by měla jasná obloha, případně jenom malá průsvitná oblačnost. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 21 do 24 stupňů, ale na západě kraje tam čekáme trošinku tepleji, tam to může vystoupat až 26 stupňům. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu.
0: A když si doplníme biozátěž?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Jdeme na víkend. Sobota a neděle nám uzavírají květen. Jak vypadá předpověď na májovou rozlučku?
1: Tak sobotu zahájíme hlavně tu noc malou oblačností, jasno až polojasno, ale tam nám potom postupně od severozápadu té oblačnosti začne přibývat, nejčastěji na oblačno až zataženo. Ze začátku čekáme jenom lokální přehánky, ty zejména teda na Vsetínsku, ale potom odpoledne od severu ty přehánky a déšť budou četnější, můžou se tam také vyskytnout bouřky a na večer by nám postupně od severu zase mělo začít té oblačnosti i srážek ubývat, ty nejnižší teploty, nejčastěji od 13 do 10 stupňů, ale v údolích mohou klesnout ojediněle k 6 stupňům a ty nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na Vsetínsku trošinku chladněji, kde je šance, že bude těch srážek více, spíše jenom kolem 22 stupňů maximální teploty. Vítr, ten ze začátku slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu a ten nám v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a také se tam mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 50 km za hodinu. No a neděle, tam ta noc a dopoledne vypadá, že by mohlo být spíše trošinku méně oblačnosti, polojasno až oblačno, ale potom zbytek dne pak bude převládat hodně velká oblačnost, nejčastěji oblačno až zataženo a hlavně teda večer se nám potom od západu začnou rozšiřovat srážky. Můžou tam být i bouřky, ty nejnižší teploty od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší nejčastěji od 23 do 27 stupňů. A vád nám k tomu bude vítr slabý, během dne zase přechodně mírný, západní až severozápadní do 20 km za hodinu a v těch bouřkách a přehánkách nám může přechodně zasílit.
0: Jak to vypadá v krátkém výhledu na začátek příštího týdne, v pondělí, úterý, kdy už přivítáme červen? Naznačte ještě prosím další vývoj.
1: Tak to pondělí zahájíme velkou oblačností s deštěm, přehánkami, mohou se tam vyskytnout teda i bouřky. Ty srážky by potom měly začít ustávat spíše až v té druhé části dne, na večer i nějaké ubývání oblačnosti a také, aby se nám mělo ochladit, ty nejvyšší denní teploty nejčastěji od 16 do 20 stupňů a nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů a úterý také vypadá s takovou větší oblačností a šanci na přehánky, případně i bouřky.
0: A na závěr vaše pravidelné historické teplotní porovnání. Rádi si poslechneme o rekordech pro 29. květen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota minus 1,2 stupně Celsia je z roku 1957 a naměřili jsme ji na stanici Halenkov a maximum máme z roku 1931, kdy jsme na stanici Zdonky zaznamenali 33 stupňů Celsia.
0: O počasí prozatím poslední věta. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme hezký pátek i poslední květnový víkend a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
2: Jméno Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Arnoš Lukeš ze spolku Valachian Touring Team má pro nás tentokrát v pravidelném turistickém typu docela nezvyklou akci, speciální. Mluvil s ním kolega Pavel Vacek, nechejme se pozvat.
1: Z turistických typů, které přináší do vysílání Českého rozhlasu Zlín Arnošt Lukeš, jsme zvyklí, že máme určený nějaký výchozí a cílový bod naší trasy a k ní dostaneme podrobnější popis cesty a informace o zajímavostech, které nás na našem výletě čekají. Dnes to bude trochu jinak. Pan Lukeš dnes nechá určení trasy spíše na nás. Ovšem dá nám klíč k tomu, jak si ji vytvořit a jak nás může obohatit. Buďte vítán, pane Lukeši. Hezký den.
2: Hezký den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je poněkud atypická, jak jste řekl. Nemá určenou žádnou trasu. Je zaměřena více na zážitky než na pěší nebo cykloturistiku. Letos už po 18. se uskuteční v České republice Noc kostelů, a to v pátek 29. května. Tato tradice k nám přišla v roce 2008 z Rakouska. Mám poznatek, že běžný výlet se může změnit v zajímavý večer. Akce nabízí možnost navštívit ve večerních hodinách nejen kostely a modlitebny, ale taky některé kláštery, věže, kůry, zvonice a mnohé jindy nepřístupné prostory, jako jsou například půdy nebo krypty. Ve Zlínském kraji má být letos otevřeno 51 objektů, kostely katolické i jiných vyznání, jakož i modlitebny. V minulých letech jsem zažil nevšední atmosféru při noci kostelu v Tečovicích nebo Zlobicích. Konkrétně tyto dva objekty se letos nepřihlásily, ale i tak je z čeho vybírat.
1: Určitě by také stálo za to poskytnout našim posluchačům trochu podrobnější informace o akci obecně a případně i tip na to, kde si nějaké další dohledat.
2: Noc kostelu není určena primárně pro věřící. Program bývá zaměřen na historii svatostánku, na uměleckou výzdobu a bývá často i doprovodný kulturní program. V mnoha kostelech jsou plánovány koncerty, nejen varhání, ale i komorní, případně solistů. Někde bude výstava obrazu a podobně. V některých kostelích pořadatelé chystají dokonce malé pouštění nebo opékání špekáčku na farní zahradě, jako třeba ve Hvozdné. Pořadatelé návštěvníky rádi upozorní na zajímavosti, kterých se běžný návštěvník nemusí všimnout. Případní zájemci si mohou najít na stránkách www.nockostelu.cz/kostely seznam svatostánků, které se k akci připojili, a podle svého bydliště nebo podle jiného klíče si vybrat, které navštíví. Pokud budou posluchači mimo republiku, nemusí o Noc kostelu přijít. Podobné akce se uskuteční v dalších 7 státech Evropy, i to se dá na uvedených stránkách dočíst.
1: www.nockostelu.cz, to je ta adresa, kde můžete zjistit další podrobnosti k akci, při které se můžete nejen velmi příjemně projít, ale také kulturně a duchovně obohatit. Děkujeme, pane Lukeši, za originální inspiraci.
2: Naslyšenou.

mužskej svět nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. Jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
4: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj podpořil konání letošního ročníku Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež částkou 3,5 milionu korun. Hejtmanství také přispělo na vznik snímků, které jsou letos zařazeny do hlavních soutěží, kde třeba o hraný film Máma a táta jsou boží, který se natáčel v Archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku. V blízkosti bike arény v Setín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chaty Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz bike arény v této době přerušený nebude. Město Vsetín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po včerejších jednáních v Pentagonu a na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček oznámil, že po konci sezóny ukončí ve 34 letech kariéru. Jeho posledním zápasem tak bude nedělní domácí odveta baráže o účast v příští prvoligové sezóně, ve které bude Slovácko proti Artisu Brno hájit náskok 4-1. Daníček spojil s klubem z Uherského Hradiště celou svou profesionální kariéru. V našem regionu dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí od 15 do 9 stupňů. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 21 až 24 stupňů. Na západě kraje čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dejte si pozor na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích. Stala se tam nehoda 3 osobních aut. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: K datu 29. května si ještě přidáme svátek Maximiliánů. Honosné jméno pro velké muže, které v sobě nese ty nejvyšší hodnoty, ať už v oblasti prestiže, síly, bohatství nebo krásy, používá se i ve zkrácené verzi Max. Oslavenců máme přibližně 2500 a já už vám, pánové, posílám hudební gratulaci písničku slovenských No Name.

0: i za 100 let.
1: Je to prostě tak, že Evropě vždycky udávala hudební směr a vkus hlavně britská a německá hitparáda. Tím se řídil zbytek starého kontinentu, co přišlo z Ameriky, se nevždycky líbilo. Fungovalo to bezpečně i naopak. Pro dnešek se zdržíme právě ve Spojeném království. Nejsem si úplně jistý, jestli v paměti ještě vylovíte skupinu Wax, psáno Wax, vosk. Šlo o chlapecké duo období 80. let. Pustíme si jejich nejslavnější hit Bridge to Your Heart, který doprovodil i docela hezký videoklip. Obsahoval takzvanou animaci stop motion s pohyblivým pozadím. Text písničky je o nevydařeném vztahu, muž se snaží ho oživit tím, že slíbí ženě nový začátek a že se k ní bude chovat lépe. Nemohu ti dát písemnou záruku, že jsem vyhrál, nebudu tě smutnit, ale budu se chovat co nejlépe, se tam zpívá. V refrénu pak mnohokrát slyšíme, že staví most k srdci ženy. Ostatně je to i v názvu hitu, který se v roce 87 doma dostal nejvýš na 12. místo, v některých žebříčcích Evropy do horké desítky.
2: Cukrárna Petra Uhříka.

0: přesně 8:45. Počasí na poslední pracovní den, posuny v teplotách, míře oblačnosti, to všechno si teď upřesníme v další krátké předpovědi. A nejdřív nahlédnu do ranního regionu.
1: Počasí.
0: 9 až 14 stupňů, v tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Převládat bude jasno nebo jenom malá průsvitná oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na západě kraje místy až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho máme ve zbytku rána ještě mírně nepříznivé rozptylové podmínky, jinak dál by ale měly být dobré, případně až velmi dobré. S jedničkou v biozátěži tedy zátěží pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Joška Kubáník.

Pomalu uzavíráme páteční ráno a když zajdu kousek dál, také dnes budeme dopoledne i odpoledne vysílat v rámci Zlín Film Festivalu ze speciálního festivalového studia, a to v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Kristýna Fuchsová se tam na vás těší mezi 10. a 12. a v hodině předpolednem přivítá herce Josefa Trojana. Bude se ptát například na to, jak se připravoval na roli československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu, nebo jestli chodí pro rady ke svému slavnému otci Ivanovi. Rozhovor s hercem Josefem Trojanem začne krátce po 11. hodině. Mě už, milí posluchači, v podstatě začíná víkend. I vám přeju, aby poslední dvojice volných květnových dnů probíhala v pohodě a podle vašich představ. Mějte se fajn, za celý tým Českého rozhlasu Zlín zdraví Petr Uhřík. V pondělí zase brzy ráno nebo kdykoliv po 5. hodině pozdravím do nového týdne i měsíce. Teď ještě před zprávami posílám trojici písniček od Marcely Holanové, legendárních Beatles, a pak to prostřídáme s Čechomorem.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nové parkoviště v Ostrožské Nové Vsi poslouží návštěvníkům školy i kostela. Několik koupališť ve Zlínském kraji zahájí zítra sezónu. Novela o podpoře bydlení je v závěrečném schvalování. Dnes bude převážně jasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Dělníci v těchto dnech dokončili výstavbu nového parkoviště v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. 9 stání vzniklo v prostoru za kostelní zahradou. Pokračuje starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní.
3: Chybí nám neustále parkovací místa, jednak v době týdne, kdy tam v blízkosti je vlastně základní škola a paní učitelky a rodiče nemají kde parkovat, s tím, že vlastně zase přes víkend nebo v době konání bohoslužeb zase to bude využité vlastně pro tyto účely.
2: Vybudování nového parkoviště stálo zhruba 400 tisíc korun. Na několika koupalištích ve Zlínském kraji začne zítra letní sezóna. Mezi prvními otevřou areály v Uherském Brodě a ve Valašském Meziříčí. Zahájit provoz plánují v sobotu také v Otrokovicích a v Chropini na Kroměřížsku. Tam však provozovatelé ještě čekají na vývoj počasí. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností.

0: Informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
1: Sport. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
2: Dělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ve třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
1: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
3: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 9 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 21 až 24 stupňů. Na západě kraje čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici číslo 50 v úseku mezi Veletinami a Uherským Brodem máme hlášeny ovce na vozovce. Projížděte tam tedy se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Není to věc vůbec nová, je tu doba písničková. Nahlas jak pět cirkulárek zní první song, co by dárek. Je to zisk a žádná ztráta konkrétního adresáta. V diářích ten fakt je tu dán. Svátek slaví Maximilián. On i další miliony hned uslyší první tóny. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek, 29. května roku 2026. Máme krásný jarní den, pořád se slibuje, že tedy bude pršet, ale možná bude pršet až v neděli, ale dneska je to opravdu hezký den, nenechme se znervóznit, je to na pěknou procházku s pejskem, s kočárkem maminky, anebo jen my starci takhle se svými partnerkami a s čagánkem, nebo s nějakou tou francouzskou holí se projít hezky parkem a někde ve stínu si dát nějaký kornoutek zmrzlinky nebo něco dobrého. Dneska mají svátek muži, chlapci, nositelé křestního jména Maximilián. Takže všem těm Maxíkům, Maximiliánům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší k jejich svátku. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Máme tři báječné syny, na které jsme velmi pyšní. Dnes jsou to už dospělí muži. Ale když byli malí a vyrůstali, prožívali jsme nejšťastnější období našeho života. A tak vás, pane Junáku, chceme požádat, abyste jim jen tak pro potěšení a pro radost zahrál ve vašich srdcovkách v pátek dne 29. května 2026. Zahrajte jim prosím píseň v podání Michala Tučného Já světem táh jen tak s Celtou. Děkujeme Růžičkovi z Letonic. Moji milí Růžičkovi, rád splním vaše přáníčko, takže pro vaše tři syny vybrali jste písničku Michal Tučný a já světem táh jen tak s Celtou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak, moji milí posluchači, písnička dozněla a teď pro vás něco mám, co potěší hlavně babičky a dědečky. Protože kdo jiný má přehled o tom, jak se dneska jmenují vnoučata? Co? No, statistici totiž spočítali, jaká jména dávali rodiče svým dětem loni. A poslechněte si a představte si, stala se velká věc. Po 13 letech máme nové nejoblíbenější dívčí jméno. Dlouhá léta vedla Eliška, ale loni ji o kousíček předstihla Viktorie. A nebylo to jen tak. Byl to opravdu těsný souboj, rozdíl jen pár desítek holčiček. U chlapců se naopak nic nezměnilo. Vede Jakub a vede už po 15. za sebou. To je pořádná vytrvalost. Vidíte, i když i jemu šlapal na paty Matyáš, ten ho nakonec o vlásek nepřeskočil. A teď to, co mě zaujalo nejvíc. Některá krásná stará jména pomalu mizí. Představte si Tomáš a Tereza. Jména, která jsme my všichni znali z každé třídy, ta spadla až někam, no, někam na konec desítky. A místo nich nastupují jména jako Oliver nebo Rozálka. Ale jedno se nemění. Když se podíváme na celá ta desetiletí zpátky až do 50. let, pořád nejvíc dětí u nás dostalo jméno Jan a Jana. To jsou jména, co spojují celé generace. Možná se tak jmenuje váš dědeček, vy, možná váš vnuk. A není to nakonec krásné, že jména přicházejí a odcházejí jako móda. Ale některá zůstávají s námi napořád, třeba Pavel nebo Zdeněk. Tož tak.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: Krásná písnička Václav Neckář, Je ráno, ano. A to je ta krásná čeština, že on zpívá Je ráno, ano, jako Je ráno, Aničko. A nám to vychází Ano, jako Je ráno, jo. Protože ano je v tom názvu psáno s dvěma N. Nádherná čeština. No a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Pro moji sestřičku Ivku posílám písničku Věřím od Ivy Frýlingové. Ivanko, jsem ráda, že tě mám. I po všech těch letech víš nejlíp, kdy mě rozesmát a kdy jen mlčet. Děkuji, pane junáku, moc ráda vás poslouchám. Maruška z Boskovic. Milá paní Maruško, to mě moc těší, že mě ráda posloucháte. Doufám, že vás nesklamu. Takže vybrala jste písničku pro vaši kamarádku Ivku, Iva Frýlingová a Věřím.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Věřím ve tvé sny, věřím ve vše.

Magnolii, v kapelovou manii, v Lars von Trierach.

0: To byl Phil Collins a já, moji milí, kteří posloucháte pravidelně srdcovky, tak víte, že už od pondělka jsem říkal a jsem jako signalizoval, že tato týdenní hádanka Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř, bude jenom 4denní, tedy budete mít jenom 4 indicie a v pátek už budeme otajňovat. A to je právě dnes. Takže Miloši, já tě srdečně vítám.
1: Krásný den.
0: Takže jak to dopadlo? Podívejte se, moji milí, drtivá většina z vás v tomto kole se nemýlila. Ovšem na začátku samozřejmě se našli i tací, kteří třeba typovali Libušku Šafránkovou nebo Louskáčka. Ovšem třeba čtvrteční indicie s tím datem 13. července, ta už to odšpuntovala a to už byl příval kladných odpovědí a to bylo opravdu jednoznačné. Takže, Miloši, hledali jsme co?
1: Marii Rotrovou.
0: Tak hledali jsme koho? Paní Marii Rotrovou. Jak jste k tomu měli dospět? V pondělí zněla tato indicie. Ano, obaly jednosemených, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje.
1: No a já upřesním, že v těch názvech byly vždycky zašifrovány písničky Marie Rotrové. V tomto případě to byly Skořápky ořechů z roku 1983 a trošku chápu, že kdo odhadl, že jsou tam ořechy, tak hledal 3 oříšky pro popelku, hledal tam louskáčka.
0: Louskáč, ano, ořechy papáme, tak si je louskáme, že jo? Nebo
1: chtěl podobně. To trošku vydržet.
0: Ano, ano. No a úterní indicie zněla. Tenhle přirozený vodní tok může mít i podobu proudu vztahu touhy, smyslnosti, náklonosti a oddanosti. Pojďme si o něm zpívat.
1: A to je Řeka lásky z roku 1974.
0: No a víš, já jsem si myslel, že to je řeka Niagara. Na břehu Niagary sedí tulák, víš, jako... Tak, no.
1: Ale to by ta láska byla trošku divoká.
0: To by... Středeční indicie. Taky se domníváte, že časnější setkání dvou lidí by jim umožnilo vznášet se ve větších výškách nad povrchem zemským? Já od roku 1985.
1: To byl rok písničky Měli jsme se potkat dřív.
0: No a poslední čtvrteční indicie zněla takto. 13. červenec. To je den se jménem právě tak k mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují?
1: Tak kdo má svátek 13. července? Markéta. Kdo háže ten srp do žita, že?
0: Markéta.
1: Přesně tak, takže Markétka z roku 1973. Ovšem, pokud by tě to zajímalo, původem je ta písnička polská.
0: Polská, no prosím. No, o co jste soutěžili? O knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. A kdo se stal s tím správným typem výherce či výherkyně? Já se podívám, já tam mám vždycky takovej nepořádek na tom stole. Máme šťastnou výherkyni, přátelé. Paní Zdeňka Drahošová z Borové u Poličky. Paní Zdeňko, my vám s Milošem blahopřejeme. A teď si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Povídej, Petr Novák, nádherná písnička 60. let. To jsme všichni mastili na ty kytary, D-dur a odřený prsty a ladili jsme děvčata. Tak, mám tady ještě, no ano, bude 9:45, mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Letos, 31.5.2026, to bude rovných 50 let, co jízdu králů jezdili chlapci ročníku 1958. Zahrajte prosím všem chlapcům, mým spolužákům, kteří před 50 lety organizovali a jeli vlčnovskou jízdu králů. Určitě nebudu sám, kdo si letos z nás, tehdejších jezdců, na tuto krásnou akci se slzou v oku zavzpomíná. Jak ten čas letí. Děkuji, Ladislav Krištof. Ano, ano, pane Ladislave, jak ten čas letí. No tak samozřejmě to bude krásná vzpomínka. No a posílám vám písničku, která s tím určitě hezky rezonuje.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tož, moji milí posluchači, Hana Hegerová zdárně dovedla dnešní páteční srdcovky do svého cíle. No, ale jak je mým dobrým zvykem, nebojte se, novou indici vám opakovat nebudu, protože začneme zase až v pondělí, jelikož dneska jsme odtajnili hádanku, kterou máme za sebou. A já jenom připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál na přání, musíte mi to dát vědět. A to nejlépe buď mi to zavoláte svým hlasem a namluvíte na mi to na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní písničku, prosím, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu. Tak, a ještě, než se úplně rozloučíme, mám pro vás jedno pozvání. Zítra, v sobotu, budeme vysílat naše víkendové srdcovky z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Budete mít možnost, přijďte se podívat a koukat přes rameno, jak se takové vysílání živě, prostě jak se vysílá, užijete si ho, jak jsem říkal, naživo, protože bude i přítomen editor Českého rozhlasu Miloš Šenkýř, takže můžete se ho zeptat a on vám taky bude klást otázky a kdo uhodne, budete oceněni, tak nezapomeňte, zítra v pátek začínáme v 11 hodin ve Zlíně v obchodním centru Zlaté jablko. Všechny vás srdečně s Milošem Šenkýřem zveme. Tak, to je pro dnešek úplně všechno, mějte se hezky, no a zítra po 11. hodině ve Zlíně opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hurvínek převzal na zlínském filmovém festivalu ocenění Zlatý střevíček. V Kroměříži budou k dispozici na veřejných místech nové zdroje pitné vody. Fotbalista Vlastimil Daníček po sezóně ukončí kariéru. Dnes bude převážně jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Druhým dnem pokračuje Zlínský filmový festival pro děti a mládež. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe dva držitele ceny Zlatý střevíček. Získala ji i Loutka Hurvínka.
5: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
6: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen. Opravdu chtěl bych poděkovat všem, kteří mi tuhletu nádheru umožnili, říkal taťulda.
7: Jojo, kluk je čelej po mně.
5: Říká Martin Trecha hlasy Hurvínka a Spejbla. Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Na čtyřech místech Kroměříže budou nové veřejné zdroje pitné vody. Jde o návrh z participativního rozpočtu města s názvem Vaše Kroměříž. Pítka navrhli sami obyvatelé města a radnice teď tento vítězný návrh zrealizovala. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
8: Takzvaná pítka již byla zprovozněna na Slovanském náměstí a na Hanáckém náměstí. V těchto dnech finišují práce u odpočívadla u letiště a chystá se ještě nové pítko u Masny ve Vodní ulici. Náklady na jejich realizaci činí zhruba 400 tisíc korun.
4: Ještě do konce května se mohou obyvatelé Kroměříže svými návrhy zapojit do letošního ročníku participativního rozpočtu. V prvním kole programu akcelerace startupů podpořila státní agentura Czech Invest 90 začínajících českých firem. Program jim má pomoct s expanzí.

0: kariéru. Jeho posledním zápasem tak bude nedělní domácí odveta baráže o účast v příští prvoligové sezóně, ve které bude Slovácko proti Artisu Brno hájit náskok 4-1. Daníček spojil s klubem z Uherského Hradiště celou svou profesionální kariéru.
1: Fotbalista Vlastimil Daníček působí ve Slovácku téměř nepřetržitě už od mládežnických let. Pouze v sezóně 2014-2015 hostoval v tehdy druholigové Karviné. S týmem z Uherského Hradiště tak zažil největší úspěchy klubové historie, včetně zisku českého poháru v roce 2022. V první lize odehrál defenzivní univerzál 352 zápasů a vstřelil 39 gólů. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 21 až 24 stupňů, na západě kraje čekejte místy až 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Kristýna Fuchsová. Začíná totiž dobré dopoledne.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné páteční dopoledne, bylo 10 hodin a 4 minuty. Začíná vysílání Českého rozhlasu Zlín, kterým vás budu provázet do 12 hodin. Vítejte u jeho poslechu. Možná jste podle ruchu poznali, že nesedím v klasickém studiu. Rozhlasový mikrofon totiž v těchto dnech stojí v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, kde včera začal filmový festival a my chceme být u toho. Dnešní program proto možná obohatí ruch festivalové nálady. Kromě toho nás ale čeká ukázka dalšího receptu pochoutkového roku – zajíc s černou omáčkou. Nebo vás pozveme na jízdu králů ve Vlčnově. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem, proto spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků a my si je připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají autoři receptů. Všech 36 jich připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to bude zajíc s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Recept z bronzové příčky roku 2021. Připraví ho kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře. Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
6: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra a půl.
5: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady tam chytnul barák, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Jak se dělá králík s černou omáčkou, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na něj se můžete podívat třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
7: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: V sobotu si na pohovce Jožky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Zlín žije filmovým festivalem a Český rozhlas Zlín je u toho. Za chvíli se spojíme s moderátorkou Jarkou Barboříkovou, která dnes vede rozhlasovou dílnu v parku Komenského. Zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Zlín pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází moderátorka Jarka Barboříková, se které jsem teď ve spojení. Ahoj Jaruško, jak to tam dnes vypadá?
1: Kristi, ahoj, já vás všechny moc zdravím. No, musím říct, že i druhý den festivalu se nám daří. Park je plný lidí a naše rozhlasová dílna rozhodně nezahálí. Už od 9 se u mikrofonu střídají děti, studenti, dospělí a zkoušejí si, jaké to je být moderátorem Českého rozhlasu Zlín.
0: A co přesně mohou návštěvníci vlastně vyzkoušet?
1: Třeba natočit vlastní festivalové zprávy, anebo rozhovor se známou osobností. A musím říct, že fantazii se mezi nekladou. Dnes jsme už několikrát volali třeba Barto Simpsonovi do Springfieldu, Harry Potterovi do Bradavic. A ku podivu představ si, že máme pořád výborný signál a spojení se vždycky podařilo. I když voláme třeba do Bažin Šrekovi. Nevím, jak to děláme, ale naše rozhlasová technika se poradí opravdu se vším. No a potom vidět ty rozzářené úsměvy, když naším hostům rozhlasového koma modulu odpoví na pozdrav třeba právě Šrek, nebo Standa Hložek, nebo Daša, tak to je krása.
0: No, hlavně musíme poděkovat našim rozhlasovým technikům, kteří to všechno dokázali zprovoznit, ale ještě mi, Jaruško, řekni, protože to zní, jako byste v parku Komenského vychovávali novou generaci rozhlasáků. A máš pro nás i dnes nějakou perličku?
1: Rozhodně. Dvě holky z Petrokovické základní školy si vybrali Dašu jako hosta, kterou chtěli zpovídat. Seděli u mikrofonu, vedli s ním připravený rozhovor a ona najednou procházela Daša kolem. Tak nám zamávala a holky měly zážitek. Dnes tady budeme s hodinovou polední pauzou až do 19, takže pokud ještě nemá někdo program na dnešní den, tak přijďte za námi do parku Komenského a já se teď s dovolením rozloučím a utíkám zpátky do našeho koma modulu, protože už tam máme frontu. Tak čekáme na vás.
0: Říká naše kolegyně moderátorka Jarka Barboříková, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. A připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud vysíláme i teď. Budeme tady taky odpoledne mezi 14. a 16., kdy můj kolega moderátor Pavel Vacek přivítá mladou českou herečku Kateřinu Falbrovou, která získala Českého lva za výkon ve filmu Zbormistr.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Rok se s rokem sešel a do ulice Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku se o víkendu opět vydá Jízda králů. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.

0: Každoročně kolem svátku letnic se do ulic Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku vydává jízda králů. Letos termín připadl na tuto sobotu a neděli. Více o víkendovém programu nám teď řekne Petra Kučerová-Brandisová, ředitelka klubu sportu a kultury Vlčnov, který má jízdu králů na starosti. Dobrý den, paní Brandisová.
1: Dobrý den.
0: Program máte přichystaný na celý víkend a je opravdu nabitý. V sobotu začínáte ve 13 hodin a nabízíte jarmark nebo třeba rukodělné ukázky. Hlavním bodem je bezesporu předání vlády králů. Vstupenky na něj už jsou vyprodané, ale je i jiná možnost, jak toto vystoupení zhlédnout?
1: Tak máme tam pár posledních míst, kdyby měl ještě někdo zájem, asi 20. Nicméně tento program bude vlastně živě se přenášet na návsi a vlastně začíná ve stejnou dobu ve 20 hodin, jak i ten program přímo v tom sále Klubu sportu a kultury, tak právě i na té návsi v těch 20 hodin bude živý přenos tady toho programu, takže kdo se nedostane, může se podívat tam.
0: Program bude pokračovat samozřejmě i poté, ale o sobotě už stačí. Přesuňme se k nedělnímu programu. Dopoledne se budou strojit koně do průvodu nebo sloužit bohoslužby. Samotná jízda králů, tedy objížďka obcí, začne ve 12 hodin. Odkud vyráží a kdo je letošním králem?
1: Tak vlastně ti koně, ano, vyjíždí ve 12 hodin od domu krále, kterým je letos Marek Dacík, což je vlastně bratr loňského krále. A oni opravdu se všichni sejdou před domem toho krále a odtud vychází už na obchůzku obcí po trase, která je vlastně už předem daná. Takže jedou po těch hlavních ulicích Vlčnova.
0: Dít se toho bude ve Vlčnově také mnohem více. Řekněte, kde mohou lidé najít kompletní program a třeba i trasu jízdy králů?
1: Tak všechny informace máme na našich webových stránkách www.jizdakralu.cz, případně i na Facebooku Jízda králu ve Vlčnově a je tam i odkaz právě i na tom webu, i na tom Facebooku na aplikaci, kterou máme letos nově. Lidi si mohou stáhnout QR kód a veškeré informace právě si mohou stáhnout do toho telefonu v té aplikaci.
0: Zdá se, že tady očekáváte docela velký nátřesk a to znamená i spoustu aut. Kdyby chtěl tedy někdo do Vlčnova přijet autem, platí pro něj nějaká dopravní omezení?
1: V podstatě neplatí, obec je volně průjezdná, nicméně je potřeba dávat pozor a dbát pokynů té dopravní služby, kterou tu máme, a mohou je zastavit, když právě třeba pojedou zrovna koně někde poblíž, takže by museli případně chvilku počkat, nebo je ta ostraha navede nějakou objízdnou trasou. A kdyby opravdu kdo se k nám ještě chystá, tak takové doporučení, nejlépe je přijet ze směru od Hluku, kde je velké odstavné parkoviště u stadionu a u koupaliště. Tak to je tak nejlepší pro návštěvníky.
0: To byla Petra Kučerová-Brandisová, ředitelka klubu sportu a kultury Vlčnov, který už tento víkend pořádá tamní jízdu králů. Díky za informace a ať jde akce podle vašich plánů. Naslyšenou.
1: Děkujeme a všichni zveme. Naschledanou.
0: Další tipy, kam o víkendu, najdete také na našem webu zline.rozhlas.cz.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Před klíšťaty vás mohou ochránit i některé druhy koření. To za chvíli prozradí Babské rady.

0: Dospíval Michal Tučný a my se posunujeme k poslednímu tématu této hodiny. Jak můžeme vyzrát na klíšťata i bez repelentů, teď poradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Přinesli jste si z procházky domů klíště, co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootučíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

První část dopoledního vysílání je téměř za námi. V 11 hodin tady budou aktuální zprávy a po nich se můžete těšit na rozhovor s hercem Josefem Trojanem, který bude hostem filmového festivalu ve Zlíně. Přijde za námi do speciálního studia v obchodním centru Zlaté jablko, odkud v těchto dnech vysíláme. Do té doby ještě trochu hudby. Zůstaňte s námi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V pondělí 1. června začnou opravy silnice 1/49 ve Zlíně. Ve Valašském Meziříčí zítra otevírají zrekonstruované koupaliště. Vstup je po celý den zdarma. Češi ode dneška pomyslně začínají vydělávat sami na sebe. Dnes bude převážně jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Oprava vytížené silnice 1/49 omezí od pondělí 1. června přibližně na 2,5 měsíce dopravu ve Zlíně. V místě prací lze očekávat vznik kolon. Uvedla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Stavbaři budou nejprve pracovat v úseku u prodejny Lidl a křižovatky nedaleko krajské nemocnice Tomáše Bati. Pak se přesunou k supermarketu Terno v místní části Louky. Oprava vyjde na 25,8 milionů korun bez DPH. Ve Valašském Meziříčí se zítra otevírá zrekonstruované koupaliště. Návštěvníci tam najdou celkem 4 bazény s novými nerezovými vanami. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO taky modernizovanou sluneční terasu.
2: To je to místo, kde se pohybují plavčíci. Tento objekt mimo jiné doplní světelná tabule s informacemi o teplotě vzduchu a vody v bazénech. Náklady na rekonstrukci, respektive rekonstrukci druhé etapy koupaliště jsou více jak 50 milionů korun.
0: Vstup je zdarma, a to do naplnění maximální kapacity areálu. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
0: Například Slovensko oslaví den daňové svobody přesně za měsíc. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonem v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jabloného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35.

0: Na území našeho regionu dnes bude převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 21 až 24 stupňů. Na západě kraje čekejte místy také 26 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zdržením počítejte na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti. V úseku u čerpací stanice máme totiž hlášenou nefunkční světelnou signalizaci. Dále si dejte pozor na havárii motocyklu na ulici Vsetínská ve Valašském Meziříčí. Po zprávách pokračuje festivalové Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátek 29. května posloucháte Český rozhlas Zlín. Dopolední program vysíláme ze speciálního festivalového studia v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Včera totiž začal filmový festival dětí a mládeže a my chceme být co nejblíž k dění i hostům. A jednoho významného už máme teď vedle sebe, respektive naproti sebe. Jejím herec je Josef Trojan. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
2: V následujících minutách se ho budu ptát například na to, jak se připravoval na roli československého krasobrusleře Nepeli ve stejnojmenném filmu, nebo jestli chodí pro rady ke svému slavnému otci Ivanovi. Rozhovor s hercem Josefem Trojanem začne už po písničce. Za mikrofonem je stále Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve festivalovém studiu Českého rozhlasu Zlín je se mnou herec Josef Trojan, který přijel na filmový festival dětí a mládeže. A já mám první otázku. Ve své zatím poslední filmové roli jste stvárnil úspěšného československého krasobruslaře Ondřeje Nepelu. Znal jste jeho jméno předtím, než jste tuto roli získal?
1: Neznal, vůbec jsem ho neznal a jako věděl jsem z nějakých návštěv v Bratislavě, že je tam jeho stadion zimní, ale to bylo vlastně více

0: víceméně všechno. Takže pro mě to bylo velký objevování toho příběhu a toho osudu. A musím říct, že čím díl jsem ten osud studoval a zaobíral se jim, tak tím víc mi ten Ondrej přirůstal k srdci, až jsem se nakonec rozhodl, že tu roli vezmu i přesto, že jsem věděl, že tam je spoustu nástrah v těch přípravách na tu roli, které budou velmi náročný a že bude velmi náročný se s nima popasovat a nějakým způsobem je překonat, abych tomu filmu neudělal spíš protislužbu.
1: Já jenom řeknu, kdo to nepila byl, protože já stejně jako vy jsem vlastně nevěděla, kdo to je, ale byl to neuvěřitelně úspěšný krasobruslář, vyhrával na přelomu 60. a 70. let, stal se olympijským vítězem, několikanásobným mistrem světa i Evropy. Vy jste ale musel nastudovat jeho osobnost, jaký byl?
0: No, Ondrej byl velmi, velmi ambiciozní a velmi pracovitý sportovec. A pak bych potřeboval ale oddělit jeho jako sportovce a jeho jako člověka. Jako člověk byl, řekl bych, velmi jako poslušný, až možná moc poslušný. Byl hodný, velmi citlivý a poměrně uzavřený, ale neznamená to, že by to byl úplně nějaký striktní introvert. My víme, že on se velmi rád pohyboval v partě kamarádů, ale taky víme, že prostě on potřeboval cítit nějaký bezpečí vždycky kolem sebe. Takže takhle, no a pak samozřejmě v tom životě se stávají nějaké události, které my v tom filmu taky máme, konkrétně dvě takové zásadní události a ty v podstatě změní tu psychiku někdy situačně a někdy dlouhodobě, takže tam pak samozřejmě pak přichází na řadu i emoce a vlastnosti, které nejsou třeba úplně považované za ctnosti, ale je to důležitý a přirozený vlastně nějaká součást života a konkrétně toho jeho osudu, abychom tam ty emoce jako smutek, vztek a zklamání dostali.
1: Byl, jaký byl.
0: Byl, jaký byl.
1: Kritiky je všeobecně váš herecký výkon ve filmu Nepila chválený. A jak jste se na roli připravoval, ať už třeba na stvárnění té jeho osobnosti, ale i k tomu sportu?
0: Tam to mělo několik rovin. Začal bych asi tou nejdůležitější a to je scénář. A scénář byl velmi solidní. Napsal ho Gregor Valentovič, což byl zároveň režisér toho filmu. Gregor ten scénář napsal, protože to pro něj bylo srdeční téma, protože osud Ondreje Nepily se ho dotknul na několika zásadních rovinách. Gregor je z queer komunity, takže tam samozřejmě hrálo roli i to, že on dokonale byl schopný nacítit to, jaký to je, bát se vlastně udělat ten coming out a jaký to je prostě žít s touhle těžkostí. A zároveň Gregor je obrovský fanoušek krasobruslení, takže se to spojilo všechno dohromady a vzniknul scénář, který byl jako výsostně citlivý a přesnej v tom, co jsme potřebovali sdělit. A pak tam samozřejmě byly ty libůstky, kterými jako herci, nebo minimálně já, mám velmi rád a to jsou věci, které se můžete nebo musíte naučit pro tu roli, aby to bylo autentický a protože zkrátka to jinak nejde. Tak to bylo krasobruslení, to byly hodiny baletu, který jsem bral, abych dobře držel tělo a tak dále. A pak to byla samozřejmě slovenština, protože v tom filmu mluvím slovensky a prostě jsem řekl, že dabing nebude.
1: To určitě pomáhá k lepší autentičnosti. Můžete nám něco říct slovensky, ať dokážeme posoudit. Můžete třeba odpovědět na další otázku slovensky.
0: Ježišmarja, pokusím se, no, tak zkusme něco jednoduchého. Ale
1: já jsem slyšela, že jste měl lekce krasobruslení a dohromady jste strávil na ledě zhruba 150 hodin.
0: Ano, ta příprava byla velmi osožná, takže Ale já jsem mal velmi dobrého trenéra, takže jsme měli veľa tréninkov a já jsem byl velmi rád, že jsem mohl se krasokorčulování věnovat, lebo to je velmi krásný šport a je to velmi citlivý a velmi jemný šport, takže bylo to velmi krásné.
1: Já děkujem pekně, doufám, že to nezní nějak lacině. Hostem Českého rozhlasu Zlín je mladý herec Josef Trojan. Rozhovor bude pokračovat po písničce.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Za mikrofonem Českého rozhlasu Zlín sedí herec Josef Trojan, který je hostem živého vysílání z filmového festivalu dětí a mládeže ve Zlíně. Pocházíte z herecké rodiny. Maminka Klára Polertová, tatínek Ivan Trojan, dědeček legendární Ladislav Trojan. Je to z vašeho pohledu výhoda nebo nevýhoda?
1: Oboje. Jako výhoda je to v tom, že mám skvělý rodiče, kteří tu práci dělají podle mě velmi poctivě a nějak jako vydali se cestou takovou nekomerční cestou, řekl bych, a mně se to zalíbilo, tohle všechno, takže jako pozorovat to vlastně úplně bez ohledu na to, jestli bych se vydal v jejich šlépích nebo ne, tak jako pozorovat je při práci a pozorovat je při tom, jakým způsobem k té práci přistupujou a co tvoří, co za výsledky vlastně přináší, tak za to, jako to je prostě krásný, tohle to sledovat. Tak to je jako určitě výhoda taková, řekl bych, jako výhoda syna, výhoda prostě rodina taková. Pak je další výhoda a to, že když jsem se pak rozhodl tu práci dělat, tak ta počáteční protekce v tom méně mi rozhodně pomohla v těch začátcích, takže to je jako vždycky důležitý zmínit a aby si třeba člověk nemyslel, že to je jenom nějaký úděl, tak to vůbec, jako řekl bych, že to je dokonce třeba 50-50 jako výhoda a nevýhoda a pak ta nevýhoda je samozřejmě v tom, že, což ale jako člověk ví, když vstupuje do hereckého prostředí, že se to prostě jako stane, takže s tím počítá, že přichází člověk o nějakou míru jako anonymity a že jeho život prostě bude víc nebo méně jako zveřejněný. Takže to jsou takové jako nevýhody a pak zároveň to vyrůstání jako bylo krásné v tom, že rodiče nás jako drželi stranou a ani oni se nepodílejí na nějakém showbiznisu nebo tak. Jsou takový velmi jako skromný, pokorný lidi, ale stejně jako kamkoliv jsme se s tátou hejbli, tak tam byli lidi. Takže vlastně to jako taky pozoruju jako nějakou nevýhodu trochu.
0: Myslíte, že na vás mají kritici, režiséři nebo i diváci přísnější hodnotící metr?
1: No jako vždycky jsem si to myslel a tak protože mi to jako připadalo přirozený, zároveň jsem věděl, že kdyby ten přísnější metr měli, že to nebude ale jako takový jako fatální metr, že snad si všichni jako uvědomujou ten kontext, že jsem na začátku. No ale pak jsem se několikrát dozvěděl, že opravdu jako to tak bylo, že mě opravdu jako, že buď to už mě dopředu vlastně že tam byla třeba nějaká míra jako závisti, anebo tam byla míra nějaký kritiky. A s těma lidma jsem si to ale jako řekl, někde opilej většinou na baru a všechno jsme si to jako vyříkali a bylo vlastně hrozně fajn sledovat, že všichni jako herci cítíme vlastně velmi často velmi podobný i jako zlý emoce a že jde jenom o to jako se je připustit a jako věci jako závist a tak dále. Nebo naopak nějaký souzení někoho, jako, a to je v pořádku úplně, mi přijde jako dobrý to cítit, ale vědět o tom, že to člověk cítí a pak si to třeba jako s tím člověkem vyříkat, tak a ne to v sobě jako dusit, takže tak.
0: S tatínkem Ivanem Trojanem jste hrál ve filmu Šarlatán. On hrál dospělou postavu lékaře Josefa Mikuláška a v jeho mladší verzi. Tatínek prý ale ani nevěděl, že se o roli ucházíte. Kdy jste mu to řekl?
1: Jenom opravím, byl to Jan Mikolášek. A aby, když tak diváci si mohli dohledat. A pardon, na co jste se ptala, že?
0: Kdy jste tatínkovi oznámil, že s ním budete hrát ve filmu?
1: Jo, ano, no to byla taková situace, no. To bylo, já jsem se přihlásil na ten casting. A dostal jsem se přes první dvě nebo tři kola, pak jsem tu roli dostal. A pak jsem domů přišel a tátovi jsem řekl, že to spolu budeme hrát, takže mu to bylo takhle jako oznámeno a táta byl velmi překvapený samozřejmě, protože věděl, že ta role je extrémně náročná, že psychicky náročná a že to bude těžký obecně jako s Agněškou točit, že je to náročná režisérka, tak byl plný očekávání, stejně jako asi my všichni ostatní.
0: Agněška Holland, aby si to lidé mohli když tak dohledat.
1: Ano.
0: Jak se vám spolu s tatínkem pracovalo?
1: A mně se s ním pracovalo jako velmi, velmi dobře, protože myslím si, že si pracovně rozumíme, že si rozumíme v tom, jakým způsobem k té práci přistupovat. Já v podstatě jsem vychovaný jeho školou, takže prostě učitel potkal žáka a tak spolu udělali film.
0: To jste mi teď nahrál na další otázku, protože právě té škole se chci trošku věnovat. Na herectví jste se totiž dal poměrně brzo, kvůli němu jste i odešel z gymnázia ještě před maturitou. Chodíte si tedy pro herecké rady k rodičům, jak jste říkal, škola Ivana Trojana?
1: Ani ne, ale my se o tom tak přirozeně bavíme už, protože já už jako to dělám 10 let, to herectví, takže už jako vlastně mám ten názor na to, jak ty věci by měly být. Ten se samozřejmě neustále jako mění, ale to jádro jsem si už jako utvořil skrze intenzivní filmovou, seriálovou i divadelní práci. Takže vlastně vždycky i táta se mnou o tom baví, když přijde ze zkoušky tak a chce něco probrat, tak to spolu prostě otevřeme to téma. Takže je to takový už jako vzájemný dialog dvou odrostlých, rezignovaných, unavených herců.
0: Říká herec Josef Trojan, který je hostem Českého rozhlasu Zlín, který vysílá živě z obchodního centra Zlaté jablko. Po písničce budeme s rozhovorem zpět.
2: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí. 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými. Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi. A nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Jsme zpět s rozhovorem s mladým hercem Josefem Trojanem, který do Zlína přijal na filmový festival dětí a mládeže. S jakou největší hereckou výzvou jste se zatím ve své kariéře setkal?
1: No to bude asi ten Ondrej Nepela a Hamlet. To jsou takové dvě role, tak začnu tím Ondrejem Nepelou asi. No tam to byla obrovská výzva v tom, že jsou hlavní postavy a hlavní postavy. A tahle ta hlavní postava byla opravdu postavou, která byla v každém obraze, v každé scéně. Což znamená, že vy s ním trávíte opravdu prostě ten příběh od začátku do konce a tam se nemůže stát, že vy na chvilku uhnete někam, protože pak uděláte nějakou jako úhybku, výhybku a ten divák ten příběh ztratí a je hrozně náročný ho pak získat zpátky, takže to je opravdu taková chirurgická práce a měl jsem obrovský štěstí, že jsem to dělal s tím Gregorem Valentovičem, protože on opravdu věděl přesně, co chce vyprávět, měli jsme to dobře připravený spolu. A tím pádem to vlastně jako všechno nějak dávalo smysl a šlo to. Ten Hamlet je náročný v tom, že samozřejmě máte neustále v hlavě to, jakým způsobem to udělat jinak, jak, kam se ještě vydat. Je to nejhranější inscenace na světě vůbec. Říká se, že každou hodinu začíná někde na světě jeden Hamlet. Takže možná každou minutu skoro. Tak teď nevím. Každopádně je to intenzivní práce a je to postava, která zažívá jako tolik proměnných událostí, které jsou tak strašně těžké si představit nebo nějakým způsobem je navnímat, nacítit. Je to úmrtí otce, rychlý sňatek jeho matky s jeho strýcem, pak další úmrtí, pak zjištění vlastně, že úmrtí toho otce zavinil ten strýc, se kterým teďkon je jeho matka. No je to úplně vlastně jako šílený koktejl emocí a všechno se to děje jako na poměrně malém prostoru, ačkoliv samozřejmě ta inscenace má třeba 2,5-3 hodiny, ale pořád je to malý prostor na to vlastně obsáhnout nějakou celou šíři těch emocí, takže člověk musí taky být velmi jako obezřetný v tom, co kde jako vypustí a jak to vlastně korigovat a jakým způsobem být aktuálním, protože samozřejmě i když hrajeme třeba ten novější překlad, tak furt těch archaismů je tam strašně moc.
0: Já prozradím, že Hamleta režíroval Dodo Gombár, ano, který spolupracuje velmi intenzivně i tady s naším zlínským divadlem. Tuto inscenaci hrajete v Ostravě, takže jste v Ostravě v divadle Petra Bezruče. Zároveň vystupujete v Praze v Davidském divadle, takže jste filmový i divadelní herec. Co je vám bližší?
1: To jsem nikdy nedokázal říct a nevím, jestli to někdy dokážu říct. Ale já když se na to ptám třeba táty, tak táta říká, že přece jenom o něco víc mu je bližší to divadelní herectví. A vysvětloval mi to tím, že on prostě, to je to Davidské divadlo. Že proto, aby vám bylo něco blíž, tak potřebujete nějakou partu, nějaký ansámbl, nějaký vedení, zkrátka celý ten tým lidí, se kterým vám bude dobře a se kterým budete cítit nějaký hlubší smysl a zároveň jako velkou touhu jít neustále dál a hloubš. A v ten moment jako si umím představit, že se tam stane jako takový nějaký záblesk jako něčeho, nějaká jako magie taková, že zkrátka je to taková vaše jako druhá rodina, no, se kterou se můžete realizovat, tak asi kdyby se stalo něco takového, tak dokážu asi říct, že to divadlo mi bude bližší, ale každá ta profese má specifika a všechny ty specifika vlastně já miluju, takže některý miluju i nenávidím, ale to miluju, tam je vlastně víceméně skoro vždycky.
0: Vaše filmografie se z mého pohledu neskládá z žádných lehkých kusů. Například jste stvárnil alter ego France Kafky nebo mladého alkoholika v léčebně. Filmy Šarlatán a Nepela řeší osudy hlavních hrdinů za komunismu. Hrají se vám vážná témata lépe než ta komediální například?
1: No komediální témata jsou mnohem, mnohem těžší podle mě. Protože by jako udělat dobrý humor ve filmu i na divadle, ale ve filmu obzvlášť podle mě, je ta nejnáročnější disciplína, aby to nebylo jako podlejzavý, aby to nebyl hloupej humor. Na hloupej humor jsme jako v Česku odborníci, absolutně. Jako naše komedie, žena, muž někde něco dělají, prostě to, v tom jsme jako geniální naprosto, ale udělat opravdu něco, co je chytrý, co je zároveň ale dobře tak jako švejkovský, tak jako český, je velmi náročný a já dávám vždycky příklad třeba Honza Prušinovský a jeho Okresní přebor. To je tak strašně vtipná věc, zároveň je to český, je to autentický, nikomu se to vlastně nevysmívá, otevírá to vážný témata, ale stejně to je vlastně jako extrémně vtipný. No a ty vážné věci, já mám pocit, že k ním jako vždycky najdeme s nás empatii k těm vážným věcem, že i my tak jako zvážníme vůči tomu tématu, takže tak jako spokorníme před tou vážností, mám pocit, a tím pádem mě osobně se pak jako líp dostává do té vážnosti. Myslím si, že to jsou jako srozumitelnější emoce, což je zvláštní trošku, ale je to jako vypovídá to o nás něco.
0: Každý člověk zažil něco těžkého, možná.
1: Ano.
0: Těch vtipů možná v životě není za stolik jako těch těžkostí.
1: A nebo si na ně tolik nepamatujeme, na ty vtipy.
0: Nebo. Říká mladý herec Josef Trojan. Za chvíli budeme s rozhovorem pokračovat dál.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: Hostem festivalového vysílání Českého rozhlasu Zlín je herec Josef Trojan. Pojďme se teď trochu bavit o budoucnosti. Jaké máte plány?
1: No, to je právě teď trošku nejasný, protože dlouho jsem počítal s tím, že odjedu do Londýna na půl roku pracovat, ale bohužel teď je to čerstvá informace, asi dva týdny, tak v Anglii zrušili jeden typ víza, takového hereckého, které já jsem vyloženě potřeboval pro to, abych mohl odjet do Anglie. Jsou i jiné cesty, ale jsou mnohem náročnější, jak časově, tak finančně, tak technicky, protože pak člověk musí vlastně se zavazovat té Británii a tomu jako té vládě nějakým pobytem, a že bude odvádět nějaký peníze a tak dále, to je jedno. A každopádně tím já jsem musel přehodnotit nějaké věci, takže no, jo, pět projektů mě čeká a vlastně šest a všechno jsou to velké věci docela, takže uplet jsem si na sebe bič, už po druhý to dělám a poprvé jsem se slíbil, že už to nikdy neudělám, že půjdu z projektu do projektu, ale zároveň jsou tam takový momenty, kdy se můžu vždycky jako přešaltovat a odpočinout si před tím, než začne ten další. Takže vlastně nechci si stěžovat, protože ty věci jsou nádherné a byly tak nádherné, že bylo velmi těžké pro mě je odmítnout a zároveň jsem prostě zjistil, že já když nepracuju, tak prostě se tak jako kopu do zadnice.
0: Takže ten půl rok, který jste měl původně strávit v Londýně, jste rychle zaplnil?
1: Ano, vlastně víceméně jo, a ten jsem zaplnil zkoušením v divadle, což tak jako se vznášelo celou dobu jako nade mnou, a já jsem to prostě musel odmítat kvůli tomu Londýnu, a teďkon vlastně, když ten Londýn odmítnul mě, tak já jsem přijal něco jiného. A je to vlastně to tak, asi to tak jako mělo být, ale já jako rozhodně se nevzdávám takhle rychle, to nemám v povaze úplně, takže já neustále vlastně řeším další jiné cesty, jak s tím Londýnem dál pokračovat.
0: V rozhovorech často říkáte, že bojujete s vlastním egem. Kvůli tomu například ani nejste nějak extrémně aktivní na sociálních sítích. Jak na vás tedy teď působí tady ta atmosféra, to, že sedíme uprostřed obchodního centra, vy jste tady jako Josef Trojan, ne jako nějaká filmová nebo divadelní role, co to dělá s vaším egem?
1: Nic moc. tohle na moje ego úplně jako vliv nemá. Já jsem rád, že prostě tady proudí lidi a že mi někdo občas věnuje nějaký úsměv a já mu můžu ten úsměv oplatit. A to jsou jako hrozně hezký momenty a to mám rád na tom Zlínském filmovém festivalu a obecně vlastně jako na tom Moravskoslezském kraji. Že prostě to je ta srdečnost těch lidí, taková ta jako to teplo, který z nich sála, je prostě krásný a proto já hrozně rád jako vzpomínám na tu ostrovu, ale s tím egem to vlastně nedělá nic. To ego je pro mě spíš v tom, když, nevím, třeba nedostanu nějakou roli, tak tam si řeknu, jak si to mohli dovolit. Ale hned se zasměju sám sobě, protože vím, že jsem v plenkách hereckých pořád a je to hrozně zajímavý jako porovnávat to, že na jedné straně vlastně to profesionálně jako dělám, zatím živím 10 let, ale co je to 10 let? To pořád není vůbec nic, takže pořád jsem na začátku a je důležitý se sám sobě a těm svým ambicím a hlavně tomu narcismu jako jemnému, je důležitý se jako sám sobě zasmát. Jako.
0: Jste hercem 10 let, ale stále se vás ptají na tatínka.
1: Ano, ale tak to dokovať táta bude táta, což bude vždycky, tak prostě ta otázka tady bude.
0: Říkal jste, že máte rád, když potkáváte lidi, můžete oplatit jejich úsměvy, je vám to příjemné, tak řekněte, kde vás lidé mohou potkat během filmového festivalu ve Zlíně?
1: Za chvilku, za pár okamžiků, myslím si, že od 2 hodin budu tady akorát na druhé straně. Jak se to je Golden Apple toto?
0: Přesně tak, zlaté jablko.
1: Ve zlatém jablku, tady na druhé straně stěny, tak bude autogramiáda. Hned z autogramiády pak myslím si, že míříme na Červený koberec, který podle mě je přímo před kinem.
0: Před kongresovým
1: centrem, ano. A pak budu uvádět film a od 7 hodin gymnastka, tak nevím, jestli tam ještě jsou lístky, tak pokusím se jako nalákat lidi a udělat jim takový jemný dramaturgický úvod a jinak se tady tak budu pohybovat, jak to mám ve zvyku, chodit pěšky na kafe a tak dále.
0: Josef Trojan je hostem Českého rozhlasu Zlín.
2: Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. Tím se řídí knihovnice a spoluautorka Slavné noci s Andrzenem Hana Hanáčková z Neda Konic. V pořadu Naplno s Věrou Hotařovou s nadšením vyprávěla o svém působení v Uherskohradišťské knihovně i ostatních zálibách, které jí dělají šťastnou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: dospívala Marie Rotrová. Jsme zpět s živým vysíláním z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. V uplynulých minutách byl hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín herec Josef Trojan. Díky, že jste si udělal čas a doufám, že si užijete nadcházející program filmového festivalu. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.
0: Náš rozhovor si můžete také poslechnout i ze záznamu, a to na webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pomalu končí. Do zpráv ve 12 hodin nás dovede ještě trochu hudby. Dnes jsme vysílali živě z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu pro děti a mládež. Hosty festivalu můžete slyšet každý den v našem vysílání. Dnes dopoledne to byl herec Josef Trojan a už o 14:30 odpoledne se můžete těšit na rozhovor s herečkou Kateřinou Falbrovou, která stvárnila hlavní roli ve filmu Sbormistr. Od mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nedělní festivalové běhy ve Zlíně podpoří charitativní spolek Korunka Luhačovice. Zítra budou v blízkosti Bike Areny v Setín slyšet výstřely. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu s teplotami až 24 stupňů. Matěj Neradileka, zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď živě z obchodního domu v centru Zlína. Hezké poledne. Na nedělní festivalový půlmaraton se přihlásilo rekordních 2200 běžců. To je nejvíc v historii závodu. Vyprodané jsou také další tratě, včetně běhů na 10 a 5 kilometrů nebo rodinného běhu. Festivalové běhy mají i letos charitativní rozměr. Výtěžek podpoří spolek Korunka Luhačovice. Pokračuje výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.
3: Každý běžec, který uběhne jakýkoliv kilometr, tak ze svého startovného přispívá jednou korunou na Korunku Luhačovice, to je charitativní organizace tady místní. Potom kompletní startovné ve výši 66 korun z rodinného běhu za každého startujícího, tak to je další příspěvek.
1: V blízkosti Bike Areny v Setín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chatky Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz k Bike Areny v této době přerušen nebude. Město Vsetín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů ve věku od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce. Ten zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
1: V Madridu v těchto chvílích slavnostně odhalují sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria v Praze, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
5: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 21.

Moravanka nás potěšila písničkou Břeclavská kasárna. Příjemné páteční poledne přejí z brněnského studia všem posluchačům Českého rozhlasu Brno a Zlín. Právě začal pořad Morava krásná zem, což asi většina z vás ví, ale jak se říká, co kdyby. Proto raději připomínám číslo k nám do studia, abyste se mohli aktivně zapojit do dramaturgie tohoto pořadu. Číslo k nám 726465200 a svátek neslaví Maximilián. A pozor, my si teď poslechneme písničku Miloše Procházky Vladimíra Skalického Vínko vínečko podání Dambořanky a pak se spojíme s jednou naší milou dámou z Českého rozhlasu, paní Julií.

0: pěsničky veselo zpívajme a my jdeme za jednou tou milou dámou, jak jsem říkal, za paní Julí Kalodovou. Paní Julie, kde pak se teď nacházíte? Morava je krásná zem, to jasný, to slyšíme
1: to
0: i v našem
1: pořadu.
0: Tak, tak, tak.
1: Krásné popoledne, Karle, i všem posluchačům. Já jsem teď momentálně pod Chobotem, se to tady jmenuje, to mě pobavilo, aha, ten poetický název. Prošla jsem kolem Macochy a vydala jsem se zase do stínu lesa. Ale já mám dnes poetickou, Karle.
0: Ano, povídejte. Jakou?
1: Já jsem, zaprvé jsem moc ráda, že se slyšíme, tady ten polední čas je úžasný, ale já jsem se teď dívala do mapy a procházím kolem míst, která se jmenují, cituji, Stěna zapadajícího slunce, aha, Závrt městikáť, Dolina překvapení, Hedvábná propast, Dámský závrt, no a teď Pod Chobotem.
0: Ale to je romantické.
1: Přesně tak.
0: To vypadá krásně. No, tak a kam vás se si vedou teď za malonkou chviličku, když jste v tom romantickém koutu naší Moravy hezké?
1: Já jsem už druhý den na té poutní cestě pěší, vydala jsem se pěšky a mířím do Vranova u Brna, kde se v neděli koná rozhlasová pouť posluchačů Českého rozhlasu, na kterou tímto srdečně zvu takhle na vlastní šlapky, boty, nohy, kolena, kyšle. Přijďte se k nám v neděli, kdo budete mít chuť, 15 hodin je ve Vranově mše, je tam i doprovodný program, podívejte se na web Českého rozhlasu Brno, kde máme k tomu článek i s programem. No a dnes já jsem se vydala z poutního místa ve Sloupu,
0: ano,
1: a směřuji do Křtin, takže moc se těším na ten velkolepý chrám, který mě čeká, ale až za dlouhých, myslím, 12 kilometrů ještě mám před sebou dnes.
0: No, tak jako, tak jak si myslím, že vás takhle známe trošičku, tak já si myslím, že to pro vás nebude žádná nějaká těžká věc dojít těch 12 kilometrů. Já si myslím, dneska já to tak typuju, že za hodinu a půl.
1: To myslím, ne.
0: Já vím,
1: myslím, že odhaduji to tak kolem 17. hodiny, že bych tam mohla dorazit, ale vy určitě jste vybral nějakou pěknou písničku, kterou budeme dnes posílat těm obcím, přes které ta naše pěší pouť takhle pomyslně po rozhlasových vlnách vede, takže dnes budeme hrát tu píseň, o které já nevím, tu vy máte v playlistu, Sloup, ano, Vilémovice, Jedovnice, Křtiny. Tak tam, pokud někdo z vás bydlí, tak dnes hrajeme vám, ale samozřejmě hrajeme si pro radost všichni. Karle, ano, my bychom měli složit nějakou píseň na ty poetické názvy, které jsem před chvílí přečetla.
0: No, jako, když pověříme nějaké autory renomované, tak úplně klidně, na mě se v tomto případně neobracejte, to já nejsem poeta, já jsem nikdy nic nenapsal.
1: Uvidíme,
0: ale pokud,
1: třeba no, někdo z našich kolegů rozhlasových se toho ujme.
0: A nebo třeba vy, paní Julie, já nevím. Jestli.
1: To nevím, já
0: určitě
1: nejsem,
0: ne.
1: Já neznám ten rytmus, který správný hudebník potřebuje, prostě no, fázování no, není moje.
0: Necháme to na umělcích. Paní Julie, písnička určitě potěším, protože má také poetický název, když hovoříme o té poezii přírody, tak toto je zrovna Kapesníček z lásky, no to přeci zní úplně nádherně.
1: Krásné, naslyšenou zítra ve
0: mějte se
1: hezky,
0: šťastnou cestu a opatrně, ať se daří, nashledanou. Tak ano, Kapesníček z lásky, Láďa Prudík, Antonín Pernička, Moravská veselka nám zahraje.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik Moravská veselka, jenom doplním, že zrovna za týden v sobotu 6.6. ve 14 hodin festival v Pavlovicích u Přerova, taková fajn Kolárovičanka, že jo, večer pak bude hrát Mistříňanka, prostě takové milé setkání. Jiřinko z Hrádku u Znojma, dobrý den. Jsi si říkala, dobrý že jsem den. Na vás zapomněl, že? Nezapomněl.
1: Ne. Tak jste hodně, děkuji. Takže já vás ještě jednou zdravím. Dobrý den, pane Helán. A přála bych si písničku pro naši dcerku Martinku Kuzmovou z Petrůvek u Třebíče, která má právě dnes 29. května krásné narozeniny, já to řeknu, ano. 50. Takže Marti, přejeme ti štěstí, pohodu, spokojenost, máš krásnou, hodnou rodinu, tak ať jsi stále usměvavá a spokojená. To ti ze srdce přejí mamka a taťka. Děkujeme za písničku, pane Helán.
0: Ano, ano, zdraví vás pan Karel Hegner, mějte se hezky, nashledanou a já připojím další písemnou gratulaci. Dnes slaví 89. narozeniny pan Alois Sedlák ze Senorad. Milý tatínku, k tvým narozeninám ti přejeme mnoho energie, pevné zdraví, boží požehnání i spoustu radostí na každý den. Je obdivuhodné, co ve svém věku ještě zvládáš za práce kolem domu a si velkou oporou naší mamince. Do dalších let přejeme mnoho štěstí, ať máš stále dobrý apetit a dobře slouží zdravíčko. To vše přeje manželka Anička, dcery Laťka a Blanka s rodinami, syn Jiří a nejmladší pravnuci Martínek a Mareček posílají velkou pusu. Přání se připojují i tetičky a švagrové ze Severní Moravy. Máme tě všichni moc rádi. Zahrajte prosím k dnešním 49. narozeninám paní Kateřině Poláškové z Opavy s přáním mnoha štěstíčka, zdravíčka, úspěchů a hlavně lásky jí a celé její rodině od Aloise Pospišilíka Stuča. Ještě jedna gratulace k dnešním narozeninám pro našeho dědečka pana Josefa Štefánka z Mařatic. Milý dědečku, přejeme ti zdraví, štěstí, spokojenost a tě každý den potěší nějaká drobnost. Ať je u tebe vždycky veselo, aby ti v životě nic nechybělo. A když přijde oslava z hurta, společně opečem nejednoho buřta. To ti ze srdce přeje celá rodina z Mařatic a Včelar a pravnuci Jiřík, Jáchymek a Mišáček. Josef Rapáč, Marian Polakovič, Pri Rybníku, Pod Vrškama a Záhorjenka.

0: Záhorinka Alen Karapáčo a Libor Cupal, zpěváci, jejich krásně zpívali. Zdeničko z Jalubí, dobré poledne.
1: Dobrý den, pane Karličku, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych vás o pěknou písničku pro paní Bohunku Hulešovu z Jalubí, která dneska slaví narozeniny. Chtěli bychom jí s manželem popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, boží požehnání. Ona je velice pracovitá, tak ať už trochu odpočívá.
0: Když je z Jalubí, tak ji navštívte, no, když to máte z Jalubí kousek, pokud můžete teda.
1: Ano, máme. Ale ta písnička by upočítila.
0: Dobře, tak a dále, povídejte, ano.
1: Ještě tak pro potěšení paní Marii Kotářskové do Otrokovic, to je moje bývalá spolupracovnice, naše stálá posluchačka. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Zení, pěkné odpoledne přejeme, nashledanou, mějte se hezky.
1: Děkuji, nashle.
0: A Maruška Uherský Brod, dobré poledne, či popolední, Maruško, i vám.
2: Dobrý den, tady je Marie z Uherského Brodu. Přeji vám, vážení posluchači, krásné, ničím nerušené poledne, kteří posloucháte tento příjemný pořad, který nejedenkrát k nám zaletí do našich srdíček. A chtěla bych hlavně poděkovat vám, co tento pořad připravujete. Vám všem moc, moc děkuji. 2. června se dožívá 75 let pan Jaroslav Hladíš z Dobrkovic. Milý Jarku, přejeme ti hodně zdraví, které tak potřebuješ, kopec štěstí, boží požehnání, ať tě panenka Marie provází každým tvým krokem. To ti přeje manželka, 2 dcery s rodinami, syn Jarek, který se na nás dívá z Lebíčka, bratr Josef, rodina Jurigova a já Marie a také všichni lidičky z té krásné malé vesničky. Děkuji moc.
0: Ano, a paní Maruško, my zase děkujeme za tu pochvalu a za to prostě, že nás posloucháte, že jsme na té jedné vlně se neseme krásně.
2: Ano, tak, ano.
0: Tak se mějte moc hezky.
2: Vy si to moc zasloužíte, všichni.
0: Děkujem a děkujem. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: K dnešním 70. narozeninám bychom chtěli popřát naší nejmilovanější mamince a babičce Olince Pláteníkové z Holešova. Hlavně pevné zdraví, štěstí, klid na duši a chtěli bychom jí také nechat zahrát písničku jako poděkování za všechny roky plné lásky, obětavosti, podpory, které nám dává celý život. Děkujeme ti a buď tady s námi ještě spoustu dalších let. Máme tě všichni moc rádi. To ti přeje od srdce celá rodina, hlavně dcery Evička a Olinka a vnučky Tereska, Blanička, Pavlínka a Natálka. A dnes má naše Marťa Vojtová z Modřic krásných 50. Přejeme jí, ať je zdravá, spokojená a do stovky ještě hodně společných akcí. Máme tě rádi, Holomčata a spol. Písnička i od Buchlova, Dívčí sbor a Broln.

0: Možná jste si zaspívali a teď dostává slovo Milan z Bohuslavic u Zlína. Krásné popolední, Milane.
1: Pěkný den, pane Hegner, zdravím vás tady od nás z Bohuslavic u Zlína, máme pěkné sluneční odpoledne, zdravím váš krásný pořad, taky vašeho kolegu nebo kolegyní u mixážního pultu.
0: Děkujeme.
1: A dneska bych chtěl prostřednictvím vašeho rádia nechat zahrát nějakou pěknou písničku mojí švagrové, paní Ivaně Popelkové ze Šarov u Zlína, která dneska slaví svoje krásné narozeniny. Chtěl bych tímto popřát hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a aby se měla v životě jenom a jenom dobře. To všechno jí přeje švagr Milan a její sestra Mirka.
0: Dobře.
1: Děkuji vám moc za prostor.
0: Taky, milý, hezky si to oslavte doma.
1: Jo, děkujeme moc. Mějte se pěkně.
0: Naschledanou. Prosíme o písničku pro Haničku Matulovou z chráněného bydlení v Nedakonicích v jejím 76. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, radost kocourka Mourka, o kterého se s láskou stará. To přeje ze srdce Helenka a Marie z Uhřic. A teď jedna muzikantská gratulace. Včera, ve čtvrtek 28. května, oslavil své životní jubileum 80 let skvělý člověk, muzikant, bývalý hráč dechové hudby Gloria, pan Laďa Chmelař z Kunovic. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, pohodu přejí rodina Gurská a celá kapela Gloria. Ale myslím si, že to není jenom rodina Gurská a Gloria, ale všichni muzikanti a kamarádi, kteří se právě s Láďou setkali, protože opravdu je to fajn chlap, bezvadný a užil si s tou muzikou. Myslím si, že dá se říct možná po celém světě. Tak Ladiku, ať jsi zdravý a ať se ti moc daří. No a když už tady byla řeč o té Glorii, tak si ji poslechneme a speciálně třeba písnička Zvonica od Pavla Skopala, skvělého trumpetisty.

0: Tak to jsou zvony v dřevohosticích, krásně posloucháte. No vidíte to, když mohl Pavel Skopal, který samozřejmě je dřevohostica, napsat o jejich zvonišce a o těch zvonech písničku, tak teď mě to napadlo, když jsme hovořili s paní Julií, který autor by se chopil třeba toho krásného místa tam kolem křtin, i když tam jsou, že zvony ve křtinách je natočená písnička speciálně, ale v tom okolí, tak třeba by to udělal zrovna Pavel Skopal. Nebo možná Jara Šímek ze Žďáru, on je tam má trošičku blíž. Tak, dovolala se Maruška z Uhřic. Krásný den, Mařenko.
1: Dobré poledne, pane Hegner. Jak bych vás prosila, kdybyste zahrál jenom tak pro potěšení mojí hodné sestřice Josefce Klimkové ze Sobule, který nikdo nezavorá a bude je taková chudina rozdala, aby se dala vyposlední, tak bych vás mohl prosila, aby jste
0: no to
1: zahrali.
0: Víte, že zahrajeme, Maruško. Dobrým no. duším jasně hrajeme všem. Tak to jste potěšila úplně Jožinku ze Sobulek, jo?
1: No. Tak vám moc děkuju, pane Hegnera, někdy zase naslyšenou.
0: Ano, a vidíte, to voláte z Uhřic a zrovna tam bydlí Vašek Štěrba, který z horou okolností no. zpíval v té písničce, v té zvonici, víte?
1: No, tam Vašek, takový, to, je, no. to je pešák.
0: Šikovnej, že jo, s Maruškou zpěvačkou, taky no, z Moravské no, veselky. No. Tam no. mají 4 děti, takže tam no, je to dobré.
1: Pěkný děti mají.
0: Šikovný.
1: 6-4 mají děti, jak vymalovaný.
0: Ano. No. A ten malý Vašík, tam dokonce jsem viděli na jednom YouTubce, že hrál na varhany už tam v 6-7 letech. Hrá. Úžasné.
1: No, představte si, mají moc hodný děti.
0: Dobře,
1: mají.
0: Mařenko, tak se mějte hezky, nashledanou.
1: No a moc vám děkuju, pane Hegner.
0: Ano.
1: Někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou. Mirek z Moravského Krumlova. Mirku, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj Karle, tady Mirek Brabec, Moravský Krumlov. Já bych chtěl pozdravit paní Jarku Vaštičkovou a pana Oldřicha Vaštička a jejich děti do Nikolčic. Chtěl bych pozdravit paní Marii Lukáškovou a paní Alenu Baháčkovou do Šakvic. A jsou zdraví a mají se dobře. Mhm. A já jim za všechno děkuju.
0: Dobře, Miri. Takže takový krásný pozdrav jenom pro potěšení.
2: Jo, jo.
0: Tak, Mirku, měj se moc hezky a taky přejeme pěkné odpoledne.
2: Jo, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Budu citovat rovnou z jedné gratulace. Teď do uší všech letí zpráva, v Břeclavě se koná sláva. Dnes 70 let Vlastík Stuška slaví, přejeme mu hodně zdraví. Nalej víno, slivovičku, ať ta oslava má spát. Na zdraví ti připije každý, kdo tě má rád. Nahoď úsměv, milý, přejeme ti pohodu a hodně síly. Všechno nejlepší za celou rodinu přeje Babienka Malenovská. Chceme nechat zahrát naší milované babičce Aničce Navrátilové k jejím dnešním krásným 84. narozeninám. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti do dalších let. S láskou vnuk Jakub, jeho manželka Jana a pravnučky Karolínka a Eminka. Iko v Kopáči, Kryžovianka z Kryžovana Dudváhom nám zahraje takovou písničku veselou Koupil Jano koně.
3: Český rozhlas

0: veselá laškovná píseň. Musím přiznat, že tu má ráda moje vnučka, když jeli v autě se zeťákem, tak zrovna poslouchali, někam jeli a pak říkali, dědo, co jsi to pouštěl? To bylo dobré, veselé, to chceme znova. Tak ona je teď ve školce, tak někdy to musím pustit, až pojedou zase autem. Maruško z Čekyně, dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou, pane Hegnere. Pozdrav vám i všem posluchačům tohoto pěkného pořadu. My bychom dnes rádi poslali blahopřání a od vás písničku paní Lidušce Šromotové z Kudlova u Sušic. Má dnes krásných 88, požehnaný to věk, a my jí přejeme zdraví, štěstí, spokojenost, boží požehnání, lásku těch nejbližších, každý den alespoň kapičku radosti. A také bych chtěla pozdravit naši tetu Viktorii Jurečkovou a strýca Bohumila Jemelku ze Sušic. Jsou to vaši věrní posluchači, tak i jim pěkné dny, hodně sil, zdraví a božího požehnání. A vám, pane Hegnere, moc děkuji a přeju to za celou širokou rodinu, abych to nevyjmenovávala všechno.
0: Ano, ano, ano, dobře. Děkuji, Maruško, taky. Hezkou chvíli děkuji. Odpolední. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Marie Moravec, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner, tady vás zdraví Marie z Moravce, z krásné Vysočiny slunné. A chtěla bych od vás nechat písničku poslat do Horní Libochové k zítřejším narozeninám pro Martu Remerovou, která zítra oslaví své půlkulaté narozeniny. Těmto narozeninám jí přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí a pohodu. To jí přejí Marie a Zdeně Hanákovi z Moravce. Přidává se určitě její celá velká rodina. A dále bych tuto písničku ještě poslala do lidí u Velkého Mezdříčí pro Alenku Remerovou a jejího manžela a její rodiče. Přejeme jí hodně síly do další opatrování její maminky. To jí přeji Marie a Zdeněk Hanákovi z Moravce. A tuto písničku posíláme také do Lanžota, Jemnice, Miroslavy a do Otlíc. A ta písnička, pane Hegner, je také pro vás a vašich kolegů. Děkuji a zase někdy.
0: Ano, děkujeme, děkuju. Taky jsem tu písničku kdysi naspíval, ale dneska ji pouštím s jinými interprety. Ano. Taky krásně to zpívají a hezky to mají natočeno. Mějte se hezky, Maruško, naschledanou. Rádi bychom popřáli naší mamince, babičce, paní Ludmile Čechové z Ratíškovic jejím krásným 70. narozeninám, které slaví dnes. Hodně štěstí, pohody, energie, zdraví, božího požehnání přeje manžel, syn s rodinou a ostatní široké příbuzenstvo. Moc děkujeme a ať se rádiu daří, pozdravujeme. Taky děkujeme za ten hezký pozdrav a připojím gratulace hasičům. Nejprve aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje dnes přeje svému bývalému členu Josefu Gargulovi z Moutnice všechno nejlepší, protože slaví narozeniny. Pepičku, tak hasiči na vás nezapomínají, vidíte, z Jihomoravského kraje a přeji vám především lásku, zdraví, štěstí, prostě to, co nejvíce potřebujete. Ale pozor, ještě předám gratulaci vašemu kolegovi a tentokrát je to aktiv zasloužilých hasičů, funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně. A ti také zdraví své bývalé členy a také přeji k narozeninám dnes panu Josefu Muchovi z Rokytnice, který slaví narozeniny dokonce kulaté 80. Takže pane Josefe, také vám, vaši kolegové určitě upřímně přejí zdraví, štěstí, lásku a ať si něco dáte dobrého na přípitek, tak vás pozdravují. A my pošleme písničku od Stanislava Vařínka, Barbory Jankových, Vstávaj hory Galánečko v podání Šarovce, Silvie Hodulíková, Vašek Hodulík, Antonín Huráb.

0: už mě tady Jarda Wolf píše, s kým jsem to natočil. Natočil jsem to s Dubravankou kdysi, s Martinou Růžičkovou a ještě Drahošem Urcem, to si tak vybavuji. Liduška z Halenkovice dovolala. Dobrý den, Liduško.
1: Dobrý den, pěkný sluný den všem v rozhlase a posluchačům. Dnes bych chtěla popřát panu Františkovi Kedrůšovi, který bude mít zítra 86 let. Je to náš soused. Do dalších let mu přeji moc a moc zdraví, spokojenosti a dobré pohody. Tomu přeje sousedka Lidka Horková s rodinou. Děkuji
0: dobře,
1: vám, pane.
0: Dobře,
1: Hedner.
0: Ano, mějte se krásně. A připojíme hned písničku panenku Modrookou Karla Vacka, Pepíček Zima a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Ano, ještě dostává slovo Anička z Mikulčic. Dobrý den, Aničko.
1: Dobrý den, zdravím vás srdečně. Chtěla bych touto cestou poblahopřát mojím dvům sestrám. Paní Marie Hochová má narozeniny v nedělu a paní Jiřina Smoláková má narozeniny 2. června. Oběma sestrám přeji hodně zdraví, štěstí, užijte si s dětma a zítra na té svatbě a se moc neožíráte. Děkuji vám moc krát, nashledanou.
0: Hezký jste to řekla, nashledanou, Aničko, nashledanou. Laďa Kijov a Laďa Svoboda, kapelník Žarovňáků. Laďi, no povídej.
2: Karliku, zdravím tě a všechny posluchači.
0: Ano?
2: Dneska 29. má narozeniny náš vynikající kolega Petr Krist.
0: Ano.
2: No, syn Toníka Krista, který když si začínal s Žarovňákama. Takže Peťovi popřeju hlavně to zdraví, který potřebuje. Jo?
0: Dobře, dobře.
2: Takže Petříkovi hlavně zdraví a nesmí zapomnět taky na my si říkáme Laco, jo?
0: Ano.
2: Laďa Chmelař.
0: Ano, ano,
2: tak,
0: ano.
2: Laďovi taky.
0: Dobře.
2: Když mě volá technicky Lacko, takže dobře. Taky všecko dobrýho, ano. Hodně zdravíčka. Ať se ještě pořád scházíme na dobré muzice.
0: Tak, Ladi, děkujeme, Žarovňáky teď tu nemám, tak až možná večer, teď si nejsem jistý. Měj se moc hezky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Teď tam máme Blatničku, Antonín Pernička, každý chce lásku mít.

Krásné odpoledne vám přeji, v 18 hodin se těšíme na setkání s vámi. Ano, Morava, krásná zem. A teď nám zahrají Ištvánci, Radek Gašpárek, solista, Radek Růžička, solista a řídí Milan Bělík.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dálnici D55 u Hulína začnou příští týden opravovat silničáři. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku bude o víkendu tradiční jízda králů. Od ledna do konce dubna v Česku přibylo 7440 firem. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha s teplotami až kolem 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Pondělí 1. června začnou omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tady budou opravovat zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, jak říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 od Rokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
1: V neděli 31. května se ve Vlčnově pojede jízda králů. Krále, který podle legendy představuje uherského panovníka Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad, bude chránit družina tvořená takzvanými legrůty. Ve Vlčnově jde o chlapce, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich na koních pojede 11, jak říká jeden z nich Marek Darek Franta.
4: Naším hlavním úkolem je chránit krále. Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
1: V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem, což je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost CRIF s tím, že jde o největší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberární institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneša si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře, a to i v porovnání s jinými státy.
5: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převládající jasno nebo jen malou průsvitnou oblačnost, povane slabý proměnlivý vítr nebo severozápadní. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 495 v Pítíně na Uhersko-Hradišťsku je pro poruchu odstavený nákladní automobil. V Huslenkách na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby dobrý poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu.

0: pacienta. Manželku a vidličku.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a

0: zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
1: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
0: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
2: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
3: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
2: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
1: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
0: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
1: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
0: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
4: Vesele a zdravě.
5: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
6: Proč špatně vidíme občas?
5: Proč občas ztrácíme zrak.
6: Tolik důvodů.
5: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
5: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
6: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví je Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: Tu taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, 20 stop, pokud si to doma odměříte, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch třeba, očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veselazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka? Protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano. No, taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už...
1: No, ale ono to před
0: zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik Kohajt, paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... se mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, heleďte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já jsem to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Stejnak,
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jiří Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč? Ale... No. Proč?
4: Je mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dámane. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Helejte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocit je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že, odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo?
1: Krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Vesele a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: Stižte
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně. Takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: I to může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat čím dřív,
1: tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Zlínský kraj podpořil konání Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. V Kroměříži budou k dispozici na veřejných místech nové zdroje pitné vody. Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Dnes bude v regionu převládající jasná obloha s teplotami až kolem 24 stupňů. Matěj Naradila ku mikrofonu Českého rozhlasu Zlín a teď další zprávy živě z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Zlínský kraj podpořil konání letošního ročníku Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež částkou 3,5 milionu korun. Hejtmanství také přispělo na vznik snímků, které jsou letos zařazeny do hlavních soutěží. Jde třeba o hraný film Máma a táta jsou boží, který se natáčel v archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku, říká hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO.
2: Který kraj podpořil 2 miliony korunami a animovaný film o příbězích Brouka Pitlíka a Freddy Mravence, který kraj podpořil 1,6 miliony korunami. Z roku 2018 Zlínský kraj podpořil vznik filmové tvorby, která je vázaná se vznikem a natočením i na našem území Zlínského kraje částkou už 50 milionů korun.
1: Na 4 místech Kroměříže budou nové veřejné zdroje pitné vody. Jde o návrh z participativního rozpočtu města s názvem Vaše Kroměříž. Pítka navrhli sami obyvatelé města a radnice teď tento vítězný návrh zrealizovala. Pokračuje mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
3: Takzvaná pítka již byla zprovozněna na Slovanském náměstí a na Hanáckém náměstí. V těchto dnech finišují práce u odpočívadla u letiště a chystá se ještě nové pítko u Masny ve Vodní ulici. A náklady na jejich realizaci činí zhruba 400 tisíc korun.
1: Ještě do konce května se mohou obyvatelé Kroměříže svými návrhy zapojit do letošního ročníku participativního rozpočtu. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převládající jasná obloha nebo jen malá průsvitná oblačnost, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Tečovicích na Zlínsku se střetla 2 osobní vozidla. Ve Vsetíně v ulici Luční se srazila rovněž 2 osobní auta. Zprávy končí a už je tu festivalové odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Užívejte si ho.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V plném proudu je nejen pátek s datem 29. května, ale jak můžete z toho ruchu cítit, už také 66. Zlín Film Festival, který včera začal v našem krajském městě. Zdravím vás přímo z víru jeho dění z obchodního centra Zlaté jablko, odkud budeme i dnes vysílat speciální dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem. Dnes se vrhneme na festival, tedy přímo a rovnýma nohama, ale než tak uděláme, tak přivítám zde u mikrofonu také prvního dnešního hosta, kterým bude mladá herečka Katka.

0: Jsme Český rozhlas Zlín a i když pro vás dnešní dobré odpoledne vysíláme z obchodního centra Zlaté jablko přímo z festivalového dění, tak samozřejmě neopomíjíme ani nefestivalová témata. Právě takové je před námi v tuto chvíli. Zlínský kraj má odsouhlasený expertní návrh míst, kde se v regionu v budoucnu může těžit štěrkopísek nebo kámen. Týká se to například ložisek štěrkopísku u Chropině nebo lomů v Bílých Karpatech. Seznam je součástí koncepce surovinové politiky Zlínského kraje, kterou budou schvalovat krajští zastupitelé. Podrobnosti k tématu má pro nás teď reportérka Michaela Kočendová, která sem za námi do obchodního centra Zlaté jablko dorazila a já ji tady vítám. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: O kterých místech tedy, Míšo, se v souvislosti s budoucí těžbou štěrkopísku ve Zlínském kraji nejčastěji mluví?
1: Jde především o místa, kde už se teď těží a chystá se tak další rozšíření. Jde o lokality v Chropini a v Kvasicích na Kroměřížsku nebo mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem a u Nedakonic na Uhersko-Hradišťsku. U každé z lokalit navrhují experti nějaká omezení či nové posudky. Třeba u ložiska v Kvasicích je to ochrana památkové Jasanové aleje. U Nedakonic, kde je jedno z nejdůležitějších krajských ložisek, zase ochranu lesů a novou výsadbu stromů.
0: V Chropině a jejím okolí jsou pro těžbu štěrkopísku navrženy tři lokality. Jak dopadlo jejich posouzení?
1: V tomto případě jde o ložisko Plešovec, které je považováno za strategické z hlediska zásobování kraje. Tam se teď připravuje stanovení dobývacího prostoru. Podle expertního posouzení lokality musí být respektováno ochranné pásmo vodních zdrojů a doprava musí být vedena mimo obydlené lokality. S tímto místem pro rozšíření těžby má problém vedení města Chropině. To navrhlo naopak využít lokalitu Zářičí. Ta je pro těžbu vhodná, zasahuje ale do chráněného krajinného území. No a třetí lokalitou je ložisko Hejtman. Tam experti doporučili zatím těžbu nezahajovat a kraj s tím souhlasí. Část tohoto ložiska totiž zasahuje do

0: Do ochranného pásma přírodní památky Zářičské louky.
1: A jak to vypadá s místy pro těžbu stavebního kamene?
0: Rozšířit se má těžba v lomu Bučník v Bílých Karpatech. Musí se ale posoudit ochrana okolních lesů a vodních zdrojů v chráněné krajinné oblasti. V Karpatech by těžba mohla v omezeném režimu pokračovat i ve Bzové nebo ve Starém Hrozenkově. Těžit by se mohlo i v Bystřičce na Vsetínsku. Tam ale pouze na menší části ložiska kvůli vlivu na přírodní rezervaci Klenov. A třeba v Záhorovicích na Uherskobrodsku je příprava těžby zastavena kvůli ochraně přírody.
1: Z lokalit určených pro budoucí těžbu navrhli experti vyřadit taky místa v Napajedlích a Zlínský kraj s tím souhlasil. Které to jsou?
0: Jde o lokalitu Pěné. Proti možné těžbě tam protestovali stovky lidí. Obávali se jak negativního vlivu na přírodu, tak poškození pastvin, které byly v minulosti součástí napajedelského hřebčína. Nové odborné posudky vyhodnotily lokalitu jako nevhodnou pro těžbu kvůli možnému ohrožení životního prostředí i vodního režimu v okolí řeky Moravy. Kromě Pěného se neplánuje těžba ani v dalších lokalitách, jako je Títěž, Židy a Oráčiny u řeky Moravy mezi Napajedly a Spytihněví.
1: Ještě, Míšo, prosím řekni, proč vlastně kraj vytipovává místa vhodná pro budoucí těžbu?
0: Jde o dokument s názvem Regionální surovinová politika Zlínského kraje. Je to strategický plán, který koordinuje využívání zdrojů nerostných surovin v kraji do roku 2035 a slouží jako jeden z hlavních podkladů pro další rozhodování úřadů o případné těžbě. Konečnou verzi koncepce bude schvalovat zastupitelstvo.
1: Říká redaktorka Michála Kočendová o místech, kde by se v budoucnu mohl ve Zlínském kraji těžit štěrkopísek nebo stavební kámen. Děkujeme za aktuality. Hezký den.
0: Naslyšenou.
1: Kostel všech svatých ve Hvozdné na Zlínsku dnes večer otevře své brány veřejnosti v rámci celostátní akce Noc kostelů. Návštěvníky čekají komentované prohlídky kostela a věže, také varhaní hudba i posezení na farní zahradě. Na místo se vydá také naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která nám už za chvíli k tomu řekne podrobnosti.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Ano, nejen festivalem žije náš kraj, nicméně my vás zdravíme z obchodního centra Zlaté jablko, z festivalového dění, kam za námi můžete přijít, vysíláme odsud pro vás živě, ale teď se budeme věnovat tématu, které bude zajímat ty, kteří se třeba na festival nedostanou nebo nechystají. Dnes se koná celostátní akce Noc kostelů. V jednom ze zapojených kostelů, tedy v kostele Všech svatých ve Hvozdné na Zlínsku, začne program s úderem 18. hodiny a návštěvníkům nabídne možnost poznat kostel, jeho historii, i jeho jedinečnou večerní atmosféru. A právě tam zamíří i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která nás teď navnadí. Petro, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Letos se i já zúčastním Noci kostelů a zaujal mě právě kostel ve Hvozdné. Návštěvníci se mohou těšit například na varhaní koncert Ludvíka Šuranského, komentované prohlídky kostela nebo možnost vystoupat na kostelní věž.
1: Krása. Noc kostelů ale není jen o historii a prohlídkách. Jaký další program si ve Hvozdné připravili?
2: Program bude opravdu pestrý. Připravená bude například kavárna mezi dveřmi, výstava výtvarných prací dětí ze základní školy Hvozdná nebo táborák na farní zahradě. Lidé si také budou moci rozsvítit svíčku před oltářem v kostele a užít si klidnou atmosféru celého večera.
1: Ty se v rámci dnešního vysílání zaměříš také na samotný kostel a jeho historii. Co zajímavého se posluchači dozví?
2: Zajímavé je, že kostel Všech svatých patří mezi nejstarší farnosti v okolí. Současná budova pochází z roku 1784 a zajímavostí je zde například oltářní obraz Všech svatých z roku 1890. O zajímavostech kostela si budu povídat se Stanislavou Javorovou z místní farnosti.
1: A tedy ještě prozrať, kdy se nám z Hvozdné přihlásíš do vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Přímo z kostela se posluchačům ohlásím krátce po 17:30 a budu vlastně takový první zkušební návštěvník dnešní Noci kostelu ve Hvozdné.
1: Výborně, tak ať se ta zkouška vydaří po všech stránkách a budeme se těšit, že nás ovšem budeš informovat. Přejeme krásný zážitek z dnešní Noci kostelu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A jestli bude přát také počasí venkovním aktivitám, pokud se někam chystáte, případně práci na zahrádce, posloucháte Český rozhlas Zlín u různých aktivit, tak to se vše dozvíme už za chviličku od profesionálního meteorologa. Zůstaňte s námi.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
4: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Joška Kubáník.
0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
5: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, a to kdekoliv v našem kraji, případně i za jeho hranicemi. Ty možnosti jsou opravdu široké. My jsme je rozšířili ještě o to, že nás můžete poslouchat a přímo i vidět tady v obchodním centru Zlaté jablko, odkud pro vás vysíláme v průběhu celého 66. Zlín Film Festivalu, ale i během tohoto speciálního vysílání myslíme na pravidelné seriály a rubriky. Tak se teď dozvíte vlastně v pravidelném čase také něco o počasí, a to od meteorologa Mormíra Martana, kterému přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím do Brna, odkud vy máte přesný přehled o tom, jak je v našem kraji právě v tuto chvíli, to znamená nějakých 7 minutek před 2:30.
1: Tak celý Zlínský kraj je zalit sluncem, oblačnosti je málo, nebo respektive vyskytuje se, ale je taková drobná, tenká, průsvitná. Teploměry ukazují od 18 stupňů v těch vyšších polohách až po 23 stupňů v nížinách.
0: Co přijde s následujícími hodinami? Nějaká změna? A jak bude v noci?
1: Tak v nejbližších hodinách žádná změna nenastane, zůstane jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost. Teploty mohou ještě o 1-2 stupínky povyskočit a pofukovat bude na nejvýš slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. No a podobné počasí čekáme také z počátku noci, tedy jasno až polojasno. V průběhu noci ale začne od severozápadu oblačnosti přibývat a k ránu se výjimečně v severní části kraje může objevit první slabá přehánka. Během noci teploty poklesly na 13 až 10 stupňů, v údolích může být lokálně chladněji, a to až k 6 stupňům. Noc bude téměř bezvětrná nebo na nejvýš slabý proměnlivý vítr.
0: A do jakého počasí se zítra probudíme?
1: Velká oblačnost, tedy oblačno až zataženo, místy slabý déšť nebo přehánky, četnější na Vsetínsku, odpoledne potom i na ostatním území budou přehánky četnější a mohou být krátkodobě i takové vydatnější, případně provázené bouřkou. Večer pak od severu ubývání srážek a oblačnosti. Bude ale přes den docela teplo, 24 až 27 stupňů, jen na Vsetínsku bude místy jen kolem 22 stupňů. No a přes den se rozfouká mírný západní až severozápadní vítr. V přehánkách a bouřkách se mohou vyskytnout krátkodobé nárazy kolem 50 km za hodinu.
0: Co tento vítr přifoukne za počasí na neděli?
1: Tak neděle ta bude v lepším duchu, protože čekáme bezesrážkové počasí, spíše převažující polojasno až oblačno, ranní teploty 12 až 8, odpolední 23 až 27 stupňů a foukat bude slabý, během nepřechodně mírný západní až severozápadní vítr.
0: A pojďte nás, pane Martane, připravit i na začátek příštího týdne a rozmary počasí, které si případně na nás chystá právě tento den, pondělí, úterý. Jak to vidíte?
1: V pondělí očekáváme spíše velkou oblačnost, deštivo a ochlazení. V průběhu odpoledne a večera pak by mělo docházet k ubývání oblačnosti a srážek. Ranní teploty 15 až 11, odpolední 17 až 21 stupňů. V úterý potom bude už ve znamení zase trošku lepšího počasí, polojasno až oblačno, beze srážek, ranní teploty 10 až 6, odpolední 22 až 26 stupňů, ale ve středu zase už čekáme více deště, takže bude ten týden takový proměnlivý.
0: Výborně, určitě ještě zpřesníme, to je tedy to, co můžeme očekávat stran počasí. A ještě pár slov o tom, co jsme už zažili, nebo možná naši předkové, jak vypadaly rekordní teploty, když je srovnáte s tím letošním 29. květnem.
1: Tak nejtepleji bylo v roce 1931 na stanici Zdounky na Kroměřížsku, a to rovných 33 stupňů. Nejchladněji bylo v Halenkově v roce 1957, tam tehdy teplota poklesla na minus 1,2 stupně Celsia.
0: Tak možná je les kdo rád, že v roce 2026 nám 29. května nemrzlo a nemrzne, mrznout nebude. Děkujeme, že jste nás tak hezky připravil na to, co od počasí čekat. Mějte se hezky, pane Martane, krásný víkend přejeme z obchodního centra Zlaté jablko.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: A vy, milí posluchači, i vy, návštěvníci tady v obchodním centru Zlaté jablko, už za pár minut můžete přímo tady u našeho mikrofonu, případně vy zprostředkovaně u vás potkat vzácnou návštěvu. Přijde sem za námi herečka Kateřina Falbrová, která za roli Karoliny ve filmu Zbormistr dostala Českého lva. Nejen o tom budeme mluvit, ale jistě budu zvědavý i na to, stejně jako vy, věřím, jak se dál bude vyvíjet její umělecká kariéra. Počkejte si, za pár minut.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: v tuto chvíli už přišla přímo z autogramiády k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, který máme tady v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, nejmladší držitelka ceny Český lev v kategorii nejlepší herečka, teprve 16-letá Kateřina Falbrová. A my si budeme povídat nejen o snímku Ondřeje Provazníka Sbormistr, který jí ocenění přinesl, ale samozřejmě také o festivalu a jejich plánech do budoucna. Věřím, že vás budou také zajímat. Tak pěkné odpoledne, Kateřino.
1: Dobrý den.
0: Jak si užíváte festival? Vy jste před chvílí tady rozdávala autogramy, úsměvy, selfiečka a vypadalo to, že jste ve svém živlu, tak je to opravdu tak?
1: Asi jo. Užívám si to tady, je hezky, venku neprší, užívám si teplo a všichni jsou tady hrozně milí, je to takový klidný tady, takže tak.
0: Konec konců vám festivalové prostředí není nikterak neznámé, protože už jste zažila i Karlovarský festival, ale to všechno kvůli snímku Sbormistr, který vám veškerou tuto slávu přinesl. Jak ji snášíte, k tomu se jistě taky dostaneme, ale pojďme někam na začátek. Jak probíhal konkurs na roli, která byla často uváděna jako Karolína, původně se tak jmenovala, teď Valerie, říkám
1: teď
0: správně,
1: Valerie, ano.
0: Tak asi zasvěcení vědí, proč k tomu přejmenování došlo, tomu se teď nebudeme věnovat, mě smíš bude zajímat právě ten konkurs. Jak to probíhalo a jak jste se k této roli dostala?
1: Tak ono už je to jakoby asi 4 roky, nebo už je to hrozně dlouho, vůbec mi to nedochází nějak, ale ten casting probíhal tak, že nám napsali do sboru, protože já normálně aktivně se teď věnuju zpívání v kinově dětském sboru, a tam nám volali, že bude jakoby casting, takže jsem tam přišla a odcházela jsem úplně ubrečená, protože mi to jakoby, měla jsem z toho úplně strašný pocit. No a nakonec to vyšlo a pojí se s tím taková vtipná storka, že, nebo storka, že jsem přijela ze skautského tábora a rodiče mi řekli, že pro mě mají 2 zprávy. Jedna je, že jsem dostala hlavní roli a druhá, že mi umřel křeček v těch 13, takže to mám tak hezky spojený s tady tou událostí.
0: Myslíte si, že vám scouting v něčem pomohl? Právě třeba v tom, že jste tu roli získala, třeba v nějaké vnitřní usebranosti, případně v tom, abyste byla vždy připravena na vše?
1: Ne, to, tak nad tím jsem nikdy tak nepřemýšlela, ale asi ne.
0: Ale určitě vám pomohlo to členství v kinově dětském sboru.
1: To
0: hrálo určitě při konkurzu důležitou roli. Se zpíváním asi nebyl problém, ale co to herectví? S ním jste měla nějakou zkušenost už před konkurzem?
1: Měla jsem takovou malinkou, jenom že jsem dělala spot pro Linku bezpečí a předtím jsem hrála ve dramaťáku, ale to bylo prostě v Zušce a bylo to takový dost takový freestyle trošku. a vůbec jsem vlastně, byla jsem neherečka, nebo
0: třeba,
1: na začátku.
0: Myslíte, že to může být právě to, co třeba režiséra Ondřeje Provazníka na vás zaujalo? Cítila jste se spontánně? Vy jste projevila spoustu sebekritiky tím, že jste se cítila po tom konkurzu ne úplně komfortně, nebo neměla jste příliš velká očekávání. Tak mluvili jste někdy s Ondřejem Provazníkem o tom, čím jste ho zaujala?
1: Prej už, když jsem přišla do té místnosti, že věděl, že to je, že jsem jakoby ta hlavní role. Že jakoby už jenom viděl, jak jdu a že vypadám jak indiánka a řekl si, že ano, to je ona.
0: Říká mladá herečka a zpěvačka Kateřina Falbrová. Vám bylo v době, kdy jste se zúčastnila toho castingu 13 let.
1: Ano.
0: Jak tehdy reagovali rodiče? Podporovali vás v tom, možná zrazovali, a když potom věděli, o čem je ten scénář, třeba brali to nějak v potaz?
1: To by vám asi popravdě museli říct rodiče.
0: Tak asi s toho mluvili spolu.
1: No, to jsme určitě mluvili. Oni ze začátku byli jako nadšený, že jako máme dceru, která bude hrát ve filmu, ale postupně, tak jako by táta je právník, takže on všechny ty smlouvy čet a všechno a ty směny nekonečný a také, tak se toho trošku lék. A nakonec to jako přijmuli a co se týče toho tématu, který rozhodně není lehký, tak jsme to doma nějak vlastně do té doby extra neřešili, ale vlastně to u nás v té rodině otevřelo takový to, prostě to téma.
0: Tohle určitě musíme s herečkou Kateřinou Falbrovou ještě rozebrat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Uděláme to po další písničce.
1: A
0: vy, pokud máte chuť, přijďte i sem za námi do obchodního centra Zlaté jablko.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Při písni Son of Jamaica se nám rozvlnila tady u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín i herečka a zpěvačka Kateřina Falbrová, která přijala pozvání sem do našeho improvizovaného studia v obchodním centru Zlaté jablko, odkud pro vás vysíláme, abyste také vy zažili tu festivalovou atmosféru. My si tady povídáme především o filmu Zvolmistr, který Kateřině vynesl ocenění Českého lva. Do jaké míry jste znala pozadí toho příběhu, to, čím byl inspirován, ještě předtím třeba, než jste samozřejmě si přečetla scénář?
1: Já jsem to znala už předtím, protože se pohybuju v tom sborovém prostředí. A my vlastně máme takovou rodinnou známou, která sama ve sboru Bambini di Praga působila, nebo zpívala, ale nebaví dojty, takže šla pryč. A no, takže jsem jakoby znala jsem tu kauzu, která se stala a tak, no.
0: Mimochodem, jaké jsou vztahy mezi samotnými tělesy, těmi pěveckými sbory? Vy jste členkou Kinova dětského sboru. Jak vnímáte Bambini di Praga? Pomáháte si, jste tak jako kamarádky, víte o sobě? Nebo...
1: Vůbec. No. Vůbec ten sbor, já vůbec vždycky jako poznám nebo potkám někoho, kdo v tom sboru byl nebo někoho zná, ale jako Kinův dětský sbor a Bambini di Praga jsou úplně jako jiný sbory a vůbec nějak neudržou žádný kontakt ani nic takového.
0: Tak pojďme zpět k filmu Zbormistr. Jak jste se připravovala na roli? Proběhlo třeba i nějaké setkání či rozhovor s některou z obětí, které si něčím podobným prošly? Nebo případně s psychologi? Bavili jste se o tom, jak reagovat v takové situaci? Jak moc jste si to uměla představit? Kdo vám pomáhal?
1: Já jsem nějakou extra přípravu vlastně neměla úplně. Já jsem jenom se snažila naučit nějak hrát, protože jsem to, nebo jako věděla jsem, jak se hraje, ale musela jsem se do toho taky nějak dostat. Ale co se týče té psychické podpory, tak jsem chodila ke školnímu psychologovi, který mi moc pomohl připravit se na tu roli a na to téma samotný. A potom jsem vlastně na place po celou dobu měla koordinátorku Intimity Martinu Čurdovou, která je velmi důležitá a stojí i za velkou... nebo nevím, jestli část, prostě je to součást práce, kterou prostě bez ní bych to třeba nezvládla, tu roli tak zahrát.
0: Teda pro spoustu posluchačů jistě nový pojem, koordinátorka Intimity, jako součást toho týmu, který připravoval natáčení filmu Zbormistr. Tak jak probíhá spolupráce s takovou koordinátorkou Intimity a v čem konkrétně vám pomohla?
1: No tak vy vlastně na začátku natáčení máte takový 3 dny, takový workshop, kde se tak ty herci zbližujou, aby tam mezi nima byla dobrá ta chemie a aby tam všechno bylo v pohodě. No a ona pak vlastně, když začne natáčení, tak se vás snaží, když ještě jste k tomu neherec a dřív jste jako nikdy moc nenatáčeli, tak se vás snaží nějak jako do toho víc dostat a prostě vám pomáhá nejenom kvůli, nebo s tady těma sexuálníma věcma a tak.
0: Říká Kateřina Falbrová, herečka, která za roli původně Karolíny, teď Valérie ve filmu Zbormistr dostala také Českého lva. Jaká byla ta premiéra na Karlovarském festivalu? Když jste ten snímek, tam jste ho viděla poprvé?
1: Já jsem ho viděla předtím, ale...
0: Ale tam to asi bylo to nejslavnostnější uvedení, tak jak jste si to užívala tam. Dá se to srovnat třeba se Zlým film festivalem, který zažíváte dnes?
1: Asi ne, protože já jsem byla úplně jiný člověk, pořád jsem stejná, ale co se týče právě tady těchhletech jako mediálních věcí a to, že jsem na veřejnosti a tak, bylo to, v tom termálu to bylo kouzelný úplně, protože to bylo vlastně úplně poprvé, co jsem takhle někdy byla. Ještě se na vás jako koukalo třeba 2000 lidí, nebo já nevím, kolik přesně se vejde do termálu, ale bylo tam jako hodně lidí.
0: Ano, je to velký prostor.
1: A já jsem ještě na začátku zaspívala a to bylo vlastně i 5 minut před tím, než jsme tam šli, tak jsem se tam zaspívala Ave Maria. A bylo to jako hezký a mám to vrytý v paměti asi do smrti. No.
0: Pak došlo k té premiéře a k distribuci v kinech. Jak reagovalo po premiéře okolí? Třeba vaši spolužáci.
1: Mí spolužáci? Tam mám právě spolužačku tamhle.
0: A reaguje krásně.
1: Já jsem už byla, ono se to vlastně všechno stalo, když byly prázdniny a já jsem přecházela do prváku na novou školu, nebo na střední školu, takže už mě tam lidi znali, ale nic se tam vlastně, není to žádný velký rozdíl, lidi se ke mně chovají normálně a tak. okolí reagovalo v pohodě, babičky, dědečci, všichni byli pyšní.
0: Rodiče.
1: Ano, rodiče, to je hlavní.
0: No, zdravíme maminku, zdravíme, která maminku. Je tady s námi také v obchodním centru Zlaté jablko. Zdravíme ano. I vás, kteří jste tady, i vás, kteří jste samozřejmě kdekoliv a posloucháte Český rozhlas Zlín. Zůstaňte s námi i nadále, protože za chviličku se dostaneme i k tomu předávání ocenění Český lev s herečkou Kateřinou Falbrovou.
2: Jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už víc jak 3 dekády. Jak moc je náročné zaujmout dětského diváka? Za oponu nahlédneme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Herečka Kateřina Falbrová zazářila ve filmu Zbormistr a pak přišel obrovský úspěch, Český lev, pro nejlepší herečku v hlavní roli. Co to udělá s životem 16-leté dívky? Ptám se v obchodním centru Zlaté jablko, odkud pro vás vysílá Český rozhlas Zlín.
1: Popravdě se mnou to nic, jakoby, nechci říkat, že to se mnou nic neudělalo, ale já nechci říkat, že jsem, jakoby, že jsem já vždycky říkám, že jsem se ještě jakoby nespamatovala, já jsem se ještě nespamatovala a už je to asi, nevím, kdy byl Český lev naposled?
0: Je to dlouho, byl to březen loňského roku. Okay.
1: No, takže 3-4 měsíce a já pořád nejsem nějak jakoby in úplně, nevím, já nevím, co s tím lvem mám doma dělat, mám ho doma na stole a vůbec nevím, někdo se ho dává na záchod nebo něco takového, já nevím úplně, ale asi si budu si nějakou tu, no, ale...
0: Pohladíte ho někdy tak jako pro štěstí?
1: Někdy si ho pohladím, ale je to trošku uchylný, ale mám ho na stole a občas na něj koukám, když třeba dělám něco do školy, tak si vždycky připomenu, že škola není to hlavní. Nebo naopak spíš jako pro mě, jakože já musím jakoby do té školy chodit, ale... Když dělám ty úkoly, tak se mi zrovna do té školy moc nechce, tak vždycky mám toho nalva a zazpomínám se na ten krásný okamžik, no, ale jako určitě se nějak zamávalo.
0: Spíš jde o to, jestli tu pozornost, která se tím pádem logicky kolem vás rozvířila a ještě se zvětšila tady od premiéry toho filmu, tak jestli si ji užíváte, nebo jestli je ji už někdy až moc?
1: Já si ji užívám si ji, jenom vždycky to bylo jako pozitivní, vždycky to bylo hezký, že ty lidi se na vás usmívají, nikdy jsem se teda nesetkala s tím, že by na mě někdo byl ošklivý nebo něco takového, ale může se to všechno samozřejmě stát, takže já si mám všechno jakoby se všem pozitivní, mám to, prostě je to v pohodě, ale bohužel samozřejmě byly i negativní, ale o tom se nechci bavit, protože...
0: Ne, budeme pozitivní.
1: Budeme pozitivní, přesně, když je to sluníčko, přesně.
0: Ano, tak jako je rozesmátá i herečka Kateřina Falbrová, jak se můžete přesvědčit, je tady v obchodním centru Zlaté jablko. Obohatilo vás to natáčení třeba nejen profesně, ale dalo vám něco i lidsky nebo do života? Vnímáte to tak?
1: Určitě. Třeba taková jakoby dost důležitá vlastnost říci, když už toho je na vás moc, protože já v těch 13 letech úplně nevěděla, kdy už je toho na mě moc. A trošku to občas i zabolelo, protože to natáčení bylo náročné. A ještě jsme natáčeli na film, což je taky jakoby ještě o level náročnější.
0: Ano, větší zodpovědnost.
1: Ano, větší zodpovědnost, jste takový víc nervní, no, takže já jsem si občas zapomínala říkat, když už toho na mě bylo moc a neměla jsem tam žádný soup, jakoby, neuměla jsem si vytvořit takový ten, jakoby, odpočinek, no, neuměla jsem prostě odpočívat, teď už to samozřejmě umím, možná to může být i věkem, protože teď chci spát pořád, ale...
0: Ano, v 16 letech.
1: 16 letech. Letí
0: to ten čas. Vy jste po natáčení filmu složila přijímací zkoušky na gymnázium, kde teď budete končit první ročník. O konzervatoři jste neuvažovala tenkrát?
1: Uvažovala, dokonce jsem zkoušela, ale ne hereckou, ale zpívat.
0: Ano, asi
1: operní zpěv, ano, zpívací. Zkoušela jsem to, ale nakonec jsem šla na Gimpl, protože jsem si chtěla nechat otevřený ty dveře, protože co kdyby. Já mám několik věcí, co bych chtěla dělat, myslím si, že se mi to postupem času všechno zúží na jeden směr, doufám, ale...
0: Tak vidíte, co vás ještě baví, čeho si třeba odpočinete. Tak zpěv je jasný, jsme tady probrali, co ještě?
1: Já jsem se hlásila i právě v rámci přijímaček, jsem se hlásila i na jakoby, vytváření jako alkoholu a piva.
0: Aha, velice zajímavý zájem 16-leté dívky.
1: Mám takový sen, že bych zpívala operu, natáčela do toho, měla prostě na venkově takový pivovar prostě.
0: Tak to jsou krásné sny,
1: ano.
0: Uvidíme. Nicméně, vraťme se k vaší umělecké kariéře. Jak o ní uvažujete dál? Říkala jste, že ten pivovar by byl jenom tak jako někde vedle.
1: Tak
0: do toho asi teda ten hlavní objem by mělo být umění, zpěv, spíše herectví.
1: Asi jo. Já fakt nevím, co budu dělat, protože... Možná to je tím, že jsem na tom Gimplu, takže jsem se tak...
0: Máte ještě spoustu času.
1: Mám ještě spoustu času, takže to je fajn. Ale určitě bych se tomu umění chtěla věnovat. Uvidíme prostě, já si to nechávám otevřený ty dveře, protože mi to přijde jako nejlepší. A na nic se neupínat. Castingy a tady tohleto všechno možný je prostě zrádný a je dobrý. Prostě nějak fejt.
0: Ale vy na ně chodíte a úspěšně, čeká vás nějaká práce.
1: Ano, teď budu v letě natáčet, no, tak uvidíme.
0: Ano. O tom se asi ještě nesmí moc mluvit.
1: Nesmí.
0: Škoda. Ale možná můžete říct a poslat ji takhle do éteru, jestli je nějaká role nebo nějaká práce, která by vás lákala, nějaké sny herecké.
1: Možná bych chtěla zkusit zahraničí, ale to jsou velké cíle, protože to je náročné se uchytit nějak a dál nevím vlastně.
0: A opět ve spojitosti s herectvím?
1: Ano, přesně, přesně.
0: Jazyková vybavenost tedy je?
1: Nevím úplně, ale asi jo. Nebo myslím, že moje angličtinářka by mi to asi nepotvrdila, ale nějaká tam určitě je. Domluvím se prostě, když jedu někam, takže asi jo.
0: Důležité je snít. Tak ať se váš další nejen profesní život ubírá přesně tou cestou, kterou si přejete, ať je na ní co nejméně překáže.
1: Děkuji.
0: Dnešním speciálním hostem na vysílání Českého rozhlasu Zlín byla herečka, oceněná herečka a také zpěvačka Kateřina Falbrová. Díky za váš čas i za vaše slova. Užívejte si dál festival.
1: Vy taky, já děkuji. A naschledanou.
0: A vy poslouchejte dál Český rozhlas Zlín, protože Kateřina Falbrová nebyla posledním hostem, kterého zde dnes můžete potkat. Po 15. hodině přijde také umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová. Ta už bude promlouvat k našemu obvyklému a tradičnímu pátečnímu tématu, které se točí kolem 150. výročí narození Tomáše Bati. Jsme s vámi, buďte s námi, klidně i tady.
2: Český rozhlas Zlín.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zprávy v 15 hodin. Dálnici D55 u Hulína začnou příští týden opravovat silničáři. Nové parkoviště v Ostrožské Nové Vsi poslouží návštěvníkům školy i kostela. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Hlasování zablokovala opozice. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha, teploměr ukáže až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Hezké odpoledne ze Zlatého jablka. Pondělí 1. června začnou omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsko. Silničáři tady budou opravovat zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
1: Dělníci v těchto dnech dokončili výstavbu nového parkoviště v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. 9 stání vzniklo v prostoru za kostelní zahradou. Pokračuje starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní.
3: Chybí nám neustále parkovací místa, jednak v době týdne, kdy tam v blízkosti je vlastně základní škola a paní učitelky a rodiče nemají kde parkovat, s tím, že vlastně zase přes víkend nebo v době konání bohoslužeb zase to bude využité vlastně pro tyto účely.
1: Vybudování nového parkoviště stálo zhruba 400 tisíc korun. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Hlasování zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14. hodiny.
4: K předloze by se... mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci. Omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
1: K předloze by se měli vrátit 3. června. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala větší regulaci a byrokratickou zátěž. Sněmovna měla taky odpoledne jednat o novele stavebního zákona. A i tuto řádnou schůzi ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 42 korun a 97 haléřů, což je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů za litr. Tyto ceny budou kromě víkendu platit i v pondělí, informovalo o tom Ministerstvo financí.
0: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost, povane slabý proměnlivý či severozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na 263. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu je odstavený osobní automobil. Na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti je mimo provoz světelná signalizace. Počítejte se zdržením. Ze zpráv bylo vše. Další v našem vysílání zase za hodinu. A teď dál pokračuje živé vysílání z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A dobré odpoledne vám tedy stále přeje Pavel Vacek odsud z obchodního centra Zlaté jablko, kde v následující hodině uvítám dalšího vzácného festivalového hosta. Nebude to nikdo menší než umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová. Kromě shrnutí toho festivalového dění a jak byl tento svátek nejen filmu zahájen, si budeme také povídat v rámci cyklu našich rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati, a to jak jinak o filmových ateliérech. Mimochodem právě v tomto roce je to 90 let od jejich založení. Tak určitě poslouchejte dále, se ji poučíte. Do té doby ale stihneme pozvat i na jiné kulturní akce, než pouze na festival. A za chviličku

0: Možná plánujete, že se o nadcházejícím víkendu také projedete na kole. My teď budeme promlouvat nejen k cyklistům, ale ke všem, kteří přijali jednu krásnou výzvu. V Otrokovicích na Zlínsku společně snídali cyklisté, káva, čaj, ale i sladké a slané pochutiny si mohli užít ti, kteří se registrovali do květnové výzvy Do práce na kole. Do akce v Česku se zapojilo téměř 20 000 lidí z 55 měst. Kolik jich bylo ze Zlína a Otrokovic, to se dozvíme v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Dobré ráno, dáte si kávu nebo čaj?
2: Kávu.
3: Taková nabídka zazněla včera na cyklostezce v Otrokovicích, kde se na společné snídani sešli účastníci celonárodní akce Do práce na kole. Ve Zlíně a v Otrokovicích se registrovalo více než 1000 lidí. Pokračuje vedoucí dopravně správního odboru města Otrokovice Renáta Kristýníková.
4: Je to kampaň vlastně zaměřená na podporu udržitelné mobility, na to, aby lidé změnili své návyky, aby občas nechali to auto doma a pokud to jde, tak se skutečně do práce, do školy pohybovali na kole, pěšky, na koloběžce, na bruslích, aby nám v těch městech trochu ubylo motorové dopravy.
3: Renáta Kristýníková zve zaregistrované sportovce k zastávce u Bohatého občerstvení.
4: Nabídněte si domácí chleba, domácí pomazánky, štrudly.
3: Snídaní si užil i Jakub, který se do květnové výzvy hlásí pravidelně už od roku 2019.
5: Dostal jsem tady ten špekáček s chlebem, štrudl a

0: A nějakou tu bábovku, no. Naprosto spokojený. Já mám rád jídlo.
1: Jakub během května ujel na kole už 150 kilometrů. Statistiku si vede i Jarda, který se každoročně snaží ujet co nejvíc. Jak je na tom letos?
2: Zatím jenom 3100. Přidám si po práci, jdu ještě do Vyškova, do Prostějova.
1: Přidává se i cyklistka Kateřina.
3: Do práce jezdím do Zlína z Napajedel. Za ten měsíc si myslím, že těch 300 kilometrů už mám.
1: Do výzvy se registrují jednotlivci i týmy. Letošní účast komentuje oblastní koordinátorka akce pro Zlín a Otrokovice Jana Vybíralová.
4: Do květnové výzvy do práce na kole se přihlásilo ve Zlíně 800 nadšenců, v Otrokovici 240. Závěrečné vyhodnocování bude letos ve Zlíně 11. června u Zlínského zámku od 15 hodin.
1: Tam se vyhodnotí výkony všech účastníků, ať už v rámci pravidelnosti nebo nejvyššího počtu najetých kilometrů. Ostatní tak mohou získat motivaci do dalších ročníků. Pro letošek se s nasnídanými cyklisty loučí Renáta Kristyníková.
5: Ahoj, krásný den vám přejeme, děkujeme za návštěvu a zase příště.
1: Z Otrokovic Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín vás stále zdraví z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, kam vás také stále zveme, ale pozveme také na jiné kulturní či jinak kratochvílné akce, které se konají v našem kraji. Tak zbystřete a dělejte si s námi plány na víkend. Dnes například od 19 hodin můžete v Městském divadle Zlín ve velkém sále shlednout představení Kryl. Malý muž velkého srdce a morální odvahy, básník s kytarou, jehož písně zlidověly a staly se z nich symboly odvahy a boje proti totalitní moci, tak jeho příběh ožije, tedy ještě jednou opakuji, od 19 hodin v Městském divadle Zlín. Hraje i Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Dnes od 19 hodin představení Zamilovaný velvyslanec. Bláznivě zamilovanou komedii s množstvím převleků a pohybových gegů. Rozezní nejen vaši duši, ale samozřejmě i vaši bránici tuchajícím smíchem. Tak tedy dnes se můžete od 19 hodin pobavit v Uherském Hradišti u představení Zamilovaný velvyslanec. Dnes se na řadě míst koná také muzejní noc. Přijít můžete třeba do knihovny Boženy Benešové a muzea v Napajedlích na Zlínsku. Těšit se můžete na tvořivé dílničky a spousty krásných knih, časopisů a her k vypůjčení. Dále je na programu také módní přehlídka anebo aktivity pro děti na nádvoří. Akce se koná v muzeu Napajedla od 17:30 do 21 hodin. Je to přece jenom noc, tak tam můžete zůstat až do tmy. Muzejní noc dnes oživí také Valašské Meziříčí a okolí. Oblíbená akce Otevřené brány více než 20 místních institucí nabídne jejich návštěvníkům neobvyklé zážitky v netradičních hodinách. Zastavit se můžete také do poboček Muzea regionu Valašsko, zámku Kinských a kostela nejsvětější trojce. Otevřeno bude od 18 do 23 hodin. Město Otrokovice dnes zve na oslavu Dne dětí do parku u městské polikliniky. Po celé odpoledne budou pro děti připravené kartičky s úkoly, které si vyplní v parku, kde na ně čekají různá stanoviště. Navíc budete moct jezdit na ponících, dát si cukrovou vatu nebo si nechat udělat třpitivé tetování. V 16 hodin vystoupí také oblíbený klaun Brdík a od 17 hodin se představí děti z kroužků Domu dětí a mládeže Sluníčko. Program potrvá u polikliniky v Otrokovicích až do 18 hodin. Město Bystřice pod Hostýnem zve zase na hudební a zábavní akci Bystřice žije, která se uskuteční dnes a zítra v Zámecké zahradě. Tam se můžete těšit na koncerty, dětský program i doprovodné akce. Začátek je v Zámecké zahradě v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku dnes v 17 hodin. A samozřejmě nemůžou chybět ani tipy na Zlín Film Festival. Ten program je opravdu velmi, velmi bohatý. My vybereme něco z toho doprovodného. Například promítání snímku Stevena Spielberga, Dobyvatelé ztracené archy Indiana Jones. V něm vyráží po stopách tajemné archy úmluvy, aby získal dříve než nacisté. Jistě znáte, rádi si zopakujete. Případně vezmete své ratolesti, aby se také seznámili s tímto klasickým dílem. Akční dobrodružství plné humoru a napětí uvidíte dnes od 9:30 večer v letním kině Zlín Film Festivalu. A připomenu pro jistotu i webové stránky, které jistě většina z vás zná, ale opakování je matka moudrosti, tak tedy zlin.rozhlas.cz, kde na vás čeká spousta dalších typů, nejen kulturních.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Děkujeme.
1: 8 minut před 15:30 se v rámci speciálního vysílání Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín ponoříme opět do baťovského tématu. V rámci cyklu našich rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati jsme si pošetřili právě pro naše festivalové vysílání povídání o zlínských filmových ateliérech, které si letos připomínají 90 let od svého založení. Do kontextu nás uvede ředitelka nadace Tomáše Bati ve Zlíně Gabriela Končitíková.
2: Filmové ateliéry společnosti Baťa. Samozřejmě, když se podíváme do detailu, tak řekneme, že strůjcem výstavby filmových ateliérů je Jan Antonín Baťa, protože jsou založeny v roce 1936 přímo tady ve Zlíně. Letos si připomínáme 90 let od jejich vzniku. Nutno však podotknout, že již Tomáš Baťa hojně filmovou reklamu využívá. V té době natáčí v Praze, zejména v hostivařských ateliérech, a Baťa je velkým průkopníkem právě reklamy v rámci filmu, protože to úplně souvisí s tou jeho osobností. Ona to byla nová technologie, kterou se dalo promlouvat k zákazníkovi v podobě diváka, a bylo to něco, co Tomáše Baťu fascinovalo. Zejména z toho důvodu, že můžete vyvolat zákazníkovi emoci. Firma Baťa i v pozdějších letech je samozřejmě firmou, která velmi rychle reaguje na to, co je žádoucí, na to, co je nějakým způsobem zábavné a divákovi milé, proto si z toho i dnes děláme legraci, že prvním influencerem v Československu tak byl Vlasta Burian právě pro firmu Baťa v reklamě na pneumatiky, pak samozřejmě ve Zlíně vznikají několik kin, údajně jich tady bylo až 7 a firma Baťa byla velkým průkopníkem v dostupnosti filmového promítání pro nejenom spolupracovníky firmy Baťa, ale vůbec i zaměstnance firmy Baťa, protože film byl pro Baťu, nebo sledování filmu bylo pro něj aktivitou, která dokáže obohatit ducha, člověka vzdělat. Baťa také zastává názor, že by lidé měli sledovat zdravé filmy, což pro Tomáše Baťu znamenalo, že se díváte na film, po jehož shlédnutí máte v sobě dobrou energii, chcete jít něco tvořit, zažít, anebo jste se minimálně pobavili a rozesmáli. Baťa není příliš fanouškem dramatických filmů, nedej bože hororových anebo válečných, protože takovou, jakou emoci film nese, takovou vzbudí i v diváku. A Baťa byl zastáncem toho, aby to bylo pozitivní. Co je zajímavostí, že firma Baťa začne krátké filmy využívat i k edukaci. Proto už potom třeba v roce 39 existuje perfektní edukační video pro prodavače a obchodní zástupce firmy Baťa, které se jmenuje Chovej se slušně a nejvýnosnější prodej. A to jsou krátká edukační videa, no krátká, jedno má 16 minut, a myslím druhé 8, a je to o tom, jak probíhá služba v obchodě. A to video mělo velmi praktický důvod svého vzniku, aby tehdejší nejvýš postavený muž a specialista na baťovský prodej, pan Knap, nemusel navštěvovat všechny kurzy a neustále opakovat, co to znamená baťovská služba. Tak ta výuka se změnila do té podoby, že vám pustili tyto krátké filmy, aby už jste pak měli hodinu s panem Knapem, kde jste jenom prakticky trénovali a nebo vedli diskuzi. Ale film byl také využívaný k tomu, aby šetřil čas a energii například lektorů.
1: A už za pár minut se o historii, současnosti a třeba i budoucnosti zlínských filmových ateliérů rozpovídá přímo tady v obchodním centru Zlaté jablko také umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová, která má k ateliérům speciální vazby i vzpomínky. No, těšte se, bude to určitě zajímavé. Za pár minut.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, jehož vysílání za vámi letí z obchodního centra Zlaté jablko. Americkému Hollywoodu se říká kopec s továrnou na sny a podobný kopec je ovšem také v našem krajském městě. Zlínské filmové ateliéry na Kudlově si letos připomínají 90 let od svého založení. A ačkoliv jejich počátky jsou spojeny už se jménem Jana Antonína Bati, do seriálu našich rozhovorů ke 150. výročí narození Tomáše Bati rozhodně patří. A kdy jindy mluvit o filmových ateliérech, než během Zlínského filmového festivalu? A s kým jiným, než s uměleckou ředitelkou Zlín Film Festivalu a zároveň vnučkou jednoho z předních režisérů, jehož jméno je s kudlovskými ateliéry spjato. Je mi potěšením, že můžu i přes nabitý program uvítat tady přátelsky u mikrofonu v obchodním centru Zlaté jablko Markétu Pášmovou, rozenou Pinkavovou. Ahoj, Markéto.
1: Ahoj, Pavle, a děkuji za pozvání. Potěšení je určitě na mé straně.
0: Ty jenom záříš, tak jak se zatím vyvíjí ten 66. ročník Zlín Film Festivalu očima umělecké ředitelky?
1: Tak já si troufám tvrdit, že snad dobře. Posluchači můžou vidět, že zatím počasí nám přeje. Jsme moc šťastní, že lidé chodí do kinosálu, že chodí na naše doprovodné programy. Navíc dneska je pátek, tak já věřím, že se to rozjede a bude to hezké. Jinak hodnotit to vždycky z pohledu vnitřního je samozřejmě obtížné, že? Takže my to skrýváme, to, co se nepovedlo.
0: A bylo takového něco? Ne, tady se přece všechno daří. Vždyť jsme skoro ve filmu a ve filmu musí všechno vypadat nádherně.
1: Je to takový
0: filmový to zákulisí někdy bývá dost živé. Pojďme tedy na to, jak takové filmy vznikají a k našemu baťovskému tématu. Když se řekne Zlínské filmové ateliéry na Kudlově, co se tobě vybaví jako první?
1: No, mě se vybaví určitě vlastně jako část mého dětství, část mého života, můj domov, protože já mám ještě to štěstí, že jsem vyrostla, narodila jsem se a bydlím pořád na filmových ateliérech, takže já se z okna dívám skutečně na ten areál, a protože tam pracoval, ano, můj dědeček, moje teta i můj otec tam pracoval, tak je to opravdu jako součást mého dětství, mého života. A teď tam pracuju taky, protože festival sídlí na ateliérech. Tak je tomu život.
0: Je nějaké speciální místo v areálu Zlínských ateliérů, které máš nejraději? Kam třeba nemá ani veřejnost přístup?
1: No, já si myslím, že to už jsme kdysi vzpomínali a to jsou ty kinosály, které tam jsou. Protože na filmových ateliérech byly dvě firmy vlastně, nebo byly tam filmové laboratoře a bylo tam filmové studio. A bylo tam spousta takových jako menších kinosálů, protože tam probíhaly samozřejmě kontrolní projekce, ty filmy se tam vyvolávaly a tak dále. No a my, děti těch zaměstnanců, jsme tam mohli chodit na speciální projekce, třeba v rámci Mezinárodního dne dětí. A teď jsme tam mohli vidět filmy, které jiné děcka ne, jo? Že jsme tam na tajňačku nám tam pouštěli třeba jako americké Disneyovky a tak. Tak to bylo fakt jako parádní místo. A to místo tam je pořád, takže jo, je to super.
0: Čili žádné nějaké jiné zákoutí. Hráli jste třeba jako děti v ateliérech na schovávanou? Mě tedy a moji dětskou duši to přímo motivuje k něčemu podobnému. Bylo tam proto, nebo tam panoval takový trošičku přísnější režim a nebylo to tak volné, jak si já představuju, že jste tam mohli tak pobíhat, kam se dalo?
1: No tak ono, no, samozřejmě byl asi trošku rozdíl mezi třeba pracovištěm těch filmových laboratoří, což je prostředí, které by mělo být i jako sterilně čisté, tam ti lidé nosili bílé pláště, tak tam určitě se nedalo jako běžně pobíhat, že byly tam ty chemikálie a všechny ty věci. Nicméně mám třeba hezký zážitek, když jsme jako děti mohli dělat podsynchrony ve zvukovém studiu, v dabingu vlastně do filmů. Tak to bylo za takovými těžkými dveřmi, bylo to všechno jako zvukově utěsněné a tam jsme dostali třeba jako 50 korun za to, jo? Což byla úplná pecka. Pobavili jsme se tam, mohli jsme tam něco vidět, tak to jako, to bylo dobrý, no.
0: Vzpomíná umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, se kterou se teď podíváme i trošku do historie, ale není to hodina dějepisu. Příjemně si tady povídáme, ale alespoň rámcově, to má všechno v malíčku, můžeš nastínit, jak to bylo se založením filmových ateliérů?
1: No tak jak už tady zaznělo od Gabriely Končítíkové, tak hlavním jako strůjcem té myšlenky byl samozřejmě Tomáš Baťa. Nicméně jeho bratr Jan Antonín v roce 1936 skutečně nechal postavit první ateliér. Světe div se, ten ateliér vznikl na Zelené louce asi za 9 měsíců.
0: Ano.
1: A stojí tam do dneška a je ve velmi dobré kondici. Oni to místo vybrali strategicky, protože tam byly krásné rozlehlé horizonty, protože část těch filmů, velká část z nich se točila venku. Byla tam taky kvalitní voda právě pro to, aby tam se mohly dobře vyvolávat filmy. Byl tam klid, jako nebylo to daleko od toho města. Takže tak to vzniklo a ta trojice pánů, kteří zatím stáli, což byl Elmar Klos, Alexander Hackenschmidt a Ladislav Kolda, byli Baťou posláni do Hollywoodu a do Ameriky, aby se podívali, jak to tam chodí, aby tam nakoupili tu nejlepší samozřejmě techniku. Takže já si myslím, že jako srovnání s tím Hollywoodem na začátku, to jako není úplně daleko od pravdy.
0: A není tedy divu, že tohle i přitáhlo největší osobnosti tehdejšího filmu právě do Zlína. Jsme rádi, že přitáhlo tohle povídání k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín i uměleckou ředitelku Zlín Film Festivalu Markétu Pášmovou. V povídání s ní budeme pokračovat za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct a

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se věnujeme s uměleckou ředitelkou Zlín Film Festivalu Markétou Pášmovou přímo tady v obchodním centru Zlaté jablko zlínským filmovým ateliérům jako baťovskému tématu. Pojďme zmínit alespoň některá zvučná jména, která jsou se zlínskými ateliéry spojena. Protože už před chvílí jsem říkal, že ta technika a vůbec to všechno pompézní, co se tady ve Zlíně postavilo za éry Baťů, tak přitáhlo ty největší osobnosti, tak které to byly. Samozřejmě většina z nich je známa, pojďme připomenout.
1: No já si myslím, že oni totiž tehdy, když na ty ateliéry přišli, tak ještě vůbec nebyly známé osobnosti. Oni se jim stali právě díky těm ateliérům, protože Karel Zeman přišel z brněnského propagačního oddělení někdy ve 40. letech, stejně tak to bylo s Hermínou Týdlovou, s velmi, velmi známou osobností. Později byl potom Zdeněk Liška, který taky jako vlastně zaklepal na dveře Jaroslava Novotného, jestli by pro něj neměl nějakou práci a stal se z něho skladatel naprosto světového významu. Takže vlastně Zlín si myslím, že měl velké štěstí. To samé bylo i třeba u cestovatelů Hanzelky a Zigmunda, kteří své filmy točili právě v produkci zlínského studia. A tam je zajímavá taková věc, že oni, protože to byli inženýři, že jo, a cestovali, tak oni neměli vůbec žádné zkušenosti s natáčením filmu. A Jaroslav Novotný právě jim poskytoval takový jako korespondenční kurz toho filmování. Takže oni, když byli někde jako tisíce kilometrů daleko, tak mu poslali to, co natočili. On to zhodnotil, napsal jim dopis a oni se podle toho potom řídili a vzniklo z toho to, co vzniklo. Takže osobnosti vlastně vznikly díky těm filmovým ateliérům. A jak se říká v takovém jednom filmu, který se jmenuje Světáci, tak tam ty dámy říkají, všechny jsem je znala osobně. Tak já jsem měla štěstí, že některé z nich jsem opravdu osobně znala. A byla to třeba paní Hermína Týdlová, což byla nesmírně laskavá dáma. Byl to i pan Karel Zeman, protože ono je možná důležité posluchačům říct, že Baťové tehdy zajistili těm lidem, kteří pracovali ve Zlíně, také bydlení na takzvané kolonce. A jak už si zmiňoval, tak můj děda byl také jedním z těch, kteří tehdy do ateliéru přišli, protože on byl původním povoláním učitel a zajímal se o fotografování. No takže jsme tam všichni bydleli vlastně na té jedné kolonce a byli jsme sousedé, takže jsme se takto mohli znát.
0: Ten děda se jmenoval Josef Pinkava, tedy ať dodáme k povídání Markéty Pášmové. Tady musíme trošičku zavzpomínat. Povídal ti třeba dědeček o spolupráci s Hermínou Týdlovou? Měla jsi tedy možnost se s ní i osobně setkat, ale přece jenom ty legendární snímky, které z nich třeba Uzel na kapesníku, i na něm se, pokud se nepletu, podílel tvůj dědeček.
1: Ano, podílel, protože oni s Hermínou Týdlovou tvořili některé věci společně a to je právě zmiňovaný třeba Uzel na kapesníku, což je film kombinovaný a můj děda tam režíroval tu hranou část jako toho chlapečka a tak dále a myslím si, že Hermína Týdlová byla známá právě tím, že ona se velmi ráda dělila, dneska bychom řekli o know-how, jak to vlastně dělá, takže to byla určitě velmi hezká spolupráce, si pamatuju, že měla celý život, nebo co já si pamatuju, tak měla pejsky, jo? Byly to takový bílý špicové, všichni se jmenovali Hafík.
0: Zvolala Hafíku a přiběhlo stáha do špiců.
1: Ne, to bylo tak jako, že ten, vždycky on jako umřel a pak byl další Hafík, jo, ale jmenoval se Hafík.
0: Tak dobře, to dává větší smysl.
1: Jo, tak to byl bílý špic, kterého měla paní Týdlová. No a můj děda, já musím říct, že když jsem se narodila, tak on už jako tu kariéru končil, protože on byl ročník 1919, ale často jsme si vyprávěli o tom, jak to vlastně všechno je a myslím si, že jako velký vliv na mě měla i moje teta Hana Pinkavová, která jako je dokumentaristka, nicméně ona se velmi často podílela na dědových filmech. Takže,
0: jako scenáristka,
1: takže často jsme řešili filmy, já si pamatuju třeba jako Pohlaď koťce uši nebo Koprtiny pro zámeckou paní, tak já jsem jako znala některé ty věci z toho zákulisí, že ten se chová tak a ten tak a tady prostě. Jo, to bylo pro mě, to vlastně bylo zajímavé, ale nebylo to nic jako speciálního, už bych si tehdy v dětství říkala, hele, moje rodina dělá něco speciálního. Ne, to byla nějaká jako přirozená součást života.
0: Říká Markéta Pášmová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Trošku jsme si zavzpomínali, za chviličku se dostaneme také k současnosti zlínských filmových ateliérů, možná i k budoucnosti.
2: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí. 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Zlínské filmové ateliéry v rámci Zlín Film Festivalu jsou teď předmětem našeho povídání s uměleckou ředitelkou Zlín Film Festivalu Markétou Pášmovou tady v obchodním centru Zlaté jablko, odkud vás zdravíme do celého našeho regionu. Já se tedy po té naší historické exkurzi, kterou jsme prošli před chvílí, vrátím zase k současnosti, i když vlastně to tak trošku propojím, protože ateliéry si připomínají 90 let od svého založení a to samozřejmě i v rámci programu Zlín Film Festivalu, a to třeba zajímavými besedami, na kterých se můžou naši posluchači dozvědět to, co se do našeho neuvěřitelně krátkého povídání, které hrozně letí tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín, nevejde. Tak pojď pozvat a šířit dál o světu.
1: Moc ráda pozvu na takový cyklus, který se jmenuje Zlínští filmoví průkopníci, protože to tady mnohokrát zaznělo, opravdu zlínští filmaři byli velkými průkopníky. A my jsme připravili sérii takových jako srovnávacích besed, které by měly nějakou takovou jako populárně naučnou formou ukázat, jak se to dělalo dřív vlastně v těch filmových ateliérech a jaký je rozdíl dnes, jak se to tvoří dnes, a tak jsme přizvali k tomu současné tvůrce a ráda pozvu už na dnešní besedu, která začíná v 6 hodin v Sadu svobody u Zlínského zámku, kde bude režisér Tomáš Mašín, který je jednak filmový režisér, ale také špička v oboru reklamní režie, bude povídat o tom s moderátorem Jakubem Voříškem, jak to vlastně tehdy zlínští filmaři dělali ty reklamy, protože možná si pamatujete, že pokud znáte některé zlínské reklamy, tak to byly filmy vlastně, to nebyly jako reklamy, jako jsou dneska. Takže se podíváme na to z pohledu historického, ale podíváme se na to i z pohledu zlínského, i z pohledu současného. Pak se můžeme třeba těšit na Víta Karase, což je režisér, který se věnuje dětskému filmu. Tam zase se budeme dívat na to, jak ty filmy dětské vznikaly tady dřív, a to nejenom ty celovečerní, ale tady vznikaly třeba i krátkometrážní hrané filmy, které mimo jiné Josef Pinkava dělal, získal za ně také spoustu ocenění. No a režisér Vít Karas nám přiblíží zase tu současnost. Pak se můžeme těšit třeba na trikového specialistu Borise Masníka, který je opravdu jako guru v těch VFX efektech, a ten nám přiblíží tu dobu Karla Zemana a zároveň tu nejnovější současnost. Můžeme se těšit třeba na režisérku a animátorku Kristýnu Duvkovou, která nám bude povídat o tom, jak dnes se pracuje s loutkou a jestli je to třeba rozdíl v tom, jak to dělala dřív Hermína Týlová. A protože ve Zlíně se dělal také takový jako školní film, tak ten ani dnes neumřel a stále existuje. A ten závěrečný den bude věnován právě školnímu filmu a přijede nám povídat režisér a producent Marián Polák, který se věnuje právě takovým osvětovým filmům vzdělávacím a školním pro dnešní děti.
0: A já s dovolením ještě zmíním, pokud není nějaká změna v programu, našeho rozhlasového kolegu Vladimíra Kroce, který bude vzpomínat také na Hanzelku a Zikmunda. Prostě ten program je velmi bohatý. Každý den od 18 hodin?
1: Každý den ve stejnou dobu od 18 hodin. A ještě to doplním tím, že tyhle ty besedy jednak budou tedy doprovozeny obrazovým materiálem, takže diváci můžou vidět část těch filmů, které tady vznikaly. Ale na ty filmy jako celé, ty krátké věci, se mohou podívat v parku Komenského, kde máme každý večer od 20 hodin smyčky vlastně filmů, jmenuje se to Zlínské filmové večery. A tam se na velkoplošné obrazovce budou pouštět a už od včerejška pouští pásma. A to znamená, když se dneska bavíme o reklamě, tak tam poběží pásmo baťovských reklam a můžete vlastně kdykoliv přijít, kdykoliv odejít, je to taková jakože volná zóna a myslím si, že to fakt stojí za to vidět, protože to je jako něco neuvěřitelného. Takže každý den ve stejnou dobu, jednak v parku Komenského a pak také na u Zlínského zámku.
0: To už jsme tu historii propojili i se současností, ale že to na filmových ateliérech ve Zlíně na Kudlově žije dodnes, o tom svědčí, že tam je spousta společností, které se věnují filmu. Tak jak to tam vypadá dnes a případně jaké jsou plány do budoucna? Máš nějaké informace, jak se mají ateliéry dál rozvíjet?
1: Já si myslím, že oni se rozvíjí moc hezky, protože když se přijedete podívat do areálu filmových ateliérů, který je určitě jako volně přístupný, tak se tam děje děje spousta krásných věcí. A já nemohu opomenout jednu přihřátí polívčičku, protože Zlín Film Festival tam má takzvaný kabinet filmové historie, což je expozice zlínského filmu, takže tam je možné to zahájit a něco se dozvědět. Ale jsou tam samozřejmě živé firmy, jsou tam úžasné filmové laboratoře, které vznikly vlastně ve stejnou dobu skoro jako filmové studio tehdy, takže už slaví opravdu skoro těch 90 let. Ty se navíc teďka přestěhovaly do Zbrusunové budovy a jsou to vlastně jediné filmové laboratoře v České republice. Ano, Česká televize má úplně malinkaté pracoviště, ale tady je to něco unikátního a speciálního. Pak jsou tam produkční společnosti, moc ráda jmenuju třeba společnost Kouzelná, která sídlí v tom krásném původním ateliéru, který vznikl v roce 36.
0: Ta filmové stodola.
1: Ano, je to zlínská stodola. A tam kluci to dali neskutečným způsobem dohromady, dělají tam animace, dělají tam postprodukci, sídlí tady také společnost IS Produkce, která dělá také postprodukci, reklamy, podílí se na produkci filmů. Je tam perfektní filmová škola střední, která vychovává nastupující generaci, takže já si
0: spousta
1: myslím, že to tam všechno žije.
0: Žije a žít asi bude. O té budoucnosti si popovídáme zase někdy příště. Celkově tam jsem napočítal asi 13 subjektů, které se věnují a pokračují v té filmové tradici.
1: Tak se omlouvám těm, které jsem nejmenoval.
0: Každopádně děkujeme za vzácný čas a krásné povídání umělecké ředitelce Zlín Film Festivalu Markétě Pášmové. Ať veškeré festivalové dění probíhá hladce, tedy to popři před rozloučením a potěší co největší množství návštěvníků nejen krásnými filmovými zážitky. Děkuji za tvůj čas i za tvoje slova, Markéto.
1: Moc děkuji za pozvání, děkuji.
0: A vy zůstávejte s Českým rozhlasem Zlín, který pro vás stále vysílá odsud z obchodního centra Zlaté jablko. Přeji vám nádherný víkend a před zprávami ještě posílám Evu Farnou.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Dáš mi.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zprávy v 16 hodin. Řada měst a obcí Zlínského kraje oslaví v sobotu Mezinárodní den dětí. Ve Valašském Meziříčí zítra otevírají zrekonstruované koupaliště. Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu. Večera v noci bude v regionu převažovat oblačno a nejníže naměříme kolem 10 stupňů. Matěj Naradilek zdraví ze studia Českého rozhlasu Zlín přímo v obchodním centru Zlaté jablko. A jsou tady zprávy. Mezinárodní den dětí oslaví zítra několik měst a obcí ve Zlínském kraji. V Kroměříži program začne v 9 hodin ráno a jeho součástí budou prezentace tanečních klubů, vystoupení klaunů či interaktivní hry. Oslavy v Luhačovicích začnou ve 14 hodin. Hlavním bodem tamního programu bude ukázka historické hasičské stříkačky. Akce ke dni dětí připravují také organizátoři ve Slavičíně na Zlínsku nebo v Koryčanech na Kroměřížsku. Ve Valašském Meziříčí se zítra otevírá zrekonstruované koupaliště. Návštěvníci tam najdou celkem 4 bazény s novými nerezovými vanami. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO taky modernizovanou sluneční terasu.
4: To je to místo, kde se pohybují plavčíci. Tento objekt mimo jiné doplní světelná tabule s informacemi o teplotě vzduchu a vody v bazénech. Náklady na rekonstrukci, respektive rekonstrukci druhé etapy koupaliště jsou více jak 50 milionů korun.
3: Vstup bude zdarma a to do naplnění maximální kapacity areálu. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsko. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil při něm 2 lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
5: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
3: Útok odsoudil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech.
2: Počasí.
3: Večera v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno až oblačno, povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Nejnižší teploty 13 až 10, v údolích lokálně kolem 6 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 492 v Dolní Lhotě na Zlínsku se střetlo nákladní a osobní vozidlo. Jinak je doprava v našem regionu plynulá. Takové byly zprávy a teď už Český rozhlas Zlín přeje pohodový pátek s námi. Opět se uslyšíme v příští hodině s dalšími zprávami Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
0: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
0: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
0: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
0: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
2: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No. No,
3: dvě máme cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. Vy jste chtěli,
6: my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
6: jsme to taky platili.
2: No počkejte, paní Lovo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No tak to.
2: No my právě máme taky takový děti, a nechci jsme u babičky.
3: No, prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Ne, tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlapce, dvou jsou naše, no obě jsou.
6: Ale předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
8: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: Takhle okolo rybníku, to je taková krása, vám jste udělí ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása, vy jste to znali teda.
7: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
8: Ale
7: tam je na věrně. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
2: No to, děda má tam třeba bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaukladcenu země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zak jako trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.

0: že tehdy můj manžel, manžel měl přes časový hodiny, no, víte, pane?
1: A co to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o tři hodiny?
2: Jak to o čtyři? Tak co?
1: Ne, o tři.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o čtyři hodiny to bylo.
0: Nevím, děti teď už nevím.
1: Já si to přece
2: ale mami, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
0: Ale to jedoch se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
0: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Žijeme na svatební cestu a jim budete upírat tři nebo čtyři hodiny. No prostě
2: čtyři hodiny, já vím, že to
3: bylo. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu tři hodiny, čtyři hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete.
3: Ale no tak řeknu jasně,
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Režie Jaroslav Papoušek dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to i jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
6: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Jo, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
5: To jsou ty milionářské rozmary.
6: Jo, tak, no jo.
5: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
6: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
5: Ty hubneš do plavek.
6: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
5: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
6: Ano.
5: Že jo, no.
6: A byla tam Naďa, jaký jsou
5: ty,
6: pambuch?
5: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
6: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparaci, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
5: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
6: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
5: Jo,
6: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
5: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, dobrý den.
2: Za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako bysko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, pak jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. A já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak
3: jako...
2: je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali,
2: tu
3: že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně, haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jakdolkou? Jako vemou, no každý na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě.
2: Opačně.
3: No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, tak. Ano.
2: A to je... dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou osmdesátkou, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jo, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Děkuji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm,
1: komu
3: děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí na ten cukr.
3: Na ten cukr, víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě, to musíš do úst.
3: Jo,
1: to
3: ano, to je to.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo, zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne. Počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Někdy se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdy bys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je víc prostořeký.
9: Nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Blaha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo. Samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no, v kuchyni, na zahradě,
9: já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako...
9: To já, ale si zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov, ano, je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako, ano, milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano, tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Dávám Anetu.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jiměji, třeba španělský doň vepřodní.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty.
8: No, není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko.
7: No,
8: a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím.
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct třeba, já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano. Nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on
3: piano,
1: vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
3: To je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka, já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všechno se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nedělní festivalové běhy ve Zlíně podpoří charitativní spolek Korunka Luhačovice. Ve Vlčnově na Uherskobrodsku bude o víkendu tradiční jízda králů. Fotbalový Zlín přivedl útočníka Šmigu, naposledy hrál za druholigovou Příbram. Večera v noci očekáváme v regionu převážně oblačno a nejníže naměříme kolem 10 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Na nedělní festivalový půlmaraton se přihlásilo rekordních 2200 běžců, nejvíc v historii závodu. Vyprodané jsou také další tratě, včetně běhů na 10 a 5 kilometrů nebo rodinného běhu. Festivalové běhy mají i letos charitativní rozměr. Výtěžek podpoří spolek Korunka Luhačovice, který peníze rozdělí mezi dva mladé handicapované sportovce. Pokračuje výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.
3: Každý běžec, který uběhne jakýkoliv kilometr, tak ze svého startovného přispívá jednou korunou na Korunku Luhačovice, to je charitativní organizace tady místní. Potom kompletní startovné ve výši 66 korun z rodinného běhu za každého startujícího, tak to je další příspěvek.
2: V neděli 31. května se ve Vlčnově na Uherskobrodsku pojede jízda králů. Krále, který podle legendy představuje uherského panovníka Matyáše Korvína na útěku před Jiřím z Poděbrad, bude chránit družina tvořená takzvanými legrůty. Ve Vlčnově jde o chlapce, kteří v letošním roce dovrší 18 let. Letos jich na koních pojede 11, říká jeden z nich Martin Darek Franta.
4: Naším hlavním úkolem je chránit krále. Kdyby při průvodu nebo kdykoliv se někdo krále snažil ukrást, tak my legrůti okamžitě seskakujeme z koní a běžíme ke královi, aby jsme ho chránili za každou cenu. A král má své pobočníky, kteří mají v ruce šavle, takže je takové nepsané pravidlo, že při největším ohrožení můžou použít klidně i ty šavle.
2: Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
5: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
2: 10 miliard eur Maďarsko dostane z fondu obnovy pro pandemii. Hrozilo, že o něj jinak nenávratně přijde. Dalších více než 6 miliard komise Budapešti uvolní z kohezních fondů.
1: Sport.
2: První letní posilou prvoligových fotbalistů Zlína se stal útočník Daniel Šmiga. 22-letý hráč přichází z mistrovské Slavie Praha. V uplynulé sezóně ale hostoval v druholigové Příbrami. Šmiga věří, že ve Zlíně potvrdí, že je připravený na úroveň nejvyšší soutěže.
6: Prvoligová nabídka je vlastně vzácná, skvělá možnost se prostě ukázat a stoupat v té kariéře výš a výš, takže jsem byl samozřejmě moc rád a věřil jsem, že prostě v téhle sezóně to přijde a zrovna byl to Zlín, uvidíme, jak to všechno bude dál pokračovat.
1: Počasí.
2: Večera v noci bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno až oblačno, povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 13 až 10, v údolích lokálně až kolem 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Vodní se střetla dvě osobní vozidla. V Uherském Ostrohu v ulici Hradišťská havarovala dvě osobní auta. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodové odpoledne všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Zdravím vás, milí posluchači, při pátku 29. května. Je krátce po 17. hodině a vy máte naladěný Český rozhlas Zlín. Začíná vysílání vyhrazené pro informace a zajímavosti z regionu. Průvodkyní vám bude Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Zlín žije filmovým festivalem a my jsme u toho. Moderátorka Jarka Barboříková celý den vede rozhlasovou dílnu v parku Komenského. Před 17:45 se s ní spojíme. Zajímat mě budou její dnešní zážitky. Festival ale rozhodně není jediná událost, které se věnujeme. Dnešní večer se například otevřou některé brány kostelů v celém Česku. Do toho ve Hvozdné na Zlínsku se vydala i naše regionální stopařka a ohlásí se nám z místa. Poslouchejte před 17:45. Teď kapela Olympic.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn dnešních nejdůležitějších zpráv ze Zlínského kraje má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Mezinárodní den dětí oslaví zítra několik měst a obcí ve Zlínském kraji. V Kroměříži program začne v 9 hodin ráno a jeho součástí budou prezentace tanečních klubů, vystoupení klaunů nebo třeba interaktivní hry. Oslavy v Luháčovicích na Zlínsku začnou ve 14 hodin. Tamním hlavním bodem programu bude ukázka historické hasičské stříkačky. Akce kerní dětí připravují ale i ve Slavičíně na Zlínsku nebo třeba v Koryčanech na Kroměřížsku. V pondělí 1. června začnou platit omezení na dálnici D55 u Hulína. Silničáři tam budou opravovat zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat mají po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny.
2: Na několika koupalištích ve Zlínském kraji začne zítra letní sezona. Mezi prvními otevřou areály v Uherském Brodě a ve Valašském Meziříčí. Zahájit provoz plánují v sobotu také v Otrokovicích a v Chropini. Tam však provozovatelé ještě vyčkávají na vývoj počasí. Na 4 místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Jde o návrh z participativního rozpočtu města s názvem Vaše Kroměříž. Pítka navrhli sami obyvatelé města a radnice teď tento vítězný návrh zrealizovala. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
4: Takzvaná pítka již byla zprovozněna na Slovanském náměstí a na Hanáckém náměstí. V těchto dnech finišují práce u odpočívadla u letiště a chystá se ještě nové pítko u Masny ve vodní ulici.
2: Ve Valašském Meziříčí se zítra otevře zrekonstruované koupaliště. Návštěvníci zde najdou celkem 4 bazény s novými nerezovými vanami. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO i modernizovanou sluneční terasu. Vstup bude během zítřejšího dne zdarma a to až do naplnění maximální kapacity areálu. Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček oznámil, že po konci sezony ukončí ve 34 letech kariéru. Jeho posledním zápasem tak bude nedělní domácí odveta baráže o účast v příští prvoligové sezóně, ve které bude Slovácko proti Artisu Brno hájit náskok 4-1. Daníček spojil s klubem z Uherského Hradiště celou svou profesionální kariéru.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Zlín pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází moderátorka Jarka Barboříková, se kterou jsem teď ve spojení. Ahoj Jaruško, slyšíme se?
1: Ahoj Kristy, já tě zdravím. Musím říct, že dnešní festivalový den je opravdu vydařený tady v parku Komenského. Od rána se u našeho rozhlasového koma modulu vystřídali desítky návštěvníků, kteří si chtěli natočit rozhovor se známou osobností nebo vyzkoušet moderování festivalových zpráv. A je krásné sledovat, jak se ten rozhlas užívají děti i dospělí. A zajímavé přitom je, že každá generace k tomu přistupuje úplně jinak.
0: V čem je ten hlavní rozdíl?
1: Děti chtějí nejčastěji dělat rozhovory, třeba s Bartem Simpsonem nebo Harry Potterem. Maminky, ty se často ptají, jestli by si nemohli zkusit hlásit počasí. A tatínci mají překvapivě jasno, ti by nejraději informovali o cenách benzínu anebo dopravní situaci. Ale to je na tom vlastně to krásné, že naše rozhlasová dílna dokáže spojit úplně všechny generace. Chvíli jsme tady měli školní třídu, to hlavně dopoledne, potom přišla babička z vnoučaty, potom rodiče s dětmi a najednou všichni seděli vedle sebe, poslouchali hudbu a povídali se. Takže této dnešní době, kdy každý často kouká spíš do telefonu, tak je to vlastně takový vzácný obrázek.
0: Řekni ještě, jak dlouho budete na místě?
1: Dnes jsme tady až do 19 hodin a pozor, jestli to nestihnete dnes, tak zítra se do parku Komenského vracíme znovu od 12 hodin a budeme moc rádi, když se za námi stavíte. Tak teď se loučím a na viděnou dnes anebo zítra.
0: Říká naše kolegyně moderátorka Jarka Barboříková, kterou dnes můžete ještě potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. A připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Zítra se tam na vás bude těšit Zdeněk Junák se svými speciálními víkendovými srdcovkami, a to od 10 do 12 hodin. Moderátorem odpoledního vysílání mezi 14. a 16. hodinou pak bude Pepa Koller, který v půl třetí přivítá herce Filipa Františka Červenku. Toho můžete znát třeba jako Tondu ze seriálu Most.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, písni

0: počasí.
1: Na předpověď i výhled na víkend se teď budu ptát můj Míra Martana z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Dobré odpoledne.
1: Dnes bylo ve Zlínském kraji slunečné počasí. Co nás čeká večer a v noci?
2: Tak očekáváme nadále jasnou nebo maximálně polojasnou oblohu, ale v té druhé půlce noci začne od severozápadu oblačnost přibývat. K ránu se výjimečně v severní části kraje může objevit i slabá přeháňka. Teploty do rána poklesou na 14 až 10 stupňů, v údolích to může být lokálně až k 6 stupňům. Bude bezvětří nebo jen slabý proměnlivý vítr.
1: A jaká bude sobota?
2: Sobota bude s velkou oblačností, tedy úplně odlišné počasí než dnes. Místy slabý déšť nebo přeháňky, odpoledne pak přeháňky četnější, také se potom mohou vyskytnout v odpoledních hodinách bouřky. Večer od severu ubývání srážek a oblačnosti. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů, na Vsetínsku bude o něco chladněji, tam většinou kolem 22 stupňů. No a vítr ten v průběhu dne povane mírný, severozápadní až západní, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Čeká nás víkend, co tedy můžeme čekat v neděli?
2: Neděle bude většinou polojasná až oblačná a bez srážek, ranní teploty kolem 10 stupňů, ty nejvyšší odpolední od 23 do 27. A foukat bude slabý, během nepřechodně mírný západní nebo severozápadní vítr.
1: Čeká nás po víkendu nějaká změna v počasí?
2: V pondělí velká oblačnost, deštivo, ochlazení, ale v úterý už zase méně oblačností a teploty přechodně vyšší, ale jinak ten příští týden bude ve znamení takového hodně proměnlivého počasí.
1: Tolik informace o počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dospívává Marta Kubišová a vy posloucháte Český rozhlas Zlín. Každoročně kolem svátku Letnic se do ulice Vlčnova na Uherskobrodsku vydává jízda králů. Letos termín připadl na tuto sobotu a neděli. Více o víkendovém programu mi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko řekla Petra Kučerová-Brandisová, ředitelka klubu sportu a kultury Vlčnov, který má jízdu králů na starosti. Program máte přichystaný na celý víkend a je opravdu nabitý. V sobotu začínáte ve 13 hodin a nabízíte jarmark nebo třeba rukodělné ukázky. Hlavním bodem je bezesporu předání vlády králů. Vstupenky na něj už jsou vyprodané, ale je i jiná možnost, jak toto vystoupení zhlédnout.
1: Tak máme tam pár posledních míst, kdyby měl ještě někdo zájem, asi 20. Nicméně tento program bude vlastně živě se přenášet na návsi a vlastně začíná ve stejnou dobu ve 20 hodin, jak i ten program přímo v tom sále Klubu sportu a kultury, tak právě i na té návsi v těch 20 hodin bude živý přenos tady toho programu, takže kdo se nedostane, může se podívat tam.
0: Program bude pokračovat samozřejmě i poté, ale o sobotě už stačí. Přesuňme se k nedělnímu programu. Dopoledne se budou strojit koně do průvodu nebo sloužit bohoslužby. Samotná jízda králů, tedy objížďka obcí, začne ve 12 hodin. Odkud vyráží a kdo je letošním králem?
1: Tak vlastně ti koně, ano, vyjíždí ve 12 hodin od domu krále, kterým je letos Marek Dacík, což je vlastně bratr loňského krále. A oni opravdu se všichni sejdou před domem toho krále a odtud vychází už na obchůzku obcí po trase, která je vlastně už předem daná. Takže jedou po těch hlavních ulicích Vlčnova.
0: Dít se toho bude ve Vlčnově také mnohem více. Řekněte, kde mohou lidé najít kompletní program a třeba i trasu jízdy králů?
1: Tak všechny informace máme na našich webových stránkách www.jizdakralu.cz, případně i na Facebooku Jízda králu ve Vlčnově a je tam i odkaz právě i na tom webu, i na tom Facebooku na aplikaci, kterou máme letos nově. Lidi si mohou stáhnout QR kód a veškeré informace právě si mohou stáhnout do toho telefonu v té aplikaci.
0: Zdá se, že tady očekáváte docela velký nátřesk a to znamená i spoustu aut. Kdyby chtěl tedy někdo do Vlčnova přijet autem, platí pro něj nějaká dopravní omezení?
1: V podstatě neplatí, obec je volně průjezdná, nicméně je potřeba dávat pozor a dbát pokynů té dopravní služby, kterou tu máme, a mohou je zastavit, když právě třeba pojedou zrovna koně někde poblíž, takže by museli případně chvilku počkat, nebo je ta ostraha navede nějakou objízdnou trasou. A kdyby opravdu kdo se k nám ještě chystá, tak takové doporučení, nejlépe je přijet ze směru od Hluku, kde je velké odstavné parkoviště u stadionu a u koupaliště.
0: Petra Kučerová-Brandisová, ředitelka klubu sportu a kultury Vlčnov, nás pozvala na tamní jízdu králů, kterou pořádají už tento víkend.
2: Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Také kostel všech svatých ve Hvozdné na Zlínsku se dnes zapojuje do celostátní akce Noc kostelů. Program začne už v 18 hodin a nabídne návštěvníkům možnost poznat místní kostel i jeho atmosféru trochu jinak. Jak to na místě právě teď vypadá, nám prozradí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer z Hvozdné. Historie kostela všech svatých, v něm se právě nacházím, sahá až do 15. století. Jeho současná podoba pochází z roku 1784. No a zaujal mě zde například oltářní obraz všech svatých z roku 1890, na kterém je vyobrazeno 14 svatých pomocníků. K těm se lidé obraceli zejména v dobách nemocí, neštěstí a válek. Do uší už nám zde také hraje hudba varhaníka Ludvíka Šuranského a dotváří tak krásnou atmosféru celého prostoru.
1: Petro, ty jsi vlastně takovým zkušebním návštěvníkem dnešní Noci kostelů ve Hvozdné, protože program ještě oficiálně nezačal. Prozraď našim posluchačům, co je dnes večer ve Hvozdné čeká.
2: Ve Hvozdné nás toho čeká dnes velká spousta. Kromě toho, že si můžeme projít soukromně kostel, se návštěvníci můžou těšit i na další doprovodný program. Ale teďka mě kostelem provede Stanislava Javorová, členka farní rady farnosti Hvozdná, které už přeji dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, vítám všechny posluchače Českého rozhlasu a jsme rádi, že jste k nám zavítali.
2: Vy místní kostel znáte velmi dobře. Co je zde návštěvnicky vlastně nejzajímavější?
3: Řekla bych, že velice zajímavý je oltářní obraz, o kterém jste už mluvila, protože je tam těch 14 svatých pomocníků a ono, kostel všech svatých bývá málo a my jsme na to velice hrdí a připomíná nám to, že každý z nás má být svatý, že máme být takový svatý všedního dne.
2: Je to krásná myšlenka. Mě tady samozřejmě zaujala i okna. Nejedná se o klasické vitráže, ale spíš o malované leptané sklo. Je to vlastně průsvitné. Můžete mi říct něco i k tomu?
3: Ano, je to pískované sklo a je to opravdu neobvyklé. A vím z vlastní zkušenosti, že to je velmi pěkné, že tam vlastně prosvítá okolní příroda.
2: Já to můžu jen potvrdit, že tady člověk je opravdu v přírodě, že si může užít krásného klidu. Kostel ale během své historie prošel také řadou proměn a oprav. A je něco, čeho si třeba lidé možná ani nevšimnou, když k vám do Hvozdné do kostela přijdou?
3: Nevšimnou nevím, ale chtěla bych upozornit na zajímavou novou úpravu oltář klidu, který je z pískovce a to také bývá málo a má takovou myšlenku, že je dole hrubě otesán a pozvolna jde, že jde do hladka, tak jako my se máme zdokonalovat.
2: Paní Javorová, já vám moc děkuji, ale přesunu se dál, protože Noc kostelů dnes ve Hvozdné nabídne mnohem více než jen samotnou prohlídku kostela. Co všechno jste si dnes pro návštěvníky připravili tady ve Hvozdné, mi už prozradí Ondřej Janoštík, člen farní rady Hvozdná. Dobrý podvečer i vám.
4: Dobrý podvečer taky všem i posluchačům.
2: A tak prosím vás, spusťte, na co se tedy dnes večer můžeme ještě těšit u vás na Noci kostelů ve Hvozdné?
4: Nachystali jsme si pro všechny příchozí a pro všechny farníky velmi zajímavý program. Kdybych vám ho jenom tak v rychlosti nastínil, tak víceméně začínáme v 18 hodin a bude pro ně připravena například kavárna mezi dveřmi. Potom kostel bude hezky vyzdobený, floristická výzdoba k Noci kostelů. Rozezní se v 18 hodin zvon našeho kostela, aby byl slyšet v širokém okolí. Jak už slyšíte v podkresu, tak náš varhaník pan Šuranský už si ladí a chystá na svůj koncert, který začíná taky v 18 hodin a končí v 18.30. Pak máme od 18.30 asi do 21 hodin okénko tady vzadu v kostele do farní knihovny, kde se můžou přijít zájemci podívat na různé knihy, co se týče náboženství. Potom je možná soukromá prohlídka kostela, kde bude připraven jeden z nás, členů farní rady, kde může vystoupat po schodech a jít se podívat do naší věže kostela, kde máme zvon a ty horní útroby našeho kostela. Takže to tam je připravené pro všechny. A potom taky bude možnost hlavně pro rodiče s dětmi si připálit svíčku před oltářem, když budou chtít.
2: No a připálit si taky budou moct trošku toho masa, jestli jsem to správně pochopila.
4: Říkáte to správně, venku je pro ně připravený taky do těch 21 hodin, než se setmí táborák, kde si můžou víceméně opést špekáček.
2: Pane Janoštíku, já děkuji vám a věřím, že noc kostelů tady u vás ve Hvozdne opravdu přiláká davy zájemců. Ještě doplním, že program Noci kostelů ve Hvozdne tedy potrvá až do 21 hodin. Kostel všech svatých ve Hvozdne se do programu zapojuje jednou za 2 roky, takže pokud nevyužijete možnosti návštěvy dnes, budete mít příležitost až v roce 2028.
1: Petro, děkujeme za pozvání na dnešní Noc kostelů ve Hvozdne a přejeme příjemný večer.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková se dnes vypravila do Hvozdne na Zlínsku. Příště se může objevit třeba také u vás. Pošlete jí tip na zajímavost z vašeho okolí na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už víc jak 3 dekády. Jak moc je náročné zaujmout dětského diváka? Za oponu nahlédneme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: nás tří.
1: Před začátkem víkendu pro vás máme v našem vysílání tip na výlet. Připravil je náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský, se kterým mluvil můj moderátorský kolega Pavel Vacek.
2: Zdeněk Urbanovský má dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín něco nejen pro turisty, ale i pro milovníky výstav, pro ty, co si rádi hrají a oplývají zručností a kreativitou. Hned se dozvíme, jak to všechno hodlá spojit. Ahoj, Zdeňku.
3: Pavle, zdravím tě a děkuji za krásný úvod a zdravím taky všechny naše kreativní posluchače. Ten dnešní výlet jsem naplánoval do Holešova, a má to dva důvody. Jednak v prostorách zdejšího zámku je vidět výstava legendární stavebnice Merkur. Výstavu tvoří statisíce spojovacích součástek, s níž jsou sestaveny stovky modelů. No, zíral jsem, když jsem tu výstavu viděl, 2 tuny Merkuru na jednom místě, si představte. A k tomu herna, na které si můžete práci s touto legendární stavebnicí vyzkoušet. A až do konce letošního července se můžete oddávat tvůrčímu nadšení. A až vás přestane stavebnice bavit, vydejte se na pěší vycházku okolím Holešova. A nabízím proto příjemnou trasu, která je vedena poli a loukami nad městem.
2: Já bych možná šel napřed na vycházku a ve zbylém čase bych se věnoval výstavě a stavění.
3: No já zase nechám organizaci času na posluchačích. Snad napovím, že vycházka má délku 8 kilometrů a budete na ní potřebovat něco přes 2 hodiny. No a minimálně stejně dlouhý čas strávíte s Merkurem.
2: Jinými slovy, aktivně a zajímavě strávený takový půl den.
3: Přesně tak. No a pojďme do terénu. Dneska půjdeme bez turistického značení, ale doufám, že se nikdo nestratí. Výchozím a cílovým místem výletu, jak už z toho zadání vyplývá, je zámek v Holešově. Na vycházku se vydejte zámeckou zahradou východním směrem, projděte kolem vodních prvků, které jsou v zámeckém parku a za nimi vyjděte na cyklostezku, která směřuje do Bystřice pod Hostýnem. A po zhruba půl hodině chůze budete v Dobrotisích, což je obec následující za Holešovem, podcházet historický akvadukt. On vypadá jako úzká lávka přes cestu, ale je to součást mlýnského náhonu. Za tímto akvaduktem cyklostezku opustíte. Přejděte říčku Rusavu a zleva obejděte stavení, kde kdysi stával mlýn, a to leží přímo proti mostu. A polní cestou podél plaňkového mostu za tímto stavením vystoupáte do otevřené krajiny a dojdete na začátek Dobrotické aleje, tvořené převážně ovocnými stromy. Ale také zde rostou i kaštanovníky. Stezka projde celou alejí, pak se stočí k severu, k křižovatce, na které stojí takzvaná Jarošova lavička. A to už máte větší polovinu trasy za sebou. Odpočinkové místo Jarošova lavička z výhledy nejen na Hostýn a Holešov či Holý vrch si užijte a potom směřujte po polní cestě západním směrem podle ukazatele Holešov-Holajka. Ten závěrečný úsek potom vede mírně klesajícím terénem na severní okraj Holešova a v ulici Holajka budete míjet malé muzeum kovářství. To je nápověda na případný další výlet. A toto muzeum už leží na dohled od zámku. A věříme teda, že se vám celý výlet bude líbit a že nikdo nezabloudí.
2: Tím si můžeme být na základě informací Zdeňka Urbanovského jistí, že se nestratíme, stejně jako tím, že budeme-li se řídit jeho instrukcemi, tak se nejenom příjemně projdeme, ale mnozí z nás urazí také cestu do svého dětství k legendární stavebnici Merkur. Tak ať se vám pěkně šlape i staví. Měj se hezky, Zdeňku.
3: Naschledanou.
1: A tímto příspěvkem už pořad Den ve Zlínském kraji vyčerpal svá témata. Těšit se na tento pořad můžete zase v pondělí od 17 hodin. Jenom připomenu, že Český rozhlas Zlín živě vysílá po celou dobu filmového festivalu i ze studia z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Zítra se tam na vás bude těšit Zdeněk Junák se svými speciálními víkendovými srdcovkami, a to od 10 do 12 hodin. Moderátorem odpoledního vysílání mezi 14. a 16. hodinou pak bude Pepa Koller, který v 14:30 přivítá herce Filipa Františka Červenku. Toho můžete znát třeba jako Tondu ze seriálu Most. Tolik ode mě, díky, že posloucháte Český rozhlas Zlín. Od jeho mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Příjemný večer.
4: Český rozhlas Zlín,
0: Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V sobotu 30. května budou v blízkosti Bike Areny Vsetín slyšet výstřely. Cvičná myslivecká střelba proběhne od 8 do 12 hodin. Nové parkoviště v Ostrožské Nové Vsi poslouží návštěvníkům školy i kostela. Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Večera v noci bude v regionu převládat oblačno a nejníže naměříme kolem 10 stupňů Celsia. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. V blízkosti Bike Areny Vsetín budou v sobotu 30. května střílet myslivci. Cvičná střelba u chatky Nivky potrvá od 8 do 12 hodin. Provoz Bike Areny v této době přerušený nebude. Město Vsetín ale vybízí návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. Dělníci v těchto dnech dokončili výstavbu nového parkoviště v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hraděšťsku. 9 stání vzniklo v prostoru za kostelní zahradou. Pokračuje starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní.
4: Chybí nám neustále parkovací místa, jednak v době týdne, kdy tam v blízkosti je vlastně základní škola a paní učitelky a rodiče nemají kde parkovat. S tím, že vlastně zase přes víkend nebo v době konání bohoslužeb zase to bude využít. Vlastně pro tyto účely.
2: Vybudování nového parkoviště stálo zhruba 400 tisíc korun. Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdříve poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
5: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
6: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
5: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí, informovalo o tom Ministerstvo financí.
3: Počasí.
2: Večera v noci bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno až oblačno, povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bez větří. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 13 až 10, v údolích lokálně kolem 6 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 u exitu 56 ve směru na Bzenec se střetla dvě osobní vozidla. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase v příští hodině. A do té doby píseň na vaše přání. Je tu Morava, krásná zem ve své večerní části.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

posluchači, kteří máte možná stabilně naladěn Český rozhlas a těšíte se z vysílání této stanice. Většina z vás ví, že následující čas je vyměřen pořadu Morava krásná zem, tak se pojďme společně radovat z písniček a přání, která za maličkou chviličku zazní. Ještě řeknu číslo k nám 726465200 a svátek dnes slaví Maximiliáni. Taky už je to docela nyní moderní jméno. Já vím, že zrovna ve škole učím v prvním ročníku na muzikálu Maxe na herecké katedře. Je taky jeden Max s hodou okolností, tak možná já jim teď popřeju na dálku, oni to neslyší, ale určitě všechno dobré. Tak tolik úvodem a teď se podíváme na první písemné gratulace. Mám jich tady pár. Dobrý večer, v těchto dnech se dožil 90 let pan Antonín Hibler z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky a boží požehnání přejí manželka Marie, syn Antonín s rodinou, rodina Zapletalova a rodina Uhrova. Tolik úvodem. Josef Mach, Miluška Plačková, Doubravinka nám zahraje. Otvírajte sklépečky.

0: Ano, dávná nahrávka v podání Doubravěnky, kterou řídí Honza Vít. Lada Topolčanová, Jirka Chrás, Jarmila Řezaninová. To si myslím, že to bude ještě svobodné jméno Topolčanová, protože pak s Jirkou Chrásem zpívala Lada. Předpokládám, že to byla ona, že se takhle dali dohromady, když spolu zpívali s Doubravěnkou. Maruška Lánžot, Mařenko, dobrý večer.
1: Večer, zdravím všech posluchačů, kteří poslouchají tento ohromný pořad. Ale já mám dneska také přáníčko. V neděli je Kamílky a my máme našu nevěstu Kamílku Krutákovou v Břeclavě. Kami, já ti přeju všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, rodinu, pohodu. Nech všecko ti vychází, co je zapotřebí, nech všecko se ti daří. Aby nám to všecko tak pasovalo, jak nám to pasuje do včílka. Tak a přeju ti, to nemůžu jmenovat, je nás vela, tak za celou našu velikou rodinu, tak ti to přeju. Ale hlavně ti to přeje manžela, tvoje milé děti, ale aj děda Šebesta se připojí, jistě. A Karlíčku, ještě mám velice dobrou kamarádku Růženku Prachňarovou z Lánžota, tak také má druhého narozeniny, Růženko, já ti z celého srdce také přeju všecko, jenom to nej, hodně zdravíčka, štěstíčka, nech se ti daří všecko, co si přeješ. A děkuju ti za tvoje upřímné kamarádství, přátelství. Karlíčku,
0: ano.

0: Ďakujem moc, moc a ešte jednu přeju aj vám, aj vašej celej rodince.
1: Ďakujem. Jo, ďakujem, moc. Díky, díky, Maruško, naschledanou. A Peťa má zrovna službu, ale odpočívá, protože jako šofér autobusu nemůže telefonovat, když řídí, takže předpokládám, že teď opravdu máš pauzu, Peťo, v Nových Bránicích.
2: No, ahoj Karlíku, zdravím všechny posluchače, zdravím všechny posluchače a máš pravdu, mám pauzu, za chvilku pojedu do Moravského Bránic na nádraží k vlaku, takže nemůžeme řídit, teda telefonovat za jízdy, to se ani by nemělo, že?
1: No nesmí, nesmí.
2: Nesmí, nesmí, takže to a jak jsi říkal, máš pravdu s tím Jirkem Chrástem.
1: Jo, byla to Lada Topolčanová za Svobodu.
2: Jo, jo, já myslím, že jo, já taky myslím, že jo, že určitě. No. Dobrotně, že oni spolu zpívávali.
1: Ano.
2: No a složila to vlastně Miluška Plečková, moja bývalá učitelka v mateřské školce.
1: Přesně no tak,
2: a,
1: ano.
2: A Vít vlastně do Obravenka k nám chodili tady hrát hody a tohle. Ale proč volám? Protože když zmínil jsem Milušku Plečkovou, tak zítra tady, a ta písnička se k tomu hodí, tady Otvírajte sklepečky, tady bude za Kounickou Frankovkou zítra.
1: Aha,
2: takže,
1: aha.
2: Takže tady budeme převážet tady lidi z Moravských Bránic, do Nových Bránic, do Dolních Kounic, do Trboušan, na výhlídku, no zkrátka je to velká pěkná akce, takže bych tímto chtěl vinaře, nebo ani nejenom vinaře, všechny lidi, kdo bude mít chuť se tady pobavit, cymbálka tady bude, právě myslím si uplačku a tohle, že tady je to moc nádherný, takže a jsou lidi spokojení, rádi s ten kavracijou. Takže bych chtěl posluchače takhle tímto aj navákat.
1: Hezky. Pozdravuj Milušku, jestli ji tam potkáš.
2: Budu. Určitě, určitě, a i manžela Honze.
1: Ano, přesně, Honzíka, ano.
2: Vždycky se mnou jezdí, takže tohle. No a jenom tak, abych se neřeklo, že tak bych chtěl popřát hlavně těm starším lidem, kteří jsou sami a nikdo jim nezahraje, nespomene si na ně, nebo by si žádali tvoji písničku z Českého rozhlasu Brno.
1: Dobře. Dobře, tak Peťo, šťastnou službu, do kolika jezdíš, ještě nám řekni.
2: Do 8 hodin.
1: Tak to už se blíží ta závěrečná, že? Závěrečný kolotoč. A pak odevzdáš autobus a jedeš domů.
2: Umeju a nakystám to na zítra.
1: Aha, tak to je hezké, to je krásné. Peťo, měj se moc hezky, hodně zdravíčka, děkujem.
2: Zatím.
1: A užijte si to zítra tam.
2: Jo, určitě, určitě.
1: Ano, tak jo, tak to byl Peťa. Teď mám tady další gratulaci. Dobrý den, prosím o písničku pro mého manžela Bohuslava Dostála k jeho 77. narozeninám. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, které moc potřebuje. Děkuje manželka, děti, vnoučata a pravnučky. Václav Maňac mladší, Zdeněk Křenek, Důvalaši krajem, Frištátská Javořina.
3: Český rozhlas Zlín.

0: kapely Frištátská Javořina zaregistrovali, že to byla celá se měsíce písní Václava Oňase mladšího, Zdeněk Křenek, Láďa Salčák, Pepi Křivák, Staňa Pěnčík, všechno otextovali, tak jsme si to připomněli, bezvadná směska. Olinka Barričičová se dovolala z Holíša. Zdravíme zpěvačku ve vysílání, Oli, to je úžasné, že se zdovolala. Povídej, co máš na srdíčku.
1: Všetkých poslucháčov Českého rozhlasu. Veľmi som rada, že som sa dovolala, bolo to náročné, ale o to viacej ma to teší, pretože dneska má narodeninky náš, jak sa povie, viceprezident.
0: No, viceprezident, môže to tak být, môže to tak být.
1: Vidínek Krist, ja ho srdečne zdravím a myslím si, že všetkých žadoviáků a všetkých poslucháčů, pretože my sme 2 týždne nehrali a ja už som úplne nemocná bez tej muziky. Tak dúfam, že Peťkovi prajem hlavne zdravíčko, lebo to asi potrebuje najviac a peniaze dojdú, láska je a hlavne, aby to s nami ešte dlhé roky vydržal. A to je všetko.
0: Olinko, vy jste taková dobrá partie, totiž tam, takže on volal na poslední chvíli úplně, už jsme si říkali, že se to tam ani nevejde. Jo, Láďa mu přál, váš kapelník, tak ano. Prostě, vidíš, tak ty jsi to udělala teďka večer.
1: Tak to som rada, že to, dúfam, že to Petinek, lebo tiež je to náročné, že to nie vždycky počúvame.
0: Áno, no jasne, tak je.
1: Ten daný deň, takže že keby aj niekto, určite mu to povedia a zdravím na diaľku a vás všetkých samozrejme. Takže dúfam, že my sa vidíme v čo najbližšom čase na koncerte spoločnom a moc zdravím ešte raz. Ďakujem.
0: Áno, a my sa, Olinko, uvidíme v tom, jak to tam je, jak je to?
1: Kašnice,
0: to je nějak 17. června, takhle nějak?
1: Ano, tak... myslím si, že ano. Ani ti to teraz nepovím, lebo sedím v autě, ale ano, my jsme tam zpěvali minulý rok vianočný koncert a teraz máme tu čest, že budou tam žadoviáci a ty nás budeš moderovat.
0: Dobře, děkuju. Měj se, Olinko, moc hezky, těšíme se a zase někdy tvoje písničky na žadoviáku zazní. Měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých, ahoj.
0: Ahoj, a teď se dovolal náš kamarád Kristián z Brna. Kristiáne, rád tě slyším, ahoj.
2: Já tebe taky, Karle, ahoj. Nejsem ty jistý, zda než si pouštěl tuto písni, tuto směs, Polek zda si tuto směs Polek dobře uvedl. Myslím si, že jsi tam řekl něco jiného omylem.
0: To nevím, a co se pak omylil? Já, jak je to tady psáno, tak já nevím, jestli se zmýlím.
2: Ty jsi řekl, že hraješ nějaký Valčík, nebo to, a přitom...
0: Ne, tak to jsem, Kristiáne, Valčík jsem neřekl, to jsem teda neřekl. To nevím, o tom nevím, no. Dobře, já tě jakkoliv, tak prostě...
2: Došlo tam k mílce zkrátka. Mm-hmm.
0: Dobře, jestli máš ten pocit, tak ano, tak já to akceptuji, protože člověk kolikrát neví, co pověděl, že on až zpětně, ale jasně, nemám ten pocit. No a co máš dál na srdci, povídej. A co máš dál na srdci?
2: A dál mám na srdci, že bych chtěl pozdravit samozřejmě tebe.
0: Ano.
2: A i Elišku, která tam s tebou sedí.
0: Ano.
2: Dále pozdravuji Jardu Wolfa do Otnic a samozřejmě všechny kamarády a přátelé, s kterými jsme se viděli letos při dnech otevřených dveří a tak dále a tak dále. Ať mají zkrátka všichni příjemný večer, udechou večer, ať si zaspívají.
0: Dobře.
2: A mají hezký večer.
0: Mm-hmm, dobře.
2: Tobě přijí taky hezký večer a i tvojí kolegyní Elišce, která tam s tebou sedí.
0: Dobře, Kristiáne, já si to přeposlechnu, co jsem tam povídal, pro jistotu, víš? Měj se moc hezky, ať se daří. Hezký večer.
2: Jasně, měj se. Ahoj.
0: Ahoj, zahrajte písničku pro našeho ředitele základní umělecké školy ve Ždánicích, pana Miroslava Procházku, který se dnes dožívá významného životního jubilea. Děkujeme mu za všechnu jeho obětavou práci, přejeme mu do dalších let pevné zdraví, rodinou pohodu, štěstí, moc si ho vážíme, jsme rádi, že ho máme. Pracovní kolektiv základní umělecké školy Ždánice. No a teď vám společně s Joškou Černým zaspíváme písničku od Ladi Fefra. Bude hrát studiová dechová hudba, kterou řídil kdysi Václav Maňas, a ta píseň se jmenuje Večerní dědinu.
3: Český rozhlas z

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
4: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
4: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
5: Ano, toliko poutávky a pojďme za paní Zitou do Jevíčka. Dobrý večer, Zituš.
6: Dobrý večer, pane Karličku. Já vás zdravím, zdravím vaši paní kolegyni, paní Elišku a všechny posluchače. Mezi nimi jsou moji přátelé a zdravím hlavně pana redaktora Josefa Veselého, Marcelku Vandrovou, zdravím Ivanku a zdravím i Jarouška Wolfa, mého kamaráda. A hlavně bych chtěla pozdravit pana Petra Vejrostu, kterého ráda poslouchám. A ráda bych mu sdělila, pane Vejrosto, jestli posloucháte, tak já bych vám ráda sdělila, že v Brně v Husovicích 3. října roku 1900 se narodil klenot erbovní své země básník František Halas, nikoli v Kunštátě v domě u Březinu. U Březinu tam měl úkryt před gestapem ve druhé světové válce, tam jezdil se svým otcem, s naším strýčkem a potom tam se svou Libuňkou, potom se svými dětmi, prostě tam měl druhý takový domov, ten náš velmi významný klenot erbovní své země. Já to, pane Vejrosto, musím dobře vědět, protože já jsem s něma přímá příbuzná. A moc vás zdravím, zas vás budu poslouchat a přeju vám všechno nejlepší.
5: Mm-hmm, děkujeme, no. Zituš. Děkujeme, to je hezký, když se to takhle vysvětlí, kus historie se přiblíží. Když to máte prostě v rodině, tak samozřejmě to víte, když jste to probírali mockrát, určitě.
6: No, my jsme si s panem profesorem Františkem Xaverem Malasem, to je starší básník, kusím, my jsme si říkali bratránku a sestřenku.
5: No, vidíte to.
6: Měli jsme se moc rádi, no. A mám od nich několik knížek, jo, a ještě bych chtěla říct panu Vejrostovi, aby si pořídil knížku Osudy, kterou napsal právě pan profesor František Xaver Halas. A tam se dozví spoustu věcí o básníkovi Františkovi Halasovi, o jeho životě.
5: Dobře.
6: Já jsem to dostala jako darem s věnováním a tak mu to doporučuji panu Vejrostovi. Karličku,
5: ano, to dobře. Děkuju, paní Zito, no. Děkuju a mějte se krásně, hezký večer.
6: Ano, mějte se krásně, děkuju za prostor.
5: Naschledanou. Prosím o písničku pro mého manžela Bohuslava Dostála k jeho 77. narozeninám. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, které moc potřebuje. Děkuje manželka, děti, vnoučata a pravnučky. A Jarda Wolf připomíná, že koncert v Kašnici je 26. A ještě moc děkuje Kristiánovi za milý pozdrav, moc mě potěšil. A písnička alebo mě zamykajte, mala jsem já rukávce, Jitka Málková a Olun.

0: Ano, Jitka Málková, úžasná zpěvačka, vzdělaná to žena, filozofickou fakultu a uvádí v Praze dnes takhle na různých koncertech, tak uvádí vážnou muziku a dokonce v televizi přímých přenosek, prostě hodně, hodně šikovná, moc. Tak, dovolal se Vlastík z Mistřína. Vlastíku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Karlíčku, zdravím tě. Chtěl bych nechat zahrát pěknou pěsničku Klukon do Mistřína k rybníčku na kácání májky. Počasí jim vyšlo, tak pívečko snad se jim chladí a šmakuje jim.
0: To je
1: a ještě bych
0: chtěl
1: nechat poblahopřát ke včerejším narozeninám Radkovi Chrásteckému mladšímu.
0: Ano.
1: A Pavlovi Nedůchalovi, obon z Mistřína.
0: Pavlíkovi. Ano. Dobře. Vlastíku, děkujeme a měj se moc hezky.
1: Karličku, ještě bych chtěl pozdravit věrné posluchačky paní Jakubíčkovou do Mistřína.
0: Ano.
1: A Mařenku Uhrovu do Lanžhota.
0: Dobře, poslouchají, takže měj se moc hezky. Taky děkujeme.
1: Ahoj,
0: mám tady přání, všechno nejlepší naší tetě paní Haně Hanákové z Kroměříže, která dnes slaví životní jubileum 85 let. Tak hlavně pevné zdraví, hodně štěstí do dalších let přeje Martin a celá rodina Fiori. Posíláme mnoho pozdravů do Kroměříže, hezky to oslavte. Prosíme o hudební gratulaci k dnešnímu významnému životnímu jubileu pro milého a váženého vinaře pana Josefa Hrbáčka do jeho rodné vesničky Milovice u Mikulova, vinařského kraje pod Pálavou s tímto přáním. Milý oslavenče, dovol, abychom ti prostřednictvím nám nejmilejšího rozhlasu poslali hezkou písničku, popřáli ti do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu, lásku svých nejbližších, spoustu elánu, energie, optimismu a stálý úsměv na tváři, tak to přeji Smetanovi Zavala. Kraj Dobrech Strojený a Bojané.

0: Tolik Bojané, mám tady ještě další gratulaci. Prosím o písničku pro paní Alenu Žďárskou z Vedrovic k jejím narozeninám. Přejeme hodně zdraví a děkujeme, že se u ní můžeme scházet. Za spolužáky přeje Marie. A také jedna členka klubu Přátel Českého rozhlasu slaví dnes narozeniny a tou je paní Maruška Zemková z Vlčnova. Všechno dobré, Mařenko, ať se vám daří, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohodičku prostě v životě. Tak a děkujeme za vaši přízeň jménem Českého rozhlasu. A písnička Ratiškovští Šohaji, Milan Zachodil a veselá muzika Ratiškovice.
1: Český rozhlas Zlín.

Veselá muzika Ratiškovice. Ještě tady mám takové povídání krásné, čím nás vždycky obšťastní Honzík Boleslav. Posílám poděkování za uvedení písně Panenko Modrouka v polední relaci. Král české dechovky opět rozvinul svůj široký rejstřík s brilantním osobitým nezapomenutelným způsobem. Zaspíval tuto perlu právě již dlouho patřící do Zlatého fondu české dechovky a to se samozřejmě týkalo Pepíčka Zimy. Ještě toto úterý zemřela zpěvačka, šansoniérka, herečka Věra Nerušilová, rozená Soudko ve věku 91 let, byla ve své době považována za majitelku vůbec nejnižšího ženského hlasu v Československu. Proslavila jí píseň Kočka ze Záběhlic z filmu Smrt černého krále, ano, to je pravda. Velmi známý byl její hlas také ze seriálu Hříšní lidé města pražského, manžel byl překladatel a tanečník Zdeněk Nerušil. V roce 1973 se vydala na solovou dráhu, manžel jí dělal dramaturga a psal pro ní krásné šanzonové texty. Kromě vlastních pořadu spolupracovala s mýmem Jaroslavem Čejkou a Martou Němcovou na dětských muzikálech. Vystupovala také se Spirituál kvintetem a v roce 2015 obdržela cenu města Třebíče, kde kdysi vyrůstala. Tak pozdrav posílá milovník všeho pěkného, zajímavého doktor Jan Boleslav Stišnova. A nám vyjde písnička Sobotěnka, jde lidová podání mistři Janky.

loučíme se. Moc krát děkuji za pozornost, mějte se moc hezky, krásný víkend vám přeji. Zítra si myslím, že je Květuška Navrátilová, že vám bude hráti a přáti. No a teď ještě nám zahraje na závěr tohoto dnešního pořadu Morava krásná zem, tak Vlado Kumpáne se svými muzikanty skladbu od Miloše Procházky Trumpet Star. Mějte se krásně. Věstičko věslu s krásně, s láskou, ať prožijete ten dnešní večer. Naschledanou.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na dálnici D55 u Hulína začnou příští týden opravovat silničáři. Zlín navázal oficiální spolupráci s ukrajinským městem Kryvý Rih. Fotbalový Zlín přivedl útočníka Šmigu, naposledy hrál za druholigovou Příbram. Zítra očekáváme v regionu převládající oblačnost s možností deště a na teploměru naměříme až 26 stupňů. Matěj Neradilek teď zdraví u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. V pondělí 1. června začnou platit omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tady totiž budou opravovat zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, jak říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Zlín navázal oficiální spolupráci s ukrajinským městem Kryvý Rih v Dněpropetrovské oblasti. Memorandum podepsali online primátoři obou měst Jiří Korec a Jurij Vilkul. Spolupráce se má týkat krizového řízení, bezpečnosti, energetiky, digitalizace, vzdělávání, ale i kultury. Ukrajinský primátor ocenil podporu Zlína. Spolupráce by se měla rozvíjet i po skončení války.
3: A mohlo by spadnout mezi 2 až 15 mm plošně, v bouřkách i kolem 20 mm, protože ta zálivka o víkendu bude opravdu hodně regionální a lokální, tak tady by mohlo sprchnout na většině území.
0: Meteoroložka Marie Odstrčilová nám přiblížila víkendové počasí. V Česku totiž budou i o víkendu pokračovat letní teploty. Maxima mohou dosáhnout 24 až 28 stupňů. Vyplývá to z aktuální předpovědi meteorologů. Lokálně se ale během soboty i neděle mohou objevovat přehánky a nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Sport.
0: První letní posilou prvoligových fotbalistů Zlína se stal útočník Daniel Šmiga. 22-letý hráč přichází z mistrovské Slavie Praha. V uplynulé sezóně ale momentálně hostoval v druholigové Příbrami. Šmiga věří, že ve Zlíně potvrdí, že je připravený na úroveň nejvyšší soutěže.
4: Prvoligová nabídka je vlastně vzácná, skvělá možnost se prostě ukázat a stoupat v té kariéře výš a výš, takže jsem byl samozřejmě moc rád a věřil jsem, že prostě v téhle sezóně to přijde a zrovna to byl Zlín. Uvidíme, jak to všechno bude dál pokračovat.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji převážně velkou oblačnost, místy slabý dešť nebo přehánky. Odpoledne pak bude více proměnlivá oblačnost a přehánky četnější, ale mohou se vyskytnout i bouřky. Večer od severu postupně ubydou srážky i oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr anebo vítr západních směrů. Nejvyšší teploty se budou v sobotu pohybovat mezi 23 až 26 stupni, na Vsetínsku pak místy jen kolem 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Meziříčská je pro poruchu odstavený osobní automobil. Ze zpráv už bylo vše a teď dobrý večer s Českým rozhlasem Zlín přeje od mikrofonu Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný páteční podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Jaroslav Kneisel. Vážení pravidelní i náhodní posluchači, dnes se v našem vysílání vrátíme po třetí a naposledy na druhý koncert letošní rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. V únoru 2026 zahrál ve zcela zaplněném brněnském hadivadle Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů pod vedením Petra Varmuži a v dramaturgii Pavla Trkana. Vraťme se nyní pomyslně do tohoto muzikou i zpěvem sálajícího sálu. Dnes jsem vybral zpěváky Lucii Fabišíkovou, Pavla Ptáčka, Alexandru Pokornou, Martina Ňorka, Jaroše Hrbáče či Petra Mičku a také sourozence Adélu a Jakuba Bobčíkovi z Horního Němčí, kteří nám dnešní pořad hudebně otevřou. Vážení a milí, příjemný poslech.

Jakub Bobčík. Kubo, ešte. A muziko uvrati.

Ještě jednou zopakuju jméno Jakub Bobčík, pamatujte si to. Já mám pocit, že ještě o něm něco uslyšíme a uvidíme. Vážení přátelé, jste na koncertě rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět. To pro vás znamená to, že mimo vás, slušných lidí, je tady opravdu vysoká koncentrace folklorních redaktorů. Já to trošku bulvárně nadsadím, jako je tady úplně nejvíc folklorních redaktorů toho času ve střední, v Evropě, možná i na světě. Já bych teďka chtěl pozdravit své kolegy, protože máme tady zástupce z Českého rozhlasu. Ostrava, Plzeň, Olomouc, brněnští redaktoři, autoři pořadu Na pěknou notečku. Máme tady kolegy ze Slovenska, máme tady kolegyni z Polského rádia, možná, že tady je i kolegyně z Proglasu a televize Noé. Já vám děkuji jménem všech autorů folklorních pořadů, které děláme pro vás s chutí a láskou. Velký potlesk pro mé kolegy, kteří přišli na naši přehlídku. No a taky mým kolegům a kolegyním nyní zaspívá Saša Pokorná a zaspívá píseň Kdybych byla ptáčkem, a právě proto potom ještě jednou přijde Pavel Ptáček.

Lucie Fabišíková a brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a sada rusínských, možná jako připomínka nedávného jubila Marie Mačoškové, která to kdysi zpívala s Brolnem. No a žijí z písní, tak teďka nás čeká krásná tečka, protože máme tu radost a čest a já ještě jednou děkuji Peťovi Mičkovi, tak jsme vymysleli, že by to chtělo ty generace propojit, že to prostě je ta muzika zázrak a spojuje nás to všechny napříč generacemi. Tak teď nás na závěr čeká premiéra veřejná, která je jenom pro vás připravená, protože si poslechneme sadu sedláckých v úpravě Petra Mičky a Pavla Trkana a zaspívá nám ji letos 14-letý Martin Ňorek. Myslím, že letos 46-letý Peťa Mička a letos 89-letý Jaroš Hrbáč. Přátelé, jenom pro vás. Chlapi, pojďme.

Takto premiérově poprvé spolu zpívali v brněnském Hadivadle 14-letý Martin Ňorek, Petr Mička a letos 89-letý Jaroš Hrbáč. Stalo se tak v rámci mezinárodní rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Hrál Broun pod vedením Petra Varmuži a my jsme se dnes po třetí vrátili v záznamu k tomuto koncertu. Všechny návraty na koncert i další pořady si můžete poslechnout i zpětně na našem webu či prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. A teď už závěr dnešní pěkné notečky i únorového koncertu. Společná tečka všech účinkujících. No a do všech stran vás také zdraví a s tradiční prosbou Buďme dobří se loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. Tím se řídí knihovnice a spoluautorka Slavné noci s Andersenem Hana Hanáčková z Nedakonic. V pořadu Naplno s Věrou Hotařovou s nadšením vyprávěla o svém působení v Uherskohradišťské knihovně i ostatních zálibách, které jí dělají šťastnou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das Studnická fara. To je pěkná fara.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, a nebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
0: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů, ano, 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci, To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také, proto živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky Vesele a zdravě CZ nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává.
0: Zůstává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem se zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedej základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv, jako...
1: Helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo.
3: Tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: a stejnak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no.
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: že
1: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano,
0: krása. Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak, takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Ze Strakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: A mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu krčnu?
1: Cvičení určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím
1: ano.
3: Na skoro okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: I to může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat čím záchranku.
1: Dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na Švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou Holátek ze Šumperka na Výprodej chlapů, na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš,

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Volupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem Obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: Zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughese.

šedivá, obočí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplnící jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas uchapty benčo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický Burger Fest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao.
0: Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči,

Pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hubky, dubky rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, ta, trára, ta, až se to paloukem rozléhalo.

0: široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se Hlemýž zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí Hlemýždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený Hlemýž se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tara-ta-ta-ta, tram-tara-ta-ta-ta, bum-bum-bum. A zase znovu a najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl: ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, to Níček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček. No, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten Pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie. Protože ten bláznivý brouk Pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a Pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal. Vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
3: Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu.
2: Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko.
2: Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil,
3: že tedy nikam nepoletí,
2: a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika.
5: Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo.
3: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel, mami, mami.
0: Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle, teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
3: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek.
2: Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
0: Už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu.
2: Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo.
3: Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo,
4: mami, mami.
3: Ale pytlík neznal slitování.
2: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
0: To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
2: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
6: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy.
7: Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
2: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte.
3: A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
2: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když to byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen. Snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: No tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl. Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
6: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavu jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina,
2: nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
6: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly.
2: Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli:
7: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho!
2: Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
7: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
8: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece, přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: Ví, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi, a dva, tři.
8: A dva, tři.
7: Řekajeme bratrem a sestrou a tetou a společnici a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propos, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku s margarínem.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
1: Jede.

0: i plus.
1: Co pak to bručí, nežene bouška?
2: To není bouška, oni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhrout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz. Na ní žlutý vůz.

0: Něco se k nám blíží. Nebezpečí. Na ohni psychopu.
1: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jede žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechno nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtutu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

0: плекоче, спаті в боче, по роботі. Нехали.
1: Кутілове, заградкаři, хователе а халупаři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té nadem jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná. Protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl. Něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení. Jo? Prostě jsem říkala, proč zrovna já? No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se, a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený. Protože ne každý taxík váš zveme. Ne každý autobus.
0: Ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu. To nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chodit vůbec zase nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, jo, ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím.
1: Ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano.
1: Nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako

0: to uděláme si takový hezký odpoledne.
1: Tak to je fajn, že máte takové radosti
0: těším,
1: kolem
0: jo.
1: sebe.
0: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě stane,
1: najednou to prostě
0: chodíte.
1: Nejde.
0: No a musíte se s tím naučit žít.
1: Člověk musí zkousnout
0: a
1: věci.
0: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
1: Dobře.
0: Oni tak už budou vědět, kdo
1: je zdravý.
0: Je zdravý a všechny posluchače noční linky. A paní Aničku. Taky.
1: Tak paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
0: No,
1: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo
0: já
1: s těmi vašimi blízkými
0: děkuju.
1: A tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
0: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
1: Děkuju. Mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou. Tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, byl to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, tak příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak roubili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční v obratu?
0: Jo, míchu. Míchu. Myslíte,
1: míchu,
0: aha.
1: Ježi, vlastně jo. Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se mu to, přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku. Bylo mi přes 40 už. 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné. No ale, jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: A že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se dovolu.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Prostě
0: to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A hotovo, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Tak.
0: Takže to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí, ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelík medovinu a já nevím co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako je těch kluků, kteří včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včelař si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je protože, dobře, že máte nástupce protože, i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelaři, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: tak,
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, takže z toho radost. Můj boj ze vším všim možným.
0: Ze vším možným v životě takhle. Hlavně Oline přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady tak, jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Manžel Rozkrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano,
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v Noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová, Kůň, co vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ričuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Já jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A přijížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktorovi, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak
0: žádný úraz,
1: vyšetřovali
0: nic.
1: To a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětloval. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, že to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela, nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha,
1: a přišla a říká, tak mami, a teď se postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj,
0: ano.
1: Tam tu je jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a kdy chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co polomoucí, já byli jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem a já jsem to tak zdokonalila,
0: jo,
1: že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný. Ano, rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak omládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím v Rodlasi, do Rodlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, já vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebrana jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ju stejně namáhavě jako v ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky zemskou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zemničina přece jenom, když uděláte každý den nebo 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Říkám, zatím to zvládám. No, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No, ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo, jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal jsem se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům naším, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějací zdraví chlapi některý, jo.
0: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no. To je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to dopouštět každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi vystadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině a já to vlezu.
0: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo, akorát trošku ty nožky zobijou, jo.
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jak tak teda to jde, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám pozdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel COVID, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana.
0: jo.
1: A dalo to předlouvání, ale tak jsem říká, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
0: aby
1: co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. Jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já že můj koníček jízda autem a přepravovat se i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky. A chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde, chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano,
0: držte
1: mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím doma.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlínek k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí, dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si ji užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám třeba bez pomoci druhých a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má a prostě zabojovat a určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není. Mm-hmm. Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operátorům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každej a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak byste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kterými do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce, mě to tak krásně pozbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili. Jo. Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a ano, potom, ano. Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla. Mm-hmm. A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky. Mm-hmm. Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.

0: tomuhle cíli si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
1: ano, na sebe.
0: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý, no a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu... Je to tak, no, to je život.
1: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
0: Já vám taky a mějte se moc hezké a buďte pořád veselí a děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
1: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolal se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: No, teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě, že to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Uh-huh.
1: Tak se mě utopila manželka, že se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím, rozumím.
1: Chyby mě pořád. Uh-huh.
0: No.
1: A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky.
0: Uh-huh.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Uh-huh.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže, a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no.
0: Hmm.
1: A neříkám, že jsem neplakala, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. Jako.
0: Uh-huh.
1: To tak je prostě. No, tak pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, modlil jsem se za to, vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh.
1: Když se Ježíš ptal, tak on řekl, ten byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli.
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál. Jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba ona mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhému děláme radost, ona taky zažila složitou situace, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku, já říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné vztah, možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné vztah, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám
1: a
0: přeju všechno dobré.
1: Teda,
0: no,
1: můžu jenom krátce,
0: pověste určitě.
1: Nás tlačí čas jako všechny ostatní. Tak pozdravujte Olina, je Simpačák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem u Žebyka vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil.
0: Uh-huh.
1: Říkám, no nesmím hodit flintu do žit. A potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No, tak prostě, to jak skládat uhlí. Když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo ještě poslouchají. A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu po 20 letech, tam přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem měla, viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní. A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: ano,
2: dlouhý
1: ano.
2: Bus a ty dálkové cesty. No.
1: Jo.
2: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle.
1: Mm-hmm.
2: No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a všechno to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 000 tašek a 4 500 cihel, to bylo metráku v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo, my jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl nic a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala a já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší, takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to by
1: Boženko,
2: bylo asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo? No,
2: děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké zpěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoliv denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo, takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, kdy všeobecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no zvládnul jste to. Zvládnul jste.
1: Já jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel vládnout.
0: Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí být situace.
0: Jindro.
1: Takže takové jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterými jsem to řešil, tak říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct, no a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ním měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč leziny. A teď jsem za ním měla jít na pokoj a teď se tváří, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel.
0: Jako.
1: No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 3, 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvit, mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí, nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré, tak a mějte se hezky,
1: a
0: hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačí jen trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, a on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak

0: No a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si to všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
1: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
0: Se nepamatuju na to.
1: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
0: Já už si to se nepamatuju na přečtí, klidně.
1: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí.
0: To možná.
1: Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
2: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říká, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, jo. Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, že já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, jo, úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nejde, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache já mám boty z umělé hmoty. Das ist ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali, jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Hejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.

0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
1: Personální řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
2: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
1: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
2: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
1: To je vůl, tak si...
2: No, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
1: Zaseď má dvě brady, jste si toho nevšel.
2: A to je vám málo nebo moc?
1: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
2: No ale teď stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
1: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
2: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
1: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli a až sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
2: Tak další, slečno, pojďte.
1: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
3: Betty Plešivá.
1: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
3: Betty Plešivá.
1: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty Kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
2: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
1: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
2: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
1: ne,
2: že?
1: Ne, to ne, to žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to vem.
0: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
4: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později můj nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu. ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
1: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. No, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal, a on říká 150, a říká, jsi dobrý Čeč, já jenom dvě, jak to děláš, no do domácí prodej, a myslím, že si vždycky řekneš, no buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Jo. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že, a pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete, a on říká, no jedu z vědecké konference, a on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference, a on říká, ze sexuologické konference, a on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala, a on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Myslíte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Veďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na zelenou. Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak pane řidiče, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.